0: Rádio Spin.
1: Na plakátě moje jméno Vec. Přišel jsem čeknout toto město.
2: Kde?
1: Rozjebat se jak zvěra.

0: 5 hodin, 55 minut, 57 minut dokonce, ty posloucháš Radio Spin, máme tady úteríčko úterý.
1: Jo, super, ty než se rozmluvíš, to vždycky trvá, ale já to chápu, Dome, já to mám úplně stejně. No, máme tu 8. září, svátek má Mariana.
0: Mariana, iž to je hezký
1: jméno. To je krásný jméno, že? Tak je takový pohádkový, Mariánka.
0: Mariánka.
1: No, ne, jako Mariánka.
0: To zní jako, jako pohádka.
1: Ach jo, prostě všemu Radio Spin přejeme dobrý ráno.
2: Good morning.
1: Bože, to je zdrobnělina, Dome, no, co chceš. Nový den, nový dobrodružství, nový novinky, takže co tam máš, Domíčku?
0: Tak dneska mám tady dobrou zprávu pro všechny zaměstnance. My teda máme zase s Krištofem takovou trošičku smoulu, ale neboj se, všechno ti vysvětlím proč.
1: Nedá se svítit, kámo, já ti vylepším náladu, já jsem našel totiž super zprávu o tom, co se stane, když někomu dojde trpělivost v letadílku.
0: Ajajajajaj, ale to se může stát jedině mně, protože já lítání nesnáším.
1: No takže... tak uvidíme, třeba to bude i o tobě. No a samozřejmě, co dál, Dome, hlavně.
0: No, Počkej, nepřeskakuj, protože kdo si ještě pamatujete na herce Brendana Frasera, tak kdo máte rádi filmy s ním, tak mám pro vás jednu brutální novinku, protože se vrací zpátky na scénu.
1: No tak super, zároveň si dáme poznávačku, voice flipíček.
0: Já myslím, že mě to nechá říct, ten voice flipíček.
1: Nenechám, mashup a jeden na jednoho, to všechno za chvilku po počasí.
0: Je to vysílání s ADHD lidma prostě, no ty vole.
1: Já nemám jako... ADHD, co jsi říkal?
0: No ale mega máš ADHD.
1: Věc je tady na koberci, hele.
0: se hrozně líbilo. Krištof si prostě sednul za ten majitel a říká, počkej, šánu si za kalendář a vytáhnu půl litr energetiáku.
1: To není pravda.
0: Ještě to ADHD zaleje prostě půl litrem energetiáku.
1: To není vůbec žádná pravda, to si šetřím potom na další ráno. Co se toho rána týče a teplot týče, tak po celé České republice průměrná teplota 10 stupňů Celsia. Trošku mráčky, ale zatím nic moc extra. No a co se nějakých denních maxim týče, tak ty by měly vystoupat až na 30 stupňů dneska. Takže to vypadá, že se možná upečem, Dome.
0: No, ale takhle ty vole jako ráno mrznout a odpoledne se pít, to není dobrý.
1: Je to ošklivost.
3: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. Hlasuj na radiospin.cz. Hitparáda Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne. Na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
4: Pekný útorok. Patrik prepísal český Spotify rekord. Jeho nový singel nazbieral počas prvých 24 hodín viac ako 513 tisíc streamov. Prekonal tak doterajší rekord Rohonyho s trackom Letná, ktorý mal za rovnaký čas približne 300 tisíc prehratí. Praha vo štvrtok ponúkne spojenie rapu, popu a elektroniky. V priestoroch Petrohradskej kolektív vystúpia Lacuna Silence. Koncert zo série Petrolife začína o 7:30 večer a vstup funguje formou dobrovoľného podporovateľského vstupného. Český cyklista Matias Vacek oslavuje veľký kariérny míľnik. Vo veku 24 rokov prvýkrát vyhral etapové preteky, keď ovládol ZLM Tour v Holandsku. Vacek vyhral časovku aj druhú etapu a celkovo triumfoval s náskokom 33 sekúnd. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Máme 6:01.
0: To je presne čas, teda posloucháš Radio Spin.

0: Rádio Spin ve tvých uších, úterý 8. září, svátek má Mariana, všem Marianám ještě jednou všechno nejlepší k svátku, no a s tebou už je Dom a Krištof.
1: Hej jo!
0: Schválně jsem neřekl Benedikt, jo, aby to jako
1: nevyznělo špatně. No, ale řekl to teďka, vole, takže jsi to moc úplně nevylepšil.
0: Právě,
1: teda.
0: Že neřekl. No, já jsem vám chvilku zpátky, to by Dome sliboval, že se podíváme na to, co se stane, když někomu dojde trpělivost letadle. A kámo, ta zpráva je skvělá. Včera jsem se na to díval a normálně tam jsou i fotky, které já vám tady bohužel nemůžu přenést. Ale od začátku, jo, co se stalo? Letělo takový jedno americký letadlo a asi 2 hodiny po startu tam byl jeden takový pán a začal se chovat strašně agresivně, začal všechny vulgárně urážet. Nikdo neví proč, prostě jestli se bál TV. Nebo jestli mu donesli špatný kuře, já fakt jako nevím, jo.
1: Ono to kuře totiž letadla je hnusný.
0: No, to je pravda. Do toho všeho, jo, ještě mu bylo 67, což se mi taky líbilo, protože teďka trenduje to 6-7, tak jsem si říkal, že se to hezky spojilo. No, ale dva pasažéři se ho strašně snažili dostat pod kontrolu, takový jako trošku nařachanci na té fotce vypadali a přemýšleli, jak to udělat, aby prostě celou dobu byl ticho, že jo.
1: Aha.
0: Oni normálně zašli do toho kokpitu za těma letuškama, ten pilot jim podal, kámo, lepící pásku a tejpu a oni ho normálně přivázali, ale úplně komplet celýho. K tý prostě, že jo, k tý židli. A celou dobu tam takhle seděli. Z toho geniální fotka, kde vypadá, že je úplně vyřízený. Má přilepenou i pusu, prostě úplně všechno. A já jsem si říkal, ty krása, jako co se potom dělá. Tak jsem začal dolovat. Začal jsem googlit, jo, říkám si, co se vlastně potom jako přijde policie, nebo musí být mezipřistání, nebo fakt jako někam doletí. Nenašel jsem to, co s ním udělali, ale našel jsem, že to je tenhle rok už druhý případ.
1: Prostě lidem evidentně teda jako ve 12-kilometrový vejš se jebe, protože to bylo, jako nedělá to evidentně asi jako dobře lidem, ty vole. Já si nechci ani představit, co by se stalo, kdyby tenhle ten týpek šel do ponorky, ty vole.

0: zaduní bass. Olé! Já tak miluju tady tenhle ten podklad, kámo, to je tak skvělá věc. Mexiko! No a ty už víš, že když posloucháš Rádio Spin a sebou je doma Krištof, tak tady ta mexická hudba znamená jenom jediný. A to, že tady máme naši dnešní poznávačku, o kterou jsem se postaral já. A bojím se, jestli náhodou nebude moc těžká, protože jsem pouštěl Dominikovi všechny tři ukázky. A nedal to.
1: Kámo, já jsem ale dneska úplně vygumovaný. Ale teda musím říct, když jsme potom řekl, co to je, tak já jsem se jako nechytnul ani na ten název.
0: Takže fakt jo.
1: Já fakt jako absolutně netuším vůbec, jako co to s čím má společného. Takže třeba mi tady pomůžou spineři.
0: No, já doufám. Tak nastražte uši, protože dnešní první ukázka zní nějak takhle.
2: Poletí tvá ruše pánu.
1: Umbajtí. Mě to prostě připomíná třeba Madagaskar 2, protože to bylo, jak tam přišli prostě do té Afriky, tebe do té rezervace, přišel tam ten Alex a říká
3: Umbajtí.
0: No tak
3: Umbajkva.
0: Těsně vedle, bohužel dneska nehledáme animágňome, ale jako co si myslím, že můžu prozradit je, že hledáme seriál.
1: Seriál.
0: Jo.
1: Dobře, jo. Už víme, že to je seriál,
0: ale tady to
1: víme
0: nechám.
1: Taky ukázku, tak uvidíme, co tady začne padat.
0: Přesně, dávej vědět, pokud víš, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka, o kterou se dneska stará Dom, tak mu tam něco pěkného pošli, minimálně nějaký pěkný tip o tom, co by v té poznávačce mohlo být.
2: Poletí tvá ruše pánu.
1: Já se po téhle tý výzve prostě bojím toho, co tam teďka přijde, ty vole.
4: Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my

0: Olé, olé, olé, Radio Spin ve svých uších, úterý 8. září, no a teďka, protože máme něco málo kolem 7:15, řešíme naši dnešní poznávačku, o kterou jsem se postaral já, a řeknu vám, že asi to trošku těžší bude, protože už tady máme pár tipů a nevypadají, že by byly úplně správně, až na jeden, ale ten si pustíme až potom, protože dnešní ukázka zněla takhle.
1: Umbajkví, poletí tvá ruše pánu. Umbajkví.
2: To jsou takový rozjetý trošičku ty herci v tom filmu, ne?
0: Jsou, no jasně, ale je to fakt jako skvělá
2: věc. Zní jako úplně nejvíc random scéna na světě.
0: Nezaváděj, je to seriál, není to film.
2: Jako, jo, pardon.
0: Film z toho potom byl taky, ale ten moc nemusím, tady tenhle ten seriál je fakt jako legendární. To už jsme ti prozradili, taky si asi poznal, že to bude český seriál a pokud se nepletu, jsou to hodně late 60. léta minulého století, kdy tady ten seriál vzniknul. Já ti dám ještě další dvě ukázky a z těch si myslím, že už to trošku poznat půjde.
3: Kovolíš, to jsme bumažňáka.
4: Třeba bahňáka.
0: Kámo, tahle věta je legendární. No ta fakt nic domé.
2: Ne, vůbec.
0: Ty se
2: kámo
0: fakt nechytíš ani u tohoto.
2: Ne.
0: Dobře, a když ti pustím tohle?
5: Kluci z této čtvrti, Vontové, byli nepřátelští, uzavření a vždycky velmi neradi viděli, když k ním zabloudil někdo cizí.
0: Kámo.
2: Vůbec.
0: Vůbec? Hele, prosím tě, pojďme napravit chuť, jo, všichni. 210, 32, 30, 30, já tady čekám. Já ještě tady schválně pustím Jirku, abyste viděli, co to není. Co to jsou?
6: Ajťáci.
0: Ajťáci to nejsou.
2: Ajťáci to asi nejsou. Podle mě ajťáci si nespívají umbajkví, umbajkvá, umbajkví, umbajkvá, vysunem ten procesor, hej.
0: Co my víme? Dávej vědět, za nějaký 2,5 minutky si to

0: skoruje, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hrobár.
1: Radio Spin ve tvých uších. Chtěl jsi něco říct doma?
2: Jo, chtěl jsem říct, že s tebou Krištof Adam.
3: A tak jo, kámo. Tak jdeme si dát tu dnešní poznávačku, ne? Jdeme si říct, co v ní teda bylo.
2: No tak jo, tak připomeň ukázky, které tady padly pár minut zpátky.
3: No tak já tě je pustím, hele, tohle to byla třeba jedna.
4: Koho volíš, Los nebo Mažňáka?
5: Třeba Bahňáka.
3: Jako ten, kdo nepoznal Losnu nebo Mažňáka, tak se může jít klouzat. A nebo?
6: Kluci z této čtvrti, Vontové, byli nepřátelští, uzavření a vždycky velmi neradi viděli, když k ním zabloudil někdo cizí.
3: Jako za mě už tímhletím to bylo easy, jo. Ta poslední ukázka byla taková záchrana, protože tam padlo jedno slovíčko, který je v tom seriálu celkem důležitý. I v těch knížkách je to celkem důležitý.
2: Jo, tak to nevím, hele, já jsem neviděl ani seriál, ani jsem nečet knížky, já se prostě pořád kloužu.
3: Co se dá dělat, no. Pojďme se podívat skválně do apky, co jste typovali, protože tady ty typy vidím, že...
2: byly docela rozmanitý teda.
7: Čau, Spine, tady Varán, tak mně přijde, že to může být knoflíková válka třeba.
3: Knoflíková válka je super typ. Kámo, miluju tu knížku, by the way, výborná audioknížka od Luďka Munzara, ale tato dneska není, jdeme dál.
8: Dobré ráno, tady Petr, poznávačka, to bude nějaký oldschoolek, ale tak zkusím tam Pipi dlouhá půjčucha, ale asi nebude on čo, ale dávám jeden tip. Jinak mějte všichni krásné ráno, ať se vám daří všem, čaues.
3: Krásný dobrý ránko i tobě.
2: To nevadí, Petře, ale dobrý ráno i tobě, každopádně já jsem chtěl říct, že já bych si ani neodvážil bych se dneska jako něco typovat prostě.
3: Ne.
2: Já bych byl úplně v pytli.
3: Ty kráso, tak to je něco. Já ještě připomenu Jirku, který tady říkal...
9: Ajťáci.
3: Ajťáci taky nic, ale teďka si dáme takovou rychlou smršť, jo?
9: Zahvíš to, tady Pavel, ale mám za to, že to budou rychlý šípy. Už to můžou být jenom rychlé šípy.
3: Rychlé šípy?
9: Čau, tady Štrudl. Hele, podle těch vontů a podle těch kluků bych řekl, že jsou to rychlé šípy.
3: Bráško, no samozřejmě, že jsou to rychlý šípy. No tak, Dome! Taková klasika, Jaroslav Foglar.
2: Nemluv na mě.
3: Četl jsi něco od něho aspoň?
2: Nemluv na mě.
3: Hoši od Bobří řeky.
2: Nemluv na mě.
3: Chata v jezerní kotlině.
2: Ne.
3: Ach jo, tak nic. Tak doufám, že aspoň voice flip ti dneska půjde líp než tady tohleto.
2: No já doufám, že voice flipem se dneska vytáhneš.
3: No vytáhnu, kamaráde.
2: No tak to jsem zvědavý,
3: počkej.

0: 6 hodin 26 minut, ty dá posloucháš Radio Spin s tebou je Dom a Krištof. No a pozor, já jsem sliboval, že se podíváme na něco, co vám všem podle mě udělá radost, protože včera se začalo rodit pokračování legendy, protože věřím tomu, že přivedu takovou menší dávku nostalgie, když vám řeknu název filmu, a to název Mumie.
1: OK.
0: Protože potom byla taky Mumie 2. Nebo třeba hodně neúspěšná Mumie 3, ale to, že jsem tyhle ty filmy miloval jako desetiletej, to je teďka vedlejší, jo? Protože teďka se vyslyšely modlitby podle mě úplně všech pamětníků a taky fanoušků týhletý série, protože se začal točit čtvrtý díl!
1: Hell yes!
0: Ale vráško, ono to není prostě ještě všechno, no. Protože podle všeho by se totiž mělo objevit taky původní obsazení.
1: Huby, fakt?
0: Takže vrácho, hele, na seznamu Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Anak, Arnold Voslo, Adet Fair a nebo třeba taky J. O'Connor. Jakože tyhle ty všichni se vracejí prostě do Egypta a bude to skvělý, ty vole.
1: Ty krásně, jako může být dobrý. Já jediný, co jako o tom vím, takže se toho potom ty režie chopí lidi, co dělali třeba v Řízkota 5 a 6. Fakt, beze srandy, pokud se nepadl, tak jsem tohoto informaci slyšel a jako tam vlastně nevím, tam trošku tápu, v Řízkotu je super série, ale vlastně nevím, jestli k té Mumii mi to úplně sedí.
0: Už je nejhorší, no. Že vlastně jako celý to nadšení, který já jsem dal do tohohle vstupu,
1: tak ti právě
0: úplně ale roztříská.
1: Tak za to já nemůžu, že jo?
0: No můžeš, neměl jsi to říkat
1: ne,
0: vůbec.
1: Ne, prosím tě, v pohodě, zajdeme to spolu. Kdyby vás náhodou takhle natýzovalo, tak premče je stanovená na 14. října 2027.
0: No takže... tak pojďte s náma.
1: Pojďte s náma.
0: Pojďte s náma na Mumii.
1: Rezervujte si to za rok a jako budeme tam všichni.
0: Ten kyblík ty do toho, kyblík na popcorn, který bude vypadat jako Mumie.
1: No jasně.
0: Hej, mega to potřebuji.
1: No strašně, kámo.
0: Yes. Udělá.

0: Jo, Radio Spin ve tvých uších, stále a pořád, úterý 8. září, to taky platí stále a pořád, minimálně ještě dalších takových, co já vím, 18 hodin třeba. A svátek má Mariana.
1: To počítal docela rychle, ty vole, já bych nad tím docela přemýšlel takhle ráno, teda jako kolik zbývá do půlnoci.
0: To já jsem starý matematik, kamaráde, můj děda učil matiku a chemii, takže...
1: Jo, tak to jsem musel mít docela hezký dětství teda.
0: Náhodou, úplně super.
1: Jo.
0: Ale já jsem spíš ten humanitně zaměřený člověk, víš, já mám rád tu češtinu a tady tyhle ty věci. No a pokud ty máš rád brzký ranní vstávání, právě vstáváš a říkáš si, ty kráso, co já si dám na sebe, jak se mám oblíct, no tak od toho tady máme Rosničku doma.
1: Jo, tak Rosnička dom ti může říct, že vlastně je to docela na kraťasy a na mikinu. Dneska je takový trošičku teplejší ráno, než bylo včera, ale fakt jako jenom tak o stupeň dva maximálně. Měl by bych tuto chvíli zhruba tak nějakých třeba 13-14 stupňů Celsia. Odpoledne počítej s tím, že teploty vyšpaly až k 29, což mi přijde naprosto neuvěřitelný.
0: To je crazy.
1: Že prostě ta teplota skočí o 15 stupňů nahoru.
0: Takže asi takzvaně, jak tomu říkala kamarádka, cibulovat, myslím, že vrstvit.
1: Vrstvit,
0: ona tomu říkala cibulovat, že máš ty vrstvy jako cibule, že jo, a tak je postupně odhazuješ, tak to přesně musíte udělat dneska. No,
1: takže protože... jako Šrek, akorát tento neměl odhodit.
0: No,
1: zlobři mají vrstvy.
0: Dobře, tak právě si označil spinnery, že jsou zlobři, to je super. Napište mu něco dápky za to, prosím vás.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak v tuhleto chvíli jezdíte. Začneme v regionech, tam si počkáte asi tak 2-3 minutky v Liberci na rychlostce na příjezdu od Stráže nad Nisou, takže tam určitě počítejte s lehkým zdržením. No a stejně tak s lehkým zdržením počítejte taky na příjezdu do Brna po D2, jinak to nevypadá zase tak vůbec špatně takhle na ranní provoz.
0: OK, tak to je v pohodě. Ta Praha taky nevypadá špatně na ranní provoz, včera to bylo horší. Momentálně tady stojí Pražský okruh za Černákem, nějakých 10 minut si tam počkách. Zároveň tady stojí i Pražský okruh u Lochovského tunela taky nějakých 10 minut. No a v neposlední řadě Břevnov Bělohorská taky počítej s nějakýma 10 minutkama zpoždění. Kdyby cokoliv 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Spin Radio.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehký kyrytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kyrytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kyrytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

Elvis je to nářebík a nářebík pro vás. Na provazu je svečka, dělám to přece pro vás. A zase další pondělí a nikdo vůbec netuší. Hlavu schovanou v polštářích brečíš, doufá, že tě neslyší. Ty máš bejt vzor, máš bejt hrdina, všichni to by slyší.

temní démoni, musím jim sloužit. Svlíkají mě z kůže, nemají se mnou žádný soucit. Přestaň mě soudit, teď každý má právo bloudit. Rozehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz je to nářebík a nářebík pro vás. Na provaz ve smyčka, dělám to přece pro vás.

0: a na hřebík pro vás. Na provazu je smyčka, dělám to přece pro nás.
1: Pusám něco jiného, prosím, spíne.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

0: 6 hodin 41 minut, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem a Krištofem, no a nastává naše oblíbená chvilka, a to hádanka Celebrity Voice Flip. Tak jenom pro vás, kdo jste třeba u Spin rána dneska poprvý, tak vás tady samozřejmě vítáme v klubu.
1: Ahoj.
0: No a hádanka Celebrity Voice Flip je o tom, že vám pustíme do éteru zamotané vlastně nějaký známý osobnosti, no a vy samozřejmě hádáte, komu patří. Takhle jednoduchý to je prostě.
1: Je to naprosto jednoduchý, ale dneska to bude, no, vlastně možná taky jednoduchý. Hele, já jsem se toho zhostil, řekl jsem Dominikovi, kámo, hoď si nohy nahoru, já to tady střihnu, tak jsem to tady udělal. A fakt se mi to líbí a zajímá mě, jestli to poznáte. Prozatím bez nápovědy a ten hlas dneska zní nějak takhle. Tak co, poznáme, nepoznáme, jestli tušíš, tak 210, 32, 30, 30, anebo naše mobilní apka, pokud netušíš, my ti dáme nějakou nápovědu zhruba za nějaké 2 minutky. Tady hlas ještě jednou.
0: To je hrozně zlý, kámo, u tebe.
2: Ready. Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka

0: Celebrity Voice Flip.
1: Ještě jedno krásný dobrý ránko, zdraví tě doma Krištof na rádiu Spin. Schválně tady teďka řešíme ten Celebrity Voice Flip a schválně jsem to nechal bez nápovědy, jestli se náhodou třeba někdo nechytí, jo? Nechytil se nikdo, to můžu přiznat. Ale řekl bych, že dneska je to fakt jednoduchý, protože moje dnešní nápověda bude naprosto jednoduchá. Pokud posloucháte rádio Spin pravidelně, tak si myslím, že byste měli vědět, o koho jde. OK, tady je ten hlas.
2: Jako teď si myslím, že už to uhodne jako úplně každý, kdo je u Rádia Spin.
1: Já si myslím, že jo. Kdybyste chtěli ještě takovou menší nápovědičku, tak jsem si tady našel stránky Rádia Spin, kde je psáno, že si nikdy nezvykla pracovat a protože je nejlínější na světě, tak pro tebe něco chystá. Takže, tady je Voice Flip ještě jednou. No a pokud víš 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka, pokud nevíš, tak my to samozřejmě za nějaký 3 minutky rozřešíme, ale kdyby si náhodou třeba za 3 minutky nemohl, tak si možná počkej tak na 7.00 a možná tady tu paní uslyšíš.
2: Oh.
1: Oh.
0: Jsi ready. Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: aspoň se blížíme do finále dnešní ranky Celebrity Voice Flipper, ve který jste hádali zapeklitej, těžký a těžko rozlišitelný zamotaný hlas. Krištofe, pozor tam ještě jednou.
1: Kamaráde, tak jo, tak jo. Jako musím říct, že potrápilo dneska a já jsem schválně, jsem to tam dal a ještě jsem si včera takhle mnul ručičky, jak kudlanka nábožná, nebo jak moucha, víš, když přistane takhle a dělá to. To jsem přesně dělal a říkám, to bude super.
0: Já jsem takový trošičku zlomyslný člověk.
1: No tak prostě děláš to strašně lehký, že jo? Takže já to musím trošku stížit a jdem se podívat za váma, co se typovali.
2: Já si myslím, že je to Anetka Nětkovská.
1: Jirko, ta to není. Podíváme se za Rudou.
3: Zkusím typnout do Vikinu.
1: Vicky, jo.
0: Jakože by Vicky přišla o 2 hodiny dřív než normálně.
1: Ona je toho schopná podle mě, ale.
0: No, nevím. Uvidíme. Ale Vicky se teďka učí, ale má to náročný.
1: To je pravda. Přejeme jí hodně štěstí ke státnicím. Jdem se podívat ještě za Zachym do apky.
4: Tak dobré ráno, Krišpíne s Benediktem. Teda dneska vám to jde, nechytám se ani v jednom. Ani poznámačka, ani voice-lip, ale to je jedno. Tak hezký den, čau Zachy.
0: No ale počkej, Zachy to přece jenom potom zkusil.
4: No ty vole, tak po nápovědě už je to úplně jasný. To je přece Vicky Hrachovcová.
1: Fakt jo?
0: No ty vole.
1: No tak kámo, já gratuluju, protože Vicky to vůbec není. Jediný, kdo to dal správně, tak je Pajky, který mu dneska velmi gratuluju.
5: No tak je to Čuli ze Strav.
1: Hezké kámo, dobře! Je to naše Julie, naše zprávařka, kterou tady můžeš slyšet pokaždý, když začíná nová hoďka. Já vám schválně pustím její hlas, ze kterého jsem vycházel a dělal voice lip, jo.
6: Sara Rikas má na kontě další velký milník. Její debutový album Ja Sara překonal na Spotify hranicu 100 milionů streamů.
1: No a když to porovnáš? Je to tam. Je to tam slyšet.
0: Není okay. O čem.
1: Pajky, ale seš absolutní vítěz, my ti gratulujeme, tobě děkujeme, že jsi tady s náma zahrál Celebrity Voice Lip, no a my pokračujeme s Dominikem ve Spinránu.
7: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spinránu. Na Rádiu Spin.
8: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: 6 hodin 55 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, máme úterý 8. září a svátek slaví Mariana.
1: No, tady ty tvoje zdrobnělinky, to je super. Pondělí, úterý.
0: No ale počkej, ono to přejde tyve na čtvrtek, malý pátek a na pátek, ale to
1: no,
0: až za
1: pátek, páteček, že? Zase bude.
0: Pátek, páteček.
1: Máš nějaký den v týdnu, který nezdrobněluješ?
0: Středu.
1: Aha, to chápu, že tam to tvoje řil, že?
0: Tam je to moje řil, to je za prvý a za druhý, já absolutně nesnáším středu, takže
1: středa,
0: tý se vyhejbám.
1: Ne, buď rád, že se nemenuješ třeba Dominik Muřil, nebo tak něco, víš ještě.
0: To by bylo ještě v pohodě.
1: Od mikrofonu tě zdraví Dominik Muřil a je tady středa středecka. A ty posloucháš Radio Spin, můžeš mi zavolat na 210 32 30 30.
0: Já jdu domů.
1: Normálně běž, ale předtím mi řekni, jak je venku, prosím tě, ne?
0: Já si to řeknu klidně sám.
1: Já když se podívám, tak vidím, že po celé České republice máme nějakých 13 stupňů Celsia. Výjimku teda tvoří Vysočina, tam mělo být něco málo kolem 7 stupňů, takže tam se určitě přioblič, pokud právě někam vyrážíš. No, ale jako přioblič se tak rozumně, třeba si, já nevím, vem plavky možná pod ty mikiny všechny a pod ty tepláky, protože dneska odpoledne by mělo být 30 stupňů a mělo by být všude jasno. Takže nevím, co s tím budeme dělat. Asi se půjdeme někam koupat, jestli ta voda bude ještě teda teplá.
0: Tak myslím si, že nebude po tom, co bylo posledních pár dní.
1: To je pravda, to nebude. No prostě si užijeme babí léto.
0: Babí léto, ty. Počkej, jakože už teďka by mělo být babí léto. Kde je babí léto normálně?
1: Tak to najdi, dáme si jedny,
0: počkej, ty
1: najdi to a já vám třeba ještě řeknu, že když si vám na radar, tak vůbec nevidím, že by dneska mělo pršet, jo, ale v noci by měly přijít nějaký krátký přeháňky a ty by měly potom zítra, to znamená ve středu 9.9. vydržet po celý den.
0: Babí léto je nejčastěji od 21. září do 2. října, takže jsme ještě před babým létem.
1: Tak to je pre-babí léto.
0: Pre-babí léto.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: aj super útorok a užívaj si ho s najlepším rapom v republike na Spin Rádiu.
1: 7:00.
2: To je přesný čas, a ty nám posloucháš Radio Spin.
1: Oh yeah.

0: Rádio Spin ve tvých ouškách. Máme úteríčko, úterý 8. záříčka. Svátek má Mariánka, s tebou je Domeček a Krištof.
1: Je to přesně tak. No a všichni zaměstnaníčci se můžou veselé radovatinkat, protože vládička včera schválila navýšený minimální mzdičky.
0: OK.
1: No, já jsem si včera volal s mámou, jo, tak jsem jí to prostě jako říkal, nebo ona byla taková jako, že je, tak to dostaneme přidáno. No a v tu chvíli celá moje nálada prostě udělala takový to jako, že tududumtum, protože já vím, že já rozhodně přidáno nedostanu. No počkej, bráho, ty taky ne, ty vole.
0: Jak ne?
1: No nedostaneš, protože
0: jak ne?
1: Prostě, no tak protože nejsi zaměstnanec, ne?
0: A jo?
1: No.
0: No, tak... Počkej, co to znamená? Kolik bych dostal přidáno, kdybych byl zaměstnanec?
1: No tak takhle. Nová minimální mzda je teďka 24 900, což okay. Je růst o nějakých 2,5 tisíce korun, takže to už by bylo docela hezký, jako 2,5 litru ještě to, jako navíc.
0: Jako, kdybych ty minimální mzdy měl třeba, nevím, 3 za měsíc, pokaždý na účet, tak si jako pískám, že jo? To by bylo
1: jako
0: super.
1: Jako jo, na zemi to nenajdeš, ale my máme dneska potom po vysílání, pozor, máme sešničku nahoře s Romanem v kanclu, jo, prostě budeme si poslechnout naše vysílání, takže vím, že on, až si pustí tenhle ten stup, tak můžeme zkusit jednu takovou věc. Jo? Můžeme zkusit?
2: Romane.
1: Romane.
2: No tak.
1: Že dostaneme přidáno.
2: Romane.
1: Romane.
0: Romane.
1: A nedělej, Romane. Jajda.

0: 7 hodin a taky 12 minut, ty posloucháš Rádio Spin a taky Spin ráno s Domem a Krištofem.
1: Čau.
0: No a my bychom se mohli teďka vrhnout na naše první společný téma.
1: Tak co tam máš dneska?
0: Hele, já jsem včera tak jako projížděl zprávy, říkal jsem si, tak co bychom mohli takhle při úterku probrat. No a narazil jsem na zprávu o Andreji Bezděkový, protože tý loni vykradli auto, ze který vzali tenisovou raketu. Hmm. Poměrně nějakou jako drahou, takže ona se po ní potom jako hodně scháněla, myslím si, že ji měla od někoho i podepsanou, takže pro ní to mělo fakt jako velkou cenu. No ale po roce se historie opakuje, protože na Andrejku Bezděkovou takhle jednoho dne rána, pár dní zpátky, zaklepali na dveře švestky. No a ona prostě jako ještě rozespala, co je, vlastně to, že tím jejím prostě jako piskavým hláskem. No a oni jí řekli, že jí prostě vykradli auto a že z toho auta si po kontrole teda zjistila, že jí zmizela jedna bota, jedna brusle, a potom taková ta nádržka od napařovače na obličení, prostě takový tý přenosný žehličky.
1: Kamaráde, zdá se mi, že nějaký jednonohý zloděj si potřeba vyžehlit gatě.
0: Nebo karmu, ty vole, já nevím, prostě, jo. Ale hele, říkal jsem si, že bychom dneska mohli probrat. Jestli se vám stalo, že vás někdo někdy o něco okrad, prostě.
1: Ty kráso, kamaráde, jako mám super storku o tom, jak, no, takhle, já vám řeknu potom, jo, ale ta storka zahrnuje jeden zánět spojivek a jedno pokémonský albíčko.
0: Vole, tak to se zvědavě, s čím přijdeš. Já mám tady taky jednu takovou svou storku, ale nás nejdřív zajímá, jak to máte vy, jestli vám někdo někdy něco ukrad, anebo ne, a taky co to bylo a tak dále, jak se to řešili, tak dávejte vědět.
1: A kolik, Dome, kolik je číslo?
0: No, 210, 32, 30, 30.
1: Hezky! Wow!

0: Rádia Spin, máme 7 hodin a taky 17 minut, jsou skoro samý sedmičky, ale Roman, kdyby tady byl, tak by skoro chrochtal blahem.
1: Proč? On má rád takový ty andělský čísla.
0: Jo, jo, on má rád, hele, jako úplně, když je jako 7.07 a k tomu 0.7 vteřin, tak to si myslím, že Roman by jako skákal do stropu radosti.
1: Jakmile si řekl to 7.07, na těch hodinách jsem viděl 7.17.07, kámo.
0: Jo, jakože to bylo crazy.
1: To je znamení.
0: Každopádně, my jsme
1: to
0: tady pár
1: přidáno.
0: Minut... No, nevím. Ale možná, že jo, protože už se za nás začínají jako přimluvat i spineři.
1: Fakt?
0: Jo, jo, máme tady totiž vojsovku od Jakuba.
2: Nazdar, hoši.
1: Na zdraví.
2: Hele, nemám nic taky krádeži, ale mám něco k vám dvou, protože jsem teďka 4-3 měsíce neposlouchal ráno spin. A teď jsem po nějaký době zapnul spin a vy dva, ty vole, jako jízda. Vy tam jako jedete dobrou party a musím teda přidat hlas. Romané, přidej jim.
0: Romané, přidej nám.
1: Kubo, děkujem, to je strašně milý, já jsem rád, že vás to baví, ty krásu. Hele, ale říkal jsi, že nemáš nic ke krádežím. Já bych tady jednu takovou storku měl, kterou jsem slíbil chvilku zpátky, která obsahuje zánět spojivek a pokémony.
0: Kámo, já jsem mega těším na to, s čím přijdeš.
1: Milovali jsme pokémony, že jo. Já jsem takový to sběratelský albíčko, tohleto, a měl jsem to doma a já jsem jako malý občas trpěl na záněty spojivek, že jo. Proto mám brýle, proto jsem slepý jako patrona. A jednou takhle přišel bratranec, ne? A normálně jsem potom zjistil druhý den, když jsem si ty pokémony přepočítával, že mi tam fakt jako kousky chybí. Mm-hmm. Říkám, to není možný, kámo, to byl on nebo někdo ve škole. Ve škole nic, samozřejmě všichni zatloukali. Říkám, nic, zkusím skočit za ním, pořád jsem měl červený oči, že jo, jako prase. Tak jsem tam došel, že jo, a bratranec zatloukal, kámo. A říkám, tak mi ukaž ty pokémony, že jo, ukaž mi je. Tak vytáhl to svoje albíčko a kámo tam úplně nastrkaný ty moje, úplně halabala. Říkám, hele, Leoši, jak je to možný, jako, jak to, že tam jsou ty pokeši? A on, já jsem je našel pod lavicí ve škole. A já jsem to, kamaráde, v tu chvíli úplně vyřešil, úplně brutálně, protože Leoš se tehdy strašně bál toho, bratranec, že mám zánět spojivek a že by to mohl chytit taky. Aha. Takže já jsem si, kámo, pošudlal takhle prstem v oku a pak jsem na ty svoje pokémony sáhnul.
0: Ne,
1: mi je normálně věnoval zpátky. Kámo, prostě na zloděje musíš tvrdě, že jo?
0: Ty vole, ale tohle to už si byl hodně nebezpečný. Jako
1: kámo, prosím tě, zánět spojivek všem.
0: Počkej, ale ještě, mohl by to přesto chytit, nebo ne?
1: Já vůbec nevím, ale pokémony jsem dostal.

0: Ukradl vám někdo někdy něco, nebo vám někdo něco někdy neukradl?
1: To je jazyk kola, kterou... nebo co?
0: No není, ty vole, to je otázka dnešního spinrána prostě, hele. Zatímco nám dáváte vidět na 210 32 30 30 a nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, jestli vám někdo někdy něco ukradl a taky co to bylo, tak já taky přispěju jedním svým příběhem. Protože já jsem jel tak půl roku zpátky ráno do rádia a říkal jsem si, hele, prostě páteček, víš co, ty vole, tak pojedu prostě autem, jako. Tak jsem přišel k tomu autu a měl jsem rozbitý okýnko u řidiče. Si říkám, je prostě proč, ty vole, takhle jako ve 4:20 ráno, to je prostě věc, kterou nechceš řešit, víš co. A si říkám, tak takhle s tím někam nedojedu, protože mám auto plný skla. Říkám, no tak to tady musím logicky nechat, protože musím je sakra vysílat, že jo. A nemůžu ve 4 ráno budit Romana s tím, že nevysílám, že mám prostě rozbitý okýnko u auta. No takže jsem jel, píšu Božce, říkám, hele, až se zbudíš, běž přikrej prostě jako to okýnko plachtou, víš co, a to. No a ona teda jako šla, teď prostě jako začala to auto pomalu jako vybírat od toho skla. A přijel jsem domů a říkám, hele, ty jako zmizelo něco, ty jako třeba airbagy, kabely nebo něco. A říká, deka pro psa.
1: Deka pro psa?
0: Říkám, počkej, jakože mi někdo prostě rozjebal okýnko kvůli dece pro psa.
1: Jenže proč?
0: No nevím, vole. Prostě jako asi nějaká, já nevím, nějaký bezďák prostě se chtěl zahřát tou dekou, která měla
1: Děko?
0: 30 na 30 centimetrů, vole, kterou si prostě dáš jenom tak maximálně prostě kolem krku, já nevím.
1: Tak
0: prostě.
1: Třeba to byl nějaký bezdomovec menšího vzrůstu, že jo?
0: Jakože Lilliput bezdomovec?
1: No třeba, a nebo si z toho, víš co, ne, kámo, a tak třeba ten bezdomovec, jo, fabuluju, třeba byl vyučený švec. A šel takhle kolem a strašně se mu líbil ten pletací vzorek. A říkal si, ty kráso, z toho si udělám kravatu. A udělal. Takže možná si někomu pomohl k fakt dobrýmu fashion kousku.
0: Takže až potkám někoho s chlupatou kravatou, tak vím, že to byla moje deka prostě.
1: Takže ano, no tvoje ne, že jo, Marleyho deka.
0: No, Marleyho deka, ale kupoval jsem jí já, že jo.
1: Tak no. Sválně, teď nás zajímá, jestli někdo něco ukradl tobě, jo, protože tady tyhle ty bizarnosti, co se dají ukrást, to nechápu a každý musíme vynužit něco. Hele, dávej vědět 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka, no a mezi tím se pojď nechat pozvat třeba na Special Dance Tupakem. Už tenhle čtvrtek

0: Prosím vás, já bych chtěl říct, že Krištof je prostě hrozně smutný.
1: Já jsem teď smutný.
0: Krištof je smutný, protože čekal, že tady bude prostě fakt jako zával historek toho, co vám kdo ukrát, ať už prostě jako z auta, z baráku, ze zahrady, z kabelky, z kapsy, hele, od všude možně, já nevím, prostě odkudkoliv. Takhle jsem to chtěl říct.
1: Doma.
0: No, takže prostě čekáme ještě na další storky, no. Takže když tak nám dávejte vědět, jestli vám někdo někdy něco ukrad. Přece, hele, musí tady být někdo, komu někdo něco ukradne.
1: Já jsem smutný doma.
0: Tak pojď na dopravu, ale.
1: Ne, já jsem smutný. Já už nechci ani říkat dopravu, kámo.
0: Tak já jí řeknu.
1: No taky řekni, no.
0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, a to konkrétně v Liberci, protože tam poskakuje rychlostka, a to na příjezdu do Liberce z obou směrů. Takže tam počítejte s nějakým asi teda větším zdržením trošku. Jinak jdeme se podívat taky na dálnice. Tady poskakuje D1 a D2 na příjezdu do Brna, to je taková ranní klasika. No a na ranní klasiku narazíš taky na příjezdu do Prahy po D1, po D5, po D7 a taky po D10.
1: A já jsem smutný, tak vám řeknu jenom to, že co se Prahy týče, tak tady si počkáš nějakých 17 minut na pražském okruhu za Černým mostem, nějak to tam teďka začalo poskakovat, takže tam se možná tomu radši úplně vyhni, pokud jdeš někam do Vorku. Zároveň poskakuje taky Povltavská, tam si počkáš 15 minut. V neposlední řadě mi tady svítí třeba i Bělohorská, nějakých 10 minut můžeš počítat i tam.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
2: Rádio Spin, jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: Spine. Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spine.

0: Hey yo, rádio studnutých uších, Krištof a Dom za Majkem a já už jsem opět veselý, protože už se začínají pomaličku chodit storky o tom, co vám kde komu ukradli a musím říct, že se královsky bavím, kámo. Máme tady totiž jednu takovou nahrávečku od Honzy, pokud se nemýlím, a to je bizárek, kámo, to je fakt bizárek.
1: Hele, když jsem přijel do Prahy tenkrát, jsem musel 3 měsíce bydlet v Hloubětíně na ubytovně, no ale tam bylo zvykem, že si dával jako plnej koš prostě na chodbu. A ty uklízečky, co tam byly, tak ho prostě vyměnili. Jsem měl starý roztrhlý trenýrky, že jo, už obnošený tohle, tak jsem je taky vyhodil. Dal jsem ten koš samozřejmě ven, aby ho vynesli tohle. Druhý den ráno se probudím, koš normálně je rozhrabošený a jediný, co zmizelo, tak ty zesraný trenýrky.
0: Jo, a zase vystává ta otázka, k čemu ti to je?
2: Já nevím, teda tak jako, víš, co se říká, ale když chceš prostě nosit trenýrky a chceš ušetřit prostě jako za vodu za praní, tak je prostě musíš normálně nasadit, pak je obrátit, potom na ruby a potom zase obrátit a normálně se je nasadit. Tak třeba je takhle někdo obrátil na ruby a nasadil se je znova.
0: Fuj. Normálně se mi udělalo až blivno z toho, jak jsem si to představil teďka. To je, no, dobrý, víš co, pojď nám poslat další storku o tom, kdokoliv, cokoliv o tom, co ti ukradli, pojď na číslo 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky, já si potřebuju spravit chuť po těch trenkách, to zní strašně ta věta, kámo.

0: Na rádiu Spin ve Spin ráno s Krištofem a Domem, no co, tak mi to trošku přeskočilo.
1: Ne, ne, to je v pohodě.
0: To se prostě stává.
1: Mně se spíš líbí, že Hard Rico ti dospívá, že má CD doma a začne týpek, co má na hlavě CDčko. Ale pojď, dobrý.
0: Ale víš co, tak si začni sám, ty vole.
1: Ne, ne, dobrý, pojď, já už mám dobrou náladu, já ti to nechám.
0: No dobře, takže ještě jednou. Na rádiu Spin s Krištofem a Domem dneska řešíš, jestli ti někdo něco ukrad a co to bylo. Tak nás zajímá vaše storky o tom, jak se třeba přišli k rozbitýmu autu a tam bylo třeba auto bez rádia nebo bez volantu. A nebo jestli vám někdo ukrad něco jako hodně důležitýho.
1: No, já si myslím, že Michalovi někdo něco ukradl a co, to jsem fakt nečekal, jo, protože potom po té storce, kterou tady zandal Honza, že mu ukradli trenky, tak tady máme tohle, jo.
2: Ahoj, hele, tak já jsem měl přítelkyni, teď už naštěstí bejvalou, a ukradl mi můj nejlepší kamarád.
1: Sorry, já jsem to prostě musel nechat jenom takhle. To je tak skvělá věta, ano.
0: Já v pohodě, Michale, mě takhle bejvalou ukradl, ty malé nevlastní bratranec, malé kdysi.
1: Ty kráso, co jsi dělal?
0: Shit happens, nic, odstěhoval jsem se.

0: dobře, no.
1: Já nevím, co tam zpívá, tyhle, ale jako melodii umím.
0: Vlastně je to v pohodě. To jsem taky přemýšlel, že by bylo super téma jednou v takový ty písničky, u kterých něco slyšíš, víš, máš ten vlastní text, přitom to je úplně jinak. Ale to pořešíme někdy jindy, protože zrovna dneska tady na Rádiu Spin s Dominikem a taky se mnou, no, jsem se nechal nakonec s Krištofem. Řešíme, kdy vám co někdo něco ukradl. To je věta krkolomná zase. Já rovnou pustím tady Davida, který má super storku.
2: Ale prosím tě, když jsi před léty, tyho, když jsem měl ještě svoje první auto, jsem si vzpomněl na toho doma s tím okýnkem, tak jsem vozil dva frajery jako kolegy do práce. Myslel jsem si, že to jsou kámoši. Aha. Frajer mi odevřel kaslík a našel tam prostě pytel plnej samolepek, co jsem sbíral jako x let. Tak chtěl jsem si tenkrát jako polepit celou palubovku, že jo. A frér, dej mi pár samolepek, já říkám, nedám. No a hádal jsem se s ním, říkám, ne. Druhý den ráno nechal jsem zaparkovaný auto na hájích u těch ubytovny. Ráno jsem přišel, špunt pod dveří zvedlej. Že jo, samozřejmě, co myslíš, že se auta zmizelo? Jedím samolepky, zelenou kartu a vůně do auta. Říkám, to mohl ukrást prostě jenom idiot. Takže mi bylo úplně jako jasný, odkaď vítrvane, že jo. Samozřejmě frajer zatloukal, že ne. A nejstupidnější na tom bylo, což o to, že skřížili dveře, ty jsem srovnal. Ale ten blbec v první chvíli se snažil zapalovačem protavit okýnko u řidiče, aby se vytáhl špunt.
1: Já mám, víš, co je nejhorší.
0: Co?
1: Že ty lidi se potom myslí, ty vole, že na to nepřijdeš prostě, když je to takhle očividný, ty vole.
0: No samozřejmě, že jo. Ještě když prostě kámošovi ukazuješ, nebo skoro kámošovi ukazuješ samolepky a druhý den tam nejsou.
1: Hele,
0: kdo to tak asi mohl být?
1: Kdo to asi tak mohl
0: být? To je práce pro Sherlocka, Watsone, máme tady případ.
1: Mně se tenkrát stalo na základce, že jsem dostal od rodičů telefon. Tenkrát Sony Ericsson, kámo, jakože
0: yes,
1: můj vysněný telefon ještě s takovým tím joystickem uprostřed, víš co na to. No a zmizel mi z batohu.
0: Prostě
1: úplně
0: okay.
1: Jednoduše prostě jako nebyl. A druhý jeden spolužák z nějakého neznámého důvodu prostě přišel a říká, hej, já mám nový telefon, já mám Sony Ericsson. Říkám, já nemám žádný telefon a taky jsem měl takovýhle Sony Ericsson.
0: To je zvláštní.
1: No, mě ho rodiče prostě jako teďka koupili, říkám, jo. A ten škrábanec na těch zádech, ty vole, tam máš odkať.
0: Aha, hnedka druhý den.
1: Hnedka druhý den.
0: Jak můžou být ti lidi tak hloupí, jak?
1: Nevím, no.
0: Kámo, já bych tak zatloukal, já kdybych ti něco ukradl, ty kráso, tak vůbec nevíš normálně, vůbec.
1: Ještě štěstí, že nic nemám, že mě nemáš co ukrát, ty vole.
0: Chtěl jsem říct něco o vlasech, ale nechám to tak.

0: Úterý 8. září, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Benedikt a taky Krištof Čus Pic. No a řešíme tady storky o tom, co vám někdo ukradl. No a do apky nám tady přišel i Ruda.
1: Dobré ráno, Spinefy, domé, Krištofe. Hele, mě takhle v sobotu, ještě jsem měl oktávku, vím, že to byla sobota, a přišel jsem k autu a auto kompletně bez světel. Cenu nemáje, takže škoda asi okolo 50 tisíc na oktávce. Říkám, super paráda, takže jako zlatý okýnko doma.
2: Tam, no, ale to je hrozný, že prostě ty auta takhle trpějí, ty vole.
0: Brutálně. Bratrané zprávy, o kterým jsem mluvil, že mi čornou ty pokeše, tak oni teďka řešili, je to asi třeba měsíc nebo dva, normálně přišli na parkoviště, že jo, a tam jejich auto podložené špalíčkama dřevěnýma a bez kol, ale gumy komplet, všechny čtyři gumy pryč. Nejlepší na tom je, že bratranec dopátral, kdo to byl, podle jako kamerových záznamů, asi ne, už se nepamatuju. A normálně ten týpek jezdí po Brodě, po tom našem rodném městě. Aha. A normálně jako bratranec třeba šel takhle z fitka, sedl do auta a najednou před ním ta SPZka. A on říká, ty, sledoval ho, že ho takhle bude zastavil na tom místě, takže ho už takhle vystoupil, čumil do okýnka a týpek jako by nic, víš, dělal jako, že se ho to netýká, přitom prostě jezdil na jejich gumách. Kámo. Jak se to stane prostě, přijdeš a auto na špalíčka.
2: Hey, ale že si toho nikdo nevšimne, ty vole, prostě když někde zvedáš cizí auto, ty vole, kradeš si i kola, tak přece je očividný, že to prostě kradeš, ne?
0: Víš, co na tom nejlepší? Tam ten den, to byl myslím, že dva dny tehdy, co tam byla technická ostávka kamer na tom parkovišti, kde oni parkovali. Fakt, jako to byly dva dny, takže oni si naplánovali tu krádež, takže věděli, že ty kamery tam nebudou, asi nějak, nevím. A potom mezi tím prostě zvedli auto normálně heverem nebo něčím, nechali to na špalíčkách. Super, ne?
2: Náhodička, ne?
0: Jo, to se tak normálně děje, že jo?

0: Mashup. Ještě bych si toho Paina, kámo, užil tady, jak tam dnesky dozní ten bíteček, já to úplně zbožňuju. Rook, Pain, Buttersa, tady ta skvadra, ty kráso, to je tak fresh věc. Ale ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dominik Krištof, takhle hezky v úterý 8. září. Je čas na mashupek.
1: No tak jo, já musím říct, že Krištof to tady namíchal pár minut zpátky a musím říct, že jsem ani nevnímal, co všechno tam je, takže já budu dneska hádat tak trošičku s váma.
0: Tak pojď, stišuju podklad, nastraš uši, protože v dnešní mashup zní takhle. Dal bys?
1: Hele, dám 2 ze 3.
0: Dáš 2 ze 3 jenom?
1: Mhm.
0: Okay.
1: Poznám, že jsou tam 3 věci.
0: Dobře, v tom případě, jestli Dominikovi pomůžeš a dáš všechny 3, nebo klidně jenom 1, tak 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní apka, pojď nám říct, co v tom mashupu slyšíš ty.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Pár minut zpátky vám tady Krištof pustil do uší dnešní mashup, který si myslím, že je docela jednoduchý, protože když už jsem ho slyšel po druhý, tak mi tam dotekla ta třetí věc. Tak jsem zvědavej, jak jste na tom teďka.
2: Já jsem si říkal, že když jsem vás tak potrápil tím voice-slipem a tou poznávačkou,
1: že aspoň ten mashup musí být
2: zadarmový. Že ten mashup by mohl být trošku víc zadará. Zní takhle.
1: No, tady jsi se vyšvihnul.
2: Prosím tě, tak
1: vykoupil.
2: Já umím, že jo, umím. Tak nejsem žádný nováček tady v tomhletom. Pojďme se podívat do apky, protože tady poslala voiceovku třeba Dara.
3: Čau kluci, tak určitě je tam Sara Rikas Ups and Downs.
2: A to si myslím, že můžu rovnou říct, že Ups and Downs Sara Rikas tam samozřejmě je.
4: Ale živá, živá, Ups and Downs, ale živá.
1: Byla mimochodem třeba ta poslední věc, kterou jsem tam uhodl.
2: Fakt jo, vidíš, tak Dara dala na poprvý, ale naprosto to chápu, je to Sara Rikas, že jo. Když si schválně dáte Instagram Rádia Spin, tak jsou tam, že jo, i novinky ze světa rapu a Sara Rikas teďka, včera jsem to viděl, jak tam Rádio Spin házelo, překonala se svým albem Já Sara 100 milionů streamů na Spotify, což je crazy, vem si, že ona jako fakt, kdy to bylo, rok zpátky, co to vydala, 25 mám pocit, a jako 100 mega, crazy věc.
1: A tak zasahuje minimálně 2 až 3 země, že jo?
2: Až 3, co je ta třetí?
1: Polsko ještě.
2: Myslíš?
1: No, si myslím, že Poláci můžou poslouchat slovenský
2: písničky. Jestli nás někdo posloucháte v Polsku, jo, takhle hezky Rádio Spin, tak dzień dobrý, posloucháš Saru Rikas, já Sara, dávaj vedze do apky Rádia Spin. A my jdeme na počasy.
1: Já, no, Dominiku, to jak jsi přepnul ty vole do polštiny.
2: Prosím tě, tak víš co, od nás už jako z Uherského Brodu je to vlastně, co by kamenem dohodil na Slovensko a ta polština už je těsně vedle, takže.
1: Jakože čekal jsem fakt všechno, ale že tady jako zandáš polsky, to bych fakt jako nedal.
2: Nevadí, můžeme potom dát jeden celý vstup v polštině. Tak či tak, pojďme si dát to po času, pokud právě vstáváš, říkáš, jak se máš oblíct. Hele, je tam teďka nějakých zhruba 12 stupňů Celsia a bude to stále stoupat. Jedinou výjimku teda tvoří tady je Vysočina, kde by mělo být ještě stále pod 10, něco kolem 8-9 stupňů, takže tam se určitě přiobleč, ale nepřiobleč se zase moc, jo. Není to úplně na eskimácký hadry, protože 30 stupňů odpoledne.
1: To je docela jako brutál, tyjo, na to, že ráno bylo prostě 11, budou kolik tropy. Najednou prostě bude 30, hele, to už je o to, ty ve tě začne zítra bolet v krčičku trošku.
2: Ne, tak já zítra nepřijdu doma.

0: Radio Spin ve tvých uších. Děkuju, Dome, děkuju. Potles mi nebyl. Jo, já jsem to věděl, teďka mi to pošimralo ego. A ty posloucháš Radio Spin úterý 8. září. Pojďme si uzavřít to dnešní téma, který nakonec bylo plodný, protože Dominik přišel s takovou storkou, že Andrej se Bezděkový ukradli nějaký věci z auta, respektive jednu botu, jednu brusli a nějakou žehličku, což do teďka nechápu proč, prostě co se vám honí hlavou. No a máme tu ještě jednu voiceovku, kterou jsme nepustili, možná dokonce dvě, a jedna patří Ikarovi.
1: Čí spí spiňáci, když jsem byl na základce, takže 15 let, možná 20 let už zpátky, tak jsme byli na výletě v Prahu a nechal jsem tam někde na lavičce bagl s řízkem se všema věcma, byl tam ještě diskmen, sluchátka. No a když jsme se tam vrátili zpátky, tak po ohledání místa činu jsem zjistil, že chybí jenom ten řízek, jenom ta sváča. Takže tím bych chtěl poukázat na to, jaká to byla krásná dřív doba a jak byli lidé slušní. Takže cheese peace, mějte se.
0: Jako k tomu mám taky jednu storku, protože můj kámoš, spolubydlící a jako nejlepší kámoš ze střední Tomáš, tak to je týpek, který prostě má 2 metry, má vousy, vypadá, že mu 40, protože jsme stejně staří. A jednou si takhle nechal normálně batoh ve vlaku, že jo, pod sedadlem.
2: Aha.
0: A když jsme dorazili na Inter tehdy ještě, tak si Borec před dveřma chytil ty imaginární popruhy toho batohu a zjistil, že ten batoh nemá. Jenže kámo ho neštvalo, že tam měl klíče od baráku, že tam měl klíče od šatny prostě ve škole, že tam měl nabíječku a tyhle ty věci. Jediný co, tak on si prostě sednul na postel, začal být smutný a já říkám, to je dobré, prostě zavolej jako někam na ztráty a nálezy, on tam bude. On, no jo, ale já tam měl řízek od mámy.
2: Jo, ale tohle to je věc, která mě osobně bych prostě štvala taky, protože přece jenom ty vole, když si uděláš taká ten řízek s tím chlebem na ten vejlet a někdo ti ho sežere, ty vole, tak jako co potom z toho vejletu máš, že to je, kámo, ten řízek s chlebem, to je prostě pík celého toho zážitku, ty vole.
0: No dobře, no, aby se tady úplně nerozvášil o tom jídle, tak tady máme ještě jeden takový krátký, rychlý postřeh od Bobana a tím to úplně uzavřem, jo?
3: Čau, tady Boban. Hele, včera zrovna jsem byl na přednášce o kleptomanii a musím říct, že jsem si z toho něco odnes.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Já mu musím říct, že od té doby, co si řekl, že tam v tom refrénu je to my,
2: tak to slyšíš furt,
1: tak
2: co?
1: To slyším furt,
2: já tam úplně stejně, já jsem to slyšel poprvý, že jo? A říkal, tam v tom refrénu je něco strašně rušivýho. A pak jsem si tam identifikoval ten mi. Jak takový ty hračky na pouti, kámo. Pamatuješ si to? To byl takový pejsek. Oni tam vždycky měli v košíku, natáhli to na klíček. A on tak poskakoval a dělal
1: A no, to už se dneska nevyrábí.
2: Ale nejsme tu teďka od pejsku, jsme tu kvůli tomu, že tady máme pravdu nebo lež. To znamená, že budeme potřebovat jednoho z vás, aby se připojil k Dominikovi a pomohl mu konečně vyhrát.
1: Přesně tak, jednoho pomocníčka na 210, 32, 30, 30 budu potřebovat zhruba tak, no to bylo za 5 minutek, ale.
2: No tak to je v pohodě, to se rozmysli pořádně, protože dnešní téma jsem zvolil kvůli jedné takové věci, kterou vám řeknu za chvilku. Každopádně tématem bude hudebník Avicii.
1: Oh.
2: Tak jo, tak volej 210, no, tak jo. 32, 30, 30, pojď tomu Domečkovi trošku pomoct.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 5 minut uteklo jako voda a já musím říct jednu věc. Krištof zapomněl odblokovat telefony. To znamená, že Krištof je teďka koukej to odblokovat. No to teda je pravda. Koukej to odblokovat, protože ty jsi chtěl, abych na to byl sám. Jo? Tak, ty jsi takovej prostě jako prolhaný ten.
2: Ne, vy to děláte úplně dobře. Vy jste na mojí straně a nezavolali jste. Já chápu, to téma je těžký, ale prostě Dominika v tom necháte vykoupat sami. Budeš tam sám, kámo.
1: No to vůbec prostě.
2: No jasně, že budeš. Jdeme si dát pravdu nebo lež.
1: Normálně to odblokuj a vyvolejte.
2: Dívej, dávám ti 5 sekund a jestli někdo zavolá, tak je to fakt jako tvůj věrný fanoušek, jo? No tak schválně, dívej.
1: 5, 2, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Jsi na to sám, pojď, kámo. Vůbec, bohužel. Spineři dneska na tebe kašlou a nikdo ti nepomůže. To znamená, že bod bude na moji stranu, kámo, a ne na tvoji. Ne na tu vaši hodnou stranu, kámo. Temná strana síly vítězí. Takže Dominiku, jo, já jsem tady vybral Avičiho, protože. No tak jako počkej, tak teďka mi začal zvonit.
1: Já jsem si to myslel, že mě z toho někdo vyseká.
2: Kdo tam?
3: Richard, ahoj.
2: Ahoj, Richarde, no
1: Nazar,
2: tak jako.
1: Richarde.
2: Co máme dělat, no, bohužel.
1: No, já je jsem... to zachránce, Richarde.
2: Ne,

0: No, já si myslím, že on bude mladší určitě.
1: Tak si vyberte, kluci.
0: No, já si myslím, že je to Leš.
2: Dal bych mladší taky asi, no.
1: Dobře, tak já vám označím, že je to Leš, no. Ne, dobře vy. Já doufám, že vás nachytám. Bylo mu mega čerstvě, jako fakt pár dnů potom, co oslavil 21.
0: Ty vole, tak to jsem nebyl daleko.
1: Nebyl, no. To znamená, že už tehdy ty krásu byl mnohem dál než já v té kariéře. Co se dá dělat?
0: Bohužel, no. Máš smůličku.
1: Druhý statement. I když jeho hity zná celý svět, tak si nikdy neodnesl jedinou nominaci na cenu Grammy.
0: Ty vole, no.
1: Dokonce teda ani posmrtně.
0: A tak hele, ono to je možný, že jo, tak jako, vem si, jak dlouho čekal na cenu Leonardo DiCaprio. To se prostě, jako, jo, asi jako, je to možný.
1: Tak ale byly to velký hity, že jo, co na to, Richard?
0: To právě jako byly to velký hity, no.
2: Čekaj, pozor, tam chyták jako nominaci, že jo, cenu ne, ale jestli náhodou nebyl nominovaný.
1: Jo, jde jako... o ty nominace, no, nejde mi o ceny teďka. Tak co vy na to?
0: To nevím, tak Richarde, co myslíš?
2: Jako vyloženě nesleduju ceny, jo, takže fakt nevím, no.
1: Ale já taky ne, já fakt mě to překvapilo celkem, tady tohle.
2: No takže zase, jakoby...
0: Ale, tak já bych řekl, že to je pravda. Já bych řekl, že to je pravda, že to není fair, ale je to pravda.
1: Tak co dáme?
2: Dobře, tak zkusíme to.
1: Zkusíme pravdu, dobrá, označuju pravdu. Kluci, takový velký hitovky, jako bylo od Aviciho třeba Levels nebo Sunshine s Davidem Gettou si odnesli nominace, takže to jsem si vymyslel. 1-1, jo!
0: Promiň, Richarde, jsem to pokakal trošku, no tak máme možnost to napravit teďka ještě.
1: Pojď mu pomoc, no, jinak on prostě bude potom smutný, že nemá body, že jo? Jo, nebo já jsem takový velký chytáčista. Třetí statement. Avici spolupracoval se spoustou umělců. Nejvýraznější je ale jeho spolupráce na songách Wake Me Up a SOS. Hostující umělec se jmenuje Aloe Black. Něco jako Aloe Vera, ale je to takový Aloe Vera s černou barvou Aloe Black.
0: No.
2: Tak, to vůbec netuším.
1: To je dobře.
0: Vůbec jako nikdy neslyšel Aloe Black.
1: To je dobře, kluci. Protože, co když se jmenuje Aloe White?
0: Nebo Aloe Yellow, že?
1: No.
0: No,
1: pojďte. Rozlostněte to, co? Bude tam Aloe Black? Bude.
0: Nechci nad tím přemýšlet moc dlouho, jo? Tak co myslíš, Richarde, mohl by tam být?
2: To je tak blbý jméno, že to není možný ani.
0: Tak myslíš si, že kecá?
2: Teď jsem ho urazil, chudáka.
1: Jestli se tak opravdu jmenuje teda, no? To je otázka. Tak pojďte, finální verdikt.
0: Neslyšel jsem, tak myslíš si, že kecá, jo? Tak dáme Leš.
1: Kluci, jo, je to pravda, fakt se jmenuje Aloe Black a winner jsem já! Fakt se jmenuje Aloe Black, kámo.
0: Ale tak buď to byl Petr nebo Pavel prostě, no, to víš jak prostě.
2: Ne, tak se mu omlouvám.
0: Ale pohodě, Richarde, ale já to podělal předtím, jsi to podělal teďka, tak...
1: Richarde, vůbec se nemusíš omlouvat, naopak já ti děkuju, že jsi hrál s náma, že jsi Dominikovi takhle krásně pomohl k tomu, abych já měl dneska win.
0: Ale já bych to prohrál tak či tak, Richarde, takže ale já ti děkuju, že jsi se mnou zahrál a třeba to dáme zase někdy, ale třeba příště ho rozsekáme.
1: Jo, to víte, že jo, kluci.
2: Tak,
1: Ríšo, díky moc a měj se, čus.
0: Čus.

0: Dobrý, ne? To ale dobře, bylo, neumím to tak dobře, jako ty prostě.
1: To bylo co za impresi tady?
0: To bylo konec Doji.
1: To byla Doja Cat.
0: To byla Doja Cat.
1: Buď rád, že tě neposlouchá, kamaráde. To by bylo na soudní příkaz,
0: ale
1: podle mě.
0: Ale mohla by mě poslouchat.
1: Ty si dáváš Radio Spin s Krištofem Dominikem. Pojďme se jenom rychle mrknout na to, co si máš oblíct, protože ta teplota se jako dramaticky mění. Až mě to celkem děsí, protože jsme začínali, bylo něco málo kolem 9 stupňů. Teď máme po celé České republice průměrnou teplotu 13 stupňů a dále stoupá. A stoupat bude nadále, protože kamarádi, ta teplota 31 stupňů, která dneska bude, to je crazy.
0: To je crazy, hele, já mám takový pocit, že prostě ve chvíli, kdy jsem přijel do rádia, tak jsem prostě, nebo nemám takový pocit, já jsem prostě přijel v mikině a v kraťasech, no a myslím si, že až pojedu domů, tak pojedu normálně jako v tílku a v kraťasech, protože podívej se, tyhle, kam to roste zase.
1: Normálně do trenek prostě.
0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak jezdíte v tuhleto chvíli. Začneme v regionech, a to konkrétně v Brně, protože tam se bourá, a to hnedka dvakrát. Jednou v ulici Opuštěná, no a další crash hlásí ulice Kníničská, takže tam určitě pozor. Pozor dávej taky v Olomouci, protože tam se bourá v ulici Hinajsova. No a když se podíváme na to, jak to vypadá na dálnicích, tak tady to je taková maraní klasika, ale D1 zasekaná na příjezdu do Brna, D2 úplně to samý. No a potom taky na příjezdu do Prahy jsou trošičku zasekané dálnice, a to D5, stejně tak D1, D10 a nebo třeba taky D8, takže tam počítejte s minutkama navíc.
1: Ona ta samotná Praha na tom není úplně nejlíp. Já začnu u Pražského okruhu, protože za Černákem chytneš 20 minut zpoždění, u Lochovského tunela je to 10 minut, potom u výjezdu na Beroun je to dokonce 23 minut, potom takový ty ranní klasiky Břevnov, Bělohorská 10 minut, dokonce i Nuseláček 10 minut, dokonce 15, jo, teď to skočilo, super, no. A do toho tady máme kreše, takže když to vyjmenuju, tak je to Papírenská ulice, potom je to na Novém městě Vodičkova a dva kreše tady vidím i na Modřanský, takže jezděte opatrně, jak kdyby cokoliv, tak 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní apka.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.

Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: Tyhle ty bubny ohlašují jednu velkolepou událost, a sice, že posloucháš Rádio Spin, to je ta první. Ta druhá událost je, že je tady s tebou Dominika Krištof.
2: Hejo.
1: A ta třetí událost je, že tady máme jeden na jednoho naši bengrojní, úžasnou vědomostní hru, do které můžeš zavolat i ty 210 32 30 30. A musí to být rychle, protože kámo, dost zavolá jako první a jako druhý, toho vezmeme a nikoho jiného už potom nebereme.
2: Protože nikdo další už se prostě na tu linku nevejde, máme tady jenom dva telefony, takže volej, dokud můžeš. 210, 32, 30, 30. Startujeme za 3 minuty a 10 vteřin.
1: Přesně, pojď se utkat s někým z dalších spinnerů.
2: Šup, šup, šup, šup.

0: Jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Jste 8 hodin 43 minut. Ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a Krištof. No a my startujeme hru jeden na jedno, ve který dneska pokračujeme vlastně ve včerejším tématu, a to jsou český seriály.
2: To si vás pořádně vyzkoušíme, respektive dva z vás na lince číslo jedna. To bude Jirka. Ahoj.
3: Čau, pak Mati.
2: Ještě musí říct Dominikovi tím jeho druhým jménem a bude to všechno úplně komplet.
3: Já tě zdravím, Benedikte.
2: Správně.
1: Tady přistanou ty těžší otázky, evidentně teda.
2: No a ty lehčí otázky teda očividně půjdou přímo na linku číslo 2, kde máme Toma. Čau, Tome.
4: Čau.
1: Čau.
2: Kluci, jak moc si věříte v tématu český seriály?
3: Vůbec.
4: No, vidíme.
2: Aha, tak to jsme na tom asi velmi podobně. No tak uvidíme. Připomenu pravidla hry, je to úplně jednoduchý. My vám položíme otázku, ty pokud víš odpověď, tak zakřičíš svoje jméno, co nejvíc to jde. Ne, zase se jako nevyřví úplně, jo, tak jako ho řekni třeba nahlas, ale řekni ho rychle, protože my ti vyvoláme a když to řekneš správně, tak máš bodíček. Úplně easy peasy.
1: Jednoduchý, jednoduchý. Záleží na tom, jak vám sednou ty otázky, no. Tak já svému asi to první.
2: Tak pojď.
1: Který český komediální seriál z prostředí fotbalu proslavil postavu trenéra Jirky Luňáka?
3: Jirka.
2: Jirko?
3: Okresní Třebor.
2: Dome, co? Je to dobře, je to špatně?
1: No, Jirko, hele... Je to dobře,
2: je tam bodík. Pokračujeme v krasojízdě. To správně nesmím říkat, to mi Roman minule říkal, že prý všichni říkají, že pokračujeme v krasojízdě, tak já řeknu jenom, pokračujeme v krásný jízdě. Otázka číslo 2.
1: Ty nedostaneš přidáno dneska, kámo.
2: Jaký je povolání hlavních hrdinů v seriálu Labyrint?
4: Tom?
2: Tome.
1: Tome.
4: Detektivové.
2: Tome.
1: Asi to můžeme uznat, jo.
2: Já to asi taky uznávám. Jako uznal bych i policisty, uznal bych nějaký vyšetřovatele, ale ten detektiv je k tomu vlastně blízko, takže...
4: No, chtěl jsem říct jako policistové, no.
2: Tedy. Já vím, já jsem ti viděl, nebo já jsem za tebe prostě. Nadržuju Tomovi a Jirkovi to nedávám zadarmo, že? Tak pojď, Dome, tak poslední rozstřelující otázka, protože je to jedna jedna.
1: Tak jo, tak vyberu třeba tuhle. Jaký moderátor Rádia Spin si zahrál roli v seriálu Sex O'Clock?
4: Tom?
2: Tome?
4: Nebyl to Jirka?
2: Jirka to nebyl.
1: Ne, to taky herec, ale nebyl to Jirka.
3: Tak Jirka?
2: Jirko?
3: Tak byl to Mára, odpoledního.
1: Ajajajaj, to není ani Mára.
2: Kluci jako...
1: Ale dobrý je, že tady proslavíme všechny moderátory Rádia Spin evidentně dneska.
2: To je dobře, no, kluci, ale...
3: Tak to byla nějaká zholek, tyjo.
4: Tom, Vicky.
3: Jirka.
2: No, Jirko.
4: Tom, Vicky.
3: Tak to byla Vicky, no.
1: Ani Vicky
2: Tom
1: to
2: taky říká Vicky. Kluci, bohužel, tohle to je velké tududum a obou dvou vám ten budík normálně ubírám teďka, protože jsem to byl já, kluci.
4: Ty to zasloužíme.
2: Normálně, jako, tohleto, já už nebudu mluvit, dobře, už si to vyřešíme.
1: Když to si to evidentně bere osobně. Dobře, tak ale...
2: Beru.
1: Počkej, urovnáme to do pořádku, jdeme na poslední otázku.
2: No, nevím.
1: No,
2: tak u tebe
1: musíme
2: možná.
1: Prostě, musíme.
2: Já už jsem zase smutný, kámo.
1: Takže, co podle názvu seriálu stálo na kraji města?
3: Jirka.
2: Jirko.
4: Tom.
3: Nemocnice.
1: Nemocnice. Je správně, samozřejmě.
2: Jo! Ale pořád jako minusový body, jo, že jste neviděli seriál, ve který jsem hrál, tak jako to je velká role, kluci, to byste měli napravit. Výborný seriál, má to dvě série, jako kde žijete?
4: No, já jsem to chtěl říct úplně, no.
3: Tak ty jsi hrál zase jenom v jednom dílečku, že jo, tak jako.
1: No to,
3: já
1: jsem hrál ve všech, hrál ve všech, ale zase jako jediný, co tam dělal, tak je, že sedí u počítače, no.
2: To není pravda, ještě jsem tam závislý na snímcích pro dospělí a je tam dokonce i jedna herečka ze snímku pro dospělí, kterou jsem si zahrál, nejznámější česká, takže.
1: To jsi nemusel moc hrát, ale tyhle věci. Každopádně, Jiříku, my ti moc gratulujeme. Tome, ty si můžeš s náma zahrát třeba zase zítra, hele.
3: Tak jo, ale kuč, já moc krát děkuju, pak Mati, tobě taky, Benedikte.
2: Kluci,
1: mějte se krásně,
2: děkujeme
1: za hru.
2: Čus.
3: Čau, hezký den, ahoj.

0: 8 hodin 51 minut.
1: tak tohle mě zabilo skoro.
0: Mě to taky skoro zabije, mě zabije někdo nahoře. Každopádně, my jsme tady spolu s Krištofem dneska rozebírali jedno takový téma, a sice to, jestli vás někdo někdy okradl.
2: Ano.
0: A Ester poslala pár minut zpátky do mobilní apky Rádia Spin příhodu jejího bráchy. Není to tak úplně krádež, ale takový, řekněme, vypůjčení na delší dobu.
2: Dávám to tam, kámo, ještě jsem to neslyšel.
3: Čau, Dome a Krištofe, tady Ester. Já vás chci jenom pobavit. Můj brácha se mi hrabal ve věcech a našel tam pravý policejní pouta. Nechci říkat, kde jsem k ním přišla já, ale chci říct, že ten blbec si je nandal. Zamknul si ty klepeta na rukou a teprve potom hledal klíč, který mám.
0: Takže brácha evidentně se takhle jako tak trošičku sám sebe vykoupil, protože prostě v klepetech chodí evidentně do dneška.
2: Ale to je geniální, kámo, máš prostě zloděje, který ještě sám sebe takhle napráší, že jo? To je super, on sám sebe zavřel.
1: Jo, já bych měl být do jailu, prostě bych měl jít jako.
2: Přesně, přesně, ale my nepůjdeme do jailu, my půjdeme do mashupu.
4: Spin ráno. Mashup.
0: Oficiálně, jak už jste mohli slyšet, tak je tady s náma taky Vicky, takže Vicky, my tě oficiálně ještě přivítáme v éteru. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno. Já jsem doteď byla takový vánek, který tady tak jako
0: podporoval. Tak Vicky, jak se ti jelo do práce dneska?
1: Dobře se mi jelo, hezky
0: no,
1: to bylo.
0: Ideálka. Tak to by se ti mohlo ale dařit i dneska v mashupu. Jakože jestli jsi začala ráno takhle dobře, tak by si mohla v tom dobrém ránu pokračovat.
1: Jak jsem stihla to správné metro, doběhla jsem ho, tak třeba mě to tady taky, snad mě to nedoběhne.
2: Uvidíme, jestli to bude dobíhačka. Dívej, pouštím, je to easy, dělal jsem to já dneska.
1: Jo.
2: Tak pojď, hele, máme tady jednu věc odhalenou od Dary.
5: Čau kluci, tak určitě je tam Sararika z Ups and Downs.
2: Ty počkej, to zahrávala ty, ne? Pod přezdívkou Dara, podle mě to znělo úplně stejně. Samozřejmě, že tam je.
6: Ale živá, živá, Ups and Downs, ale živá.
2: Miluju tu písničku, kámo, fakt. No a dál?
1: Já ji mám strašně ráda. A potom je tam Tupac, California zlá.
2: Hezky.
0: Ty vole, Vicky. Dneska jeden D. Dneska to vypadá, že poprvý v životě Vicky odhalí mashup.
1: Ne, to není pravda, to už tady bylo, jo, zase. Tak, jako, možná v tomhle školním roce.
2: Tak počkej, co je ta třetí věc, Vicky? Já ti dopustím naposledy, jo, protože tečeme, ale pojď.
1: Ty seš tajterlik?
0: No. Ty seš tajterlik.
2: No, pojď.
1: Ty seš tajterlik.
0: Ty seš tajterlik.
2: Co to je?
1: Já nevím.
2: Ježíš, dělej. Ne. Hej, no to je poslední věc.
1: Žerty nejsou žerty.
2: Fakt jo.
1: Já nevím, no. Okresní přebor. A je to třikrát červená, nepostupuješ.
2: Ne, fakt nepostupuješ, jako promiň, ale nepoznat tohle.
7: Já jsem tajterlík, ty seš tajterlík. Tady se hádáš křesem. Čepice ti vstává na hlavě.
2: No.
7: Svíčka mě
1: vlastná. Je vlasta Burián,
2: ne? No je to Burián.
1: Já ho slyším, já ho poznám podle těho jí mluví.
2: Ale... Kámo, tak počkej, hele, já tady schválně vezmu Michala teďka, jo, jestli nám to řekne. Michale, halo, slyšíme se.
8: Ano.
2: Ahoj, řekni Vicky, co to je, prosím tě.
8: Byl jednou jeden král.
2: No jasně, že to je byl jednou jeden král. Sůl na zlato.
8: Snažil dovolat celou dobu na ten mešat, že jsem poprvé v životě viděl všechny tři věci a ani jednou jsem se nedovolal.
2: To ti tak věříme, Michale.
0: Prostě hádalo moc lidí, Michale, ale to se nedá nic dělat prostě. No tak jo, ale tak my ti děkujeme za kol, Michale.
2: Míšo, díky.
0: A jdeme se pomalu, ale jistě mějte přesunout.
8: Mějte se krásně, Benedikte.
0: Tak, to ti teda moc děkuju teda, no. Ale my se jdeme přesunout Vicky do komunikátoru. Vicky, co vás bude čekat? Pojď rychle, honem,
1: dneska bude strašně moc krásný super songů, protože já doufám, že spinneři už teďkon vytáčejí číslo a už tady teďkon se připravují na to, co nás bude čekat. No mimochodem se taky podíváme na pana Zdeňka, který miluje vlaky. Miluje. Ale jakoby to je takový, já mám ráda koně, ale ne, že bych nějakýho třeba vlastnila, ale on je miluje. Tak jo, potom vám to všechno řeknu tady. Krištof už na mě mává, že už jsme jako přes.
2: Ale ne, je to dobrý. Ještě nám řekni, jak je venku třeba.
1: Venku je krásně, je nádherně, je kolem nějakých 20 stupňů Celsia. Myslím si, že dneska budou až třicítky, bude převážně jasno. No a dneska máme v podstatě poslední letní takový krásný den. Zítra už bude pršet totiž.
2: Ty kráso, tak to byla Rosnička Vicky, která to sfoukla úplně s přehledem, s prstem v nose a levou zadní za nás.
0: Já jsem rád, že to řekla za nás a že už to nemusíme teda opakovat. My každopádně, my se mějte krásně a slyšíme se zase zítra.
2: Tak čus.
0: Čau.
4: Spin Radio.
9: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkikiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kiriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.

0: Je 9 hodin, posloucháš komunikátor s Vicky.
1: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.

od Majku ti ještě jednou zdraví, Vicky. Už máme úterý 8. srpna, no a Ježišmarja, 8. září. Vidíte to, já už jsem úplně jinde. Dobře, máme úterý 8. září, no a svátek má dneska Mariana. Takže Májo, všechno nejkrásnější k svátku, to je mimochodem moje nejlepší kamarádka, taková moje prostě štěstěna, štístko. Tak všechno nej, no a samozřejmě i všem ostatním Májám všechno nejkrásnější k svátku. No a prosím tě, teď už se s tebou vrhnu rovnou na bonžurku s Vicky, protože tomu prostě neuvěříš. To je fakt podle mě jenom u mě, jsem takovýhle smolař. Tak jsem včera večer totiž otevřela školní systém, no a konečně jsem se dočkala oponentského posudku na moji diplomovou práci. Opravdu nejvíc vytoužený dokument, ten posudek je nad zlato. Diplomka dobrá nebo velký špatný, budu mlga, nebudu, tak na tu oficialitu teda koukám pozorným očkem, ne, a říkám, jo, dobrý, studentka splnila, jasně, studentka dodržela, nice, studentka naplnila vizi, no, dobrý, si říkám, a skoro už bouchám rychlý špunty, jenže celý tenhle posudek zabila poslední věta, celkové shrnutí hodnotitele. Doporučuji diplomovou práci Veroniky Hrachovcové k obhajobě. Hej, já ti normálně musím říct, mě se udělaly mžitky před očima. Ano, spinere, nepřeslechl ses. Ne, Viktorie, ale Veronika, tomatou, tomatou, že jo, holinky, hodinky, nebo ne? Protože pár minut na to mi tam přistál další oficiální dokument pro Veroniku Hrachovcovou. Hele, tak tohle už asi fakt není pro mě, ale ne. Jako text, jako i škola by sedli, ale jméno fakt ne. Já přece jsem Viktorie, ale pozor na to, moje mamka je Veronika. Sice s divadlem nemá nic společného, ale hned jí volám, protože ona je ještě na dovče, že jo? Tak zdravím do Itošky, je vidět, že má evidentně železný nervy. A říkám, mami, prosím tě, ta diplomka prej dobrá a 16. máš státnice, chtěj tě tam ve 3, jo? Budu tě pak čekat před školou s velkou kyticí. Spinere, musím ti říct, že jsem z té obhajoby byla tak na nervy, že se mi teď krásně ulevilo. Jo, hele, jeden šotek a kolik dokáže napáchat dobra ve světě. Mami, držím palce, ty moje budoucí mgr et mga. A uvidíme, příští středu uvidíme, jak to dopadne. Prosím tě, spinere, já ti přeju ještě jednou krásné ráno. Startuje nám samozřejmě komunikátor, to znamená, že teď je to tady na tobě, takže rozhodně neváhej a zavolej si o svůj track 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku, já už se těším, co tady teď nazbírám, protože už za 3 tracky je to tady tvoje a ještě tady žádný song nemám, takže let's go. No a já jsem si řekla, pojďme si dát teďkon kapitána Dema, Zlatíčka, protože všichni v té mojí škole jsou prostě Radio Spin.

0: mobilní aplikace.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání a já už tady mám první spinnerku Daru, co pak to bude, ahoj.
2: Ahoj Vicky, poprosím tě, PTK, jakoukoliv, je mi to jedno, všechny má dobrý, děkuju.
1: Jasný, jasný, tak jo, tak krásný den, Daro, no a na cestu ti sem pouštím BBL, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit, pojď.
0: Radíš Radio Spin
4: a komunikátor s Vicky.

že jsem s tebou dospěl a snad jsem dneska trochu lepší člověk. Je to moje zpověď a tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za všechno od začátku po konec.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu nehoda, je v Brně, a to rovnou dvě tady vidím, a to v ulici Jihlavská, potom taky v ulici Veslařská. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D2 na druhém kilometru ve směru na Brno. Je tady nehoda nákladního auta, a to v okolí Modřic. No a crash máme taky na D6 na exitu 16. Je tady v sobě dodávka v okolí Velké Dobré. Teď už jsem přímo v Praze, tady máme crash v ulici Ryšavého a potom taky na 5.5. před sjezdem na jižní spojku. Je tady v sobě osobák a motocykl, takže opatrně, prosím tě. A zatím to jinak vypadá, že je to ode mě z dopravy vše. Pokud ty máš nějaký info, rozhodně neváhej a dávej vědět 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď už taky na drátě Tom. Čau Tome.
2: Čau.
1: Hele, prosím tě, ty jsi se mi tady přiznal, že jsi dneska taká nákupná maniačka. Tak kam míříš?
2: Mířím směr západ.
1: Směr do Německa, ok, a protože všichni jsou už v Německu, tak pověs mi, ty jsi říkal, že tam jdeš nakupovat, že by byl hřích, když už jako jedeš tím směrem se tam nestavit. Co tam jdeš, prosím tě, nakupit?
2: Je to tak, jak říkáš, prosím tě, nějaký zbožičko, nějaký papání.
1: Jo, jídlo, jako, jasně, no. Jako, Deutsche Qualite.
2: Samozřejmě, natürlich.
1: Ok, takže bude to naturální, tyjo, ty budeš mít úplně v bříšku jako v pokojíčku, no tak to teda cítím závis. Tak dobře nakup a co ti k tomu teďkon pustím na tu cestu?
2: Riding on the storm.
1: Dobře, tak jo, tak se jdeme naladit na Riders on the Storm. Měj krásnou cestu, čau Tome, ahoj.
2: Danke, bis bald.
1: Ja, Radio Spin.

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a dneska máme samozřejmě úterý, co to znamená, že od 8 do 11 večer tady s tebou bude Anička Oravcová. Samozřejmě přináší taky svůj pořad Street Cypher. Takže naše tady hiphopová vědkyně přinese její rubriky a to listování rapem, kde dává vždycky příběh k nějakému z tracků. Potom taky album týdne, kde Anička představuje nějaké nové album, který mě vždycky potěší, protože vím, co potom zase poslouchat novýho ve svých uších. No a někdy tady má samozřejmě i hosta, ale všechno, co nás bude čekat zrovna dneska, se dozvíme už za pár minutek, protože už za 3 tracky se spojím přímo s Aničkou Oravcovou a všechno si řekneme. Tak big těšink, teď ještě počasí. Koukneme spolu na to, jak máme venku. Momentálně máme 20 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky, jak by smet. Hlavně, že svítí sluníčko, to je dobrá zpráva dne. Jinak odpoledne bude až 31 stupňů Celsia, takže pokud jsi říkal, že plavky už necháš navždy v šatně a uvidíme se zase příští léto, není tomu tak. I v září ještě můžeš vytáhnout plavky a mít dobrý čas. Takže užívej, no a jedeme dál.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď už mám na drátě taky Aničku Oravcovou. Ahoj Aničko.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo, ahoj, ahoj. Tak Anička už se určitě těší, já teda rozhodně, na její dnešní Street Cypher, úplně skvělej pořad, který běží tady na Rádiu Spin vždycky od 8 večer do 11, takže můžete ladit. No a Aničko, co ano. je dnešní náplní?
1: Tak jako hlavní téma si dáme další klasickou desku z 90, ale tentokrát to bude R&Bčko a Usher. A jeho druhé album My Way, který vlastně nakoplo celou jeho kariéru.
0: OK, no tak pečka. No a potom máš další vlastně, listování rapem.
1: No, tak tam se taky budeme věnovat Asherovi, ale to ještě neprozradím, kterou spadu.
0: Pozor, Anička je záhadná. To si budeme muset všichni poslechnout a zůstat tady u rádia, abychom věděli, o co go. Dobře. No a Aničko, ještě máme třetí rubriku.
1: Deska týdne. Deska týdne bude nové album od Busta Rhymese, který celé udělal na BPJ Dilly. A je tam spoustu zajímavých hostů, takže jsem vybrala tři skladby a vždycky před celou pošlu jeden track ven.
0: To je úplně skvělý. Tyjo. Aničko, já musím říct, že mám opravdu jako Busta Rhymese hozenýho hodně do old schoolu. A přitom je jakoby super, že on je vlastně i new school svým způsobem. Nebo,
1: on je prostě hip-hop.
0: On je prostě hip-hop, on se jako prolíná těmi časovými, nebo takzvaně jako těma obdobíma. Prostě.
1: A ještě žije, si představ.
0: Ještě žije. Já vím, já jsem řekla totiž Aničce. Já jsem Busta Rhymese pohřbila. To je hrozný. Já se omlouvám. Busto, já se omlouvám. Ještě štěstí, že Anička ti tady dneska bude prostě dělat tribute, protože jinak já bych to tady zabila. Tak jo. Tak Aničko, no a ty máš Busta Rhymese ráda?
1: Jo, mě baví. Mě baví jeho flow a myslím, že si udržuje takový standard za ty roky, za těch víc než 40 let, takže za mě dobrý. A ještě ten Jay Dilla, to jsou prostě legendární beaty a i když Jay Dilla zemřel v roce 2006, tak dodnes prostě se takhle objevuje jeho nová tvorba, tak to mě těší.
0: Aha, to znamená, že to jsou věci, které nahrál ještě předtím, než zemře.
1: Ano.
0: Takže i memoriam to vychází, nebo jak se tomu říká?
1: No, Basterem totiž od něj předtím nezemřel, tak teď těla daroval Bastovi 300 beatů.
0: Aha.
1: Takže on prostě na základě toho udělal teďka takhle celý projekt.
0: No tak to je hustý. Takže tady máme dokonce další tribut. No tyjo, tak to se těším, že se dneska dozvím ještě zase něco novýho. Díky moc, Aničko. No takže dneska od 8 večer tady na Rádiu Spin. Laď se rozhodně Street Cypher. Díky, Aničko. Měj se krásně.
1: Ahoj.
0: Rádio Spin.

0: Namazal ses?
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: den. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky taky na přání. No a teď už tady mám Davea z Německa. Ahoj Dave.
2: Ahoj Vicky.
1: Čau, čau Dave. Tak prosím tě, jak je v Německu? Teď jsme tady řešili v minulý hoďce ty dobrý, kvalitní jídla a potraviny. Rád konzumuješ v Německu?
2: Jo, my jsme celkem hodně fajnci, jogurty, salámy a celkově prostě ta kvalita je úplně o něčím jiným.
1: Jo, takže paráda, takže obědy jedině v Německu, když jsi v Německu.
2: Je to tak.
1: Takže žádný, že bys si balil tady jako z Česka nějaký řízky nebo něco takového. Chleba s řízkem, ne?
2: To je taková ta německá klasika.
1: Takže Wurst, nebo co to je? Německá klasika.
2: No, více méně.
1: Dobře. No tak jo, tak dneska ti přeju všechno nejlepší k obědu. Užij si to, budu závidět tu německou kvalitu. No a teď, co si necháš zahrát?
2: Nechám si zahrát trikadlo.
1: Uh-huh. A pro koho?
2: A pustím to kámošovi do frikárny.
1: Dobře, tak jo. Tak drž se, no a pouštím pro tebe frikadla. Ahoj, Dave.
2: Čau, čau.
1: Čau, čau. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Českých Budějovicích na Husově třídě. Dál mířím na dálnice a tady máme kreš na Novopatské při příjezdu do Prahy z D10, tak opatrně. No a kreš mi hlásí taky přímo v Praze Rohanské nábřeží před křižovatkou s ulicí Zábranská směrem do centra, no a potom taky v Michlích ulice u Plynárny. Jinak koukám, že nám poskakuje taky Kbelská, tady čekají nějakých 10 minut navíc. No a zatím tohle je ode mě z dopravy vše. Pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej, anebo posílej hlasovku. Díky a hlavně opatrně.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: dobře, tak máme pachatele.
1: Ale dneska ráno jsme vyzvídali, jestli vám někdo něco někdy ukradl.
2: Já jsem měl oktávku, že jsem k autu a auto kompletně bez světel, ksenony v háji, takže škoda asi okolo 50 000 na oktávce.
0: Mě všude zvláštně vždycky trpí ty auta, kámo.
1: Ale bráško, počkej, kde by auta? Tady v tom případě trpěl taky zloděj.
3: Jsem musel 3 měsíce bydlet v Hloubětíně na ubytovně. Tam bylo zvykem, že si dával plný koš prostě na chodbu a ty uklízečky, co tam byly, tak ti ho prostě vyměnili. Jsem měl starý roztrhlý trenýrky, obnošený tohle, tak jsem je taky vyhodil. Dal jsem ten koš samozřejmě ven, aby ho vynesli. Druhý den ráno se probudím, koš normálně je rozhrabošený a jediný, co zmizelo, tak ty zeskrný trenýrky.
0: Tak to je hnus, ale bacha, jsou zloději, co prostě jenom mají chutě, jo?
4: Chal jsem tam někde na lavičce bágl s řízkem, se všema věcma, byl tam ještě diskmen sluchátka, no a když jsme se tam vrátili zpátky, tak po ohledání místa činu jsem zjistil, že chybí jenom ten řízek.
1: Já si říkám, jestli to nebyl náhodou nějaký Krištof Švehlík, protože já jenom, že tady Krištof celý ráno brečel, že má hlad.
0: Ne, díky, přitom to nejsem já, kdo z názvu vypadá, že má rád řízky.
1: Tu vole, počkej, tak pojď si to vyříkat ven a no, dáme to.
0: Pojď, jo, a jo, a my se slyšíme zase zítra, Spineři, jo, tak čus, pojď. Čau.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, další track z naší mobilní apky, tentokrát od Fandy. Co to bude? Čau, čau.
2: Zarec, prostě, ona by si zahrát, jde se klid, co to dostá. Pro všechny spinery, díky, Zarec.
1: Jasný, zdarec, mám to tady pro tebe připravený. No a teď už bych si ráda vypustila ještě část tracku právě od Pasti a Resta Neklid. A říkám, spinere, ty rozhodně neváhej a buď mi pošli hlasovku stejně jako tady Fanda, a nebo...
3: Čau, tady Neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej. Prokrastinace je přepych.
1: Přesně tak, prokrastinace je přepych, takže rozhodně neváhej a zavolej si taky o svůj track. No a teď už si jdeme dát samozřejmě Past, Radio Spin.
4: Je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám do

0: stop. Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi.
1: Sám si klečím na krku,

na světě budu omezenou dobu. Máme zhruba 30 000 dnů. Už budu v půlce, furt jedu na full. Tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid. Miluju zápřah, miluju práci. A stejnou měrou chci zabít tu zněrsu. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost. Co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy? Vím, vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat. Za krkem mi sedí síha. Šeptá mi do ucha, že je to má.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě i v příští hoďce hrajou tracky podle tebe. No a kam se podíváme? Za 3 tracky navštívíme pana Zdeňka. Pan Zdeněk miluje vláčky a mašiny. Myslím si, že byl hodně ovlivněný poslechem Maxim Turbulence a jejich Jede, jede mašinka. Přesně tak, no a myslím si, že taky jeho nejoblíbenější seriál byl určitě Mašinka Tomáš. No a teď tuhle svoji vášeň, zálibu ve všem, co jezdí po kolejích, přenáší dál na další generace, ale taky má možnost prostě dělat radost všem, kteří milujou vláčky. No tak o co přesně se tady jedná a jak se pan Zdeněk zapsal u všech šotoušů, no tak to ti povím už za 3 tracky. Budeš mrkat. Teď si dáme ještě, koukám tady na počasí. No a co se týče počasí, tak teď nám to tady vypadá v celku krásně. Momentálně máme 23 stupňů Celsia a slunečno. Ve zbytku republiky máme úplně stejně a dneska budou až 30. Takže sluneční brejle, namazat se a šup šup ještě někam k vodě, ať to stihneš předtím, než bude zima.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v tabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

Rádio Spin a Vikino a teď jedna zpráva pro milovníky vlaků. Taky si jako malý měl dřevěný koleje rozestavěný pod celým dětským pokoji? Já totiž jo. No a můj dětský sen byl mít vlastní vlak a železnici. No a teď si představ, že tady mám jednoho pána, který takovejhle dětský sen dovedl ke zdárnému uskutečnění. Ano? Pan Zdeněk si na zahradě postavil vlastní železnici. Ale pozor, to není jako žádný malý model jako z miniatur. Ne, normálně má na zahradě menší kopii vlaků, do kterých se vejdou malí i velcí. No a koleje brázdí zahradu křížem krážem. Má to dokonce fakt vychytaný a vymakaný. Dokonce tam je i 12 funkčních výhybek, několik návěstidel a opravdový průvodčí na nástupišti. Jako celé nádraží a železniční síť totiž spravují opravdoví zaměstnanci drah. Vidíš, včetně pana Zdeňka, tomu říkám, že jsou jako srdcaři, jo? Je krásný vidět, že někdo má takovou radost ze své práce, že si ji tahá i na zahradu. Manželka musí mít radost. No, navíc pan Zdeněk samozřejmě splnil dětský sen všem šotoušům. A mě taky a já chci být taky součástí. Prosím, já bych chtěla být tam jako takovej ten nádražní rozhlas. Říkala bych tu-du-du, prosím, ukončete nástup, vlak bude odjíždět ze stanice. No ještě to budu muset trošku trošku vylepšit. Tu-du-du, vlak odjíždí ze stanice. Dobře, zatím jsem trošku amatér, ale pane Zdeňku, já na tom zamakám na tom, slibuju.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání. No a teď už zdravím tady Dominika do Brna. Čau.
2: Ahoj.
1: Ale Praha zdraví Brno, já mám radost, prostě to je ten důvod, proč hlásím tu dopravu v Brně. Dominiku, doufám, že to docenuješ, že prostě víš, co se děje prostě v tvém městě. Prosím tě, co ty a vlaky? Šel by si se podívat za panem Zdeňkem?
2: Za panem Zdeňkem bych se určitě rád kouknul.
1: Prosím tě.
2: To zajímavě.
1: Že jo, ale hlavně, když vidíš potom i tu reportáž, to doporučuju si najít. Oni tam opravdu ty vláčky jezdí, to pozor, to není nějakých jako 20 metrů jako sem tam, jo, to jsou velké okruhy. On má normálně tu svoji železniční síť propojenou, to je 700 metrů jízdy.
2: To
1: už je jízda.
2: No, někdo má bazén a někdo dráhu.
1: Přesně tak. To je výborný, ale možná, že by tam mohl udělat i nějakou zastávku u bazénu. Víš co, zastávku pod jabloní. To já vlastně nevím, nebo jak on to má rozdělený.
2: Nebo že by vláček rozlíval drinky okolo bazén.
1: Tyjo, to už jsou podle mě jako nadstandardní služby, to už jako první třída. Já si myslím, že první třídu tam zatím ještě nemá. Myslím si, že plně klimatizovaný to není. Zatím mají lidi hlavu z okna, ale uvidíme, kam se to ještě celý vyvine. No tak Dominiku, prosím tě, co si necháš zahrát?
2: Já bych si nechal rád zahrát Boldy Blaze, Mary Jane.
1: OK.
2: A věnování bude pro bratra do Lag Designu. A mu to dneska učíte, jo.
1: Tak pečka, tak jo, tak tady mám Bobbyho pro tebe, pro bráchu. No a ještě jednou zdravím, měj se krásně, díky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a já bych ti samozřejmě ráda připomněla, že už ve čtvrtek máme speciální den tady na Rádiu Spin, protože ho celý den strávíme s Tupakem. Je to tak, v letošním roce si totiž připomínáme 30 let výročí od jeho úmrtí. No a co všechno jsme si tady pro tebe připravili, no tak začneme už se mnou. Tady ve čtvrtek v 9 hodin budeme vzpomínat, takže se budu těšit na tvoje vzpomínky na Tupaka, kdy jsi ho pouštěl, kdy jsi ho poznal, co s ním máš spojenýho. No a samozřejmě tady taky budu mít hned několik tracků, ke kterým ti řeknu příběhově, o co tam jde. No a potom samozřejmě budeme pokračovat taky odpolednem, kde bude hudební battle. No a v 7 večer bude speciální vydání Spin Talku právě s Aničkou Oravcovou, která je naše velká hiphopová vědkyně. No a v 10 večer potom na tebe v éteru čeká celá deska All Eyes On Me. Takže den s Tupakem po celý čtvrtek v éteru Rádia Spin. Vic Těšink, teď už doprava. Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se týče regionů, nehodu máme v Chebu, a to v ulici Evropská. Dál mířím na dálnice, tady nám poskakuje D1 v okolí Holubice směrem na Prahu, čekej tady až čtvrt hodiny navíc, nevím, co se děje, pokud víš, dávej vědět. No a nehodu máme na D11 na exitu 1, bavíme se tady přímo o Dolních Počernicích. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme stále crash na Rohanském nábřeží před křižovatkou s ulicí Zábranská směrem do centra. No a stále máme ještě nehodu na Novopatské směrem do centra. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a dávej mi vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky moc za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin Radio.

0: se u tebe něco zajímavého? Koncerty, mejdany, parties. Řekni nám to přes apku Rádia Spin nebo přes telefon 210 32 30 30. Pustíme to dál. Jsme tvoje Rádio Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine. Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Yeah.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání dnešního komunikátoru. Michale, čím nám uděláš tady radost?
2: Ahoj Vicky, tak já bych poprosil zahrát Gramoroka a jsi zvonil a bude to pro tebe do studia a pro všechny spinnery, ať se utrhnou z práce a jdou ještě za rodinou někam, když je tak poslední krásný den.
1: Jo, to je paráda. Tak díky moc, Michale, rozhodně, kdo může, ať ještě vyrazí někam k vodě. No a já teda musím říct, Michale, že mám fakt radost vždycky, když takhle si spinneři řeknou o něco, co tady běžně v éteru nepouštíme. Takže si zvonil teďkon tady u nás na Rádiu Spin. Díky za výběr.

0: si ten největší. A po stranách máš svý kulky. Jsou dva typy koulí. Velký, statečný koule a secvrklý buzeranský kulk. Pěstnochu jdou vpřed a mají jasnou vidinu. Ale jsou blbý. Cítí. A už se hrnou do akce. A ty si myslíš, že jsi ucítil... Ale trochu si to poplet. Jako... Už si to rozmýšlíš. Svrkáváš se. A tvý kulky se svrkávají s tebou.
1: Tento track
0: by měl urychlit

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. Komunikátor nekončí, komunikátor pokračuje, ale mám tady Jirku. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: A Jirka mě teďka vystřídá.
1: Je to tak.
0: Je to tak.
1: Budu komunikovat.
0: Přesně, Jirka bude teďkon hoďku komunikovat. Pak začne jeho Spin Extra.
1: Už to končí.
0: A už to končí. Ne, dělám si srandu. Jirka byl tak hodný, že za mě tady dneska zaskočí. Prosím tě, Jirko, my jsme ještě probírali teďkon takový hodně šotoušovské téma.
1: Aha.
0: Pan Zdeněk si na zahradě postavil vlastní železnici.
1: Hezky.
0: Jo, ale pozor, to jsou jako vlaky, to jsou vlaky, které jsou ti tak jako po ramena, jo. To jsou vlaky, do kterých můžeš ty nastoupit a vozit se po zahradě. Co ty na to?
1: To je dobrý, to je super. Já tady nejsem úplně jako nějaký velký šotouš, ale mám takovou storku, když tady spouštěli provoz těch nových tramvají v Praze.
0: No.
1: Tak úplně ta první linka, která jako vyjela, tak můj kamarád trochu šotouš jako je, takže jestli nepojedu s ním, tak jsme jeli. Tady tou první linkou prostě jsme jako čekali a teď tam jako, že jo, v té tramvaji byly jenom šotoušové.
0: Ta
1: prostě na každý zastávce vystoupili, teď si to fotili a přišel tam normálně revizor.
0: Aha.
1: A jako jenom tam vešel do toho vlaku a do toho vagónu a nějaký ten šotouš jeden říká, tady nemusíte, tady mají všichni jízdenku.
0: A Jirka jediný zachráněn od velké pokuty.
1: A já říkám, tyjo, já jedu do práce, já k ním vůbec nepatřím.
0: To je výborný. Takže Jirko, vidíš to, stejně si do toho spadnul prostě.
1: Je to tak.
0: I když to nečekal.
1: Ale já vlastně nestačím se divit někdy, kolik těch lidí vlastně je. Hmm. Já jsem teď o víkendu, tak jsem jel vlakem do Gdaňsku,
0: ano.
1: Hodně dlouhá cesta. A potkal jsem několik lidí za tu cestu, který prostě měli nastavený stativy a natáčeli si prostě ty vlaky, když odjížděli.
0: Fakt?
1: Yes.
0: A to bylo co, nějaká speciální parní lokomotiva, to jezdí do Polska,
1: jo,
0: nebo co?
1: Parní lokomotivu jsme nejeli, ale jestli byla speciální, to já nevím, to možná šotoušové by ocenili víc než já.
0: Tak to je výborný.
1: Já jsem nejvíc ocenil jídelní vůz, to bylo pro mě.
0: Ano, tak v tomhle tom se vyznáme společně ve vybavení jídelního vozu.
1: Tak.
0: To je parádní. Hlavně, jestli tam mají tu mikrovlnku, aby člověk mohl pořádně ovřát ty párky v rohlíku. No jo, no, tak to jsme zazpomínali na šotouše a na tvoji cestu do Gdaňsku. Tak prosím tě, teď už užívej, já už ti jenom řeknu, jak máme venku. Jestli dneska budou mít šotoušové pěkné světlo na to focení, tak budou, hele. Máme momentálně nějakých krásných 26 stupňů Celsia, v Praze svítí slunce, v celé republice svítí slunce, odpoledne až 31 stupňů, bude nádherně. Já jsem si vzala dokonce i letní šaty, dneska jsem se vyletnila. No a zítra už se nám to zkazí, bude hrozně lejt, bude ošklivo a bude několik nějakých 24 stupňů.
1: No tak užívejte, dokud můžete.
0: Přesně tak. Žijeme, jak se dá. Radio Spin. Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykryklí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

Přeju ti příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, dneska se slyšíme výjimečně takhle o hodinku dřív, to znamená, že ještě celou nadcházející hodinu budu hrát přesně podle tebe, tak tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Zároveň tak za hodinku se pak přetransformujeme na Spin Extra, kde se mrkneme na jednoho bizardního umělce, koukneme taky na novej trend, který se teď objevuje kolem novýho GTAčka, no a samozřejmě tě neochudím ani o naší pravidelnou hádanku 3 v 1, takže na to všechno buď rozhodně ready, no a my už to teda můžeme odpálit, ještě takhle úvodem popřeju k svátku všem Marianám, který teda dneska slaví, takže užívejte, no a my jdeme na to. Radio Spin, Jirka, užívej!

0: tady budu hrát přesně podle tebe, takže ať už seš v práci, ať už seš za volantem, ať už seš v pohodlí domova, pro všechny tyhle příležitosti jsem tady já, aby jsem ti ten čas ještě trochu víc zpříjemnil, a to tvým oblíbeným trackem. Tentokrát to bude track od Kristiana.
1: Takže čau, já jsem Kristian, chtěl bych tam pustit Sprintera od Central C. A je to pro Honzu Businessmana.
0: Tak, pro Honzu Businessmana, zní to trochu jak kdyby to byl někdo z Clash of the Stars. Samozřejmě posílám jednoho Central C pro vás všechny, kteří právě teď posloucháte, takže užívejte. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D11. Aktuálně vidím velký zdržení, a to u 31. kilometru. Štosuje se to tady obousměrně, takže určitě na to dávej bacha. Obousměrný zdržení hlásí taky D8, 48. kilák. Tady hlásí teda štosovačku, bacha na to taky. No a na D1 si postojíš u 106. kilometru ve směru na Prahu, takže tady taky opatrně. Regiony aktuálně vypadají, že jedou naprosto bez problémů. Mrkneme teda rychle ještě na silnice v Praze. Tady to vlastně taky nevypadá úplně zlé. Postojíš si tady jenom na Štěrboholský spojce, a to ve směru od Černého mostu na Záběhlice. Pražský okruh v okolí Řeporí, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, takže na to dávej taky bacha. No a ještě lehký zdržení hlásí okolí Kulaťáku v Dejvicích. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, samozřejmě jak už těch pražských, tak ale třeba taky varských, plzeňských, hradeckých, zkrátka kdekoliv právě teď jezdíš a vidíš na silnici nějaký fuck up, dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Ostatním spinnerům to tady pak budu posílat dál.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Československý underground.
2: Pusť to tam, kámo.

0: I dál hraju přesně podle tebe, mám tady už od vás další vzkaz, tak co to bude?
1: Takže ahoj, mám takový dojem, že by to měly být písničky na přání, takže bych poprosil taky zahrát jednu. Byla by pro všechny spiňáky a pro všechny, co poslouchají a jsou v práci. A nechal bych zahrát asi Michailova. Výběrej na tobě. Díky moc.
0: Tak jo, jednoho Michailova tam hážu, dávám ho tam i společně s Bobby Blazem a dáme si pecku San Andreas, aby jsme se tak už jako pomalu naladili na to nadcházející GTAčko, který nás už zanedlouho snad všechny čeká. Tak jdeme na to, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, asi každý z nás by teď chtěl být ještě někde na pláži, ale dneska tomu možná nebudem tak daleko, protože dneska nás čeká ještě opravdu teplej den. Každopádně my se už teď transformujeme na Spin Extra. Za pár minut se podíváme na jednoho, řekl bych, dost netradičního umělce. Za hodinku pak odpálíme naší pravidelnou hádanku 3 v jednom a stále i dál tady budu hrát přesně podle tebe, tak tady můžeš i dál taky ladit svoje oblíbené pecky. Jdeme se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda 26 stupňů, plus minus 1-2 stupně hlásí i celý zbytek České republiky. Máme krásně slunečno, jasno a nebude se to měnit až do večera. Co se zítřka týče, tak tam už to bude o něco chladnější, maxima na 23 a bude zataženo.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkyriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kyriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kyriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonů.

Posloucháš Radio Spin, asi všichni z nás známe pouliční umělce. Viděli jsme je buď to v Praze, nebo třeba někde na dovolený. Prostě lidi, kteří jsou na ulici a nějakým svým uměním se snaží prostě vydělat si peníze. No tak ve Francii je nějaký týpek, který se jmenuje Raphael Gromy a ten maluje obrazy. Ale samozřejmě, aby si to neudělal jen tak lehký, protože kde kdo maluje obrazy samozřejmě, tak Raphael Gromy ovládá loutku a ta loutka maluje obrazy za něj. Přesně tak, týpek prostě má loutku, která drží v ruce štětec a prostě tam s ní namáčí tím štětcem do barvy, pak maluje ty obrazy a maluje reální lidi, kteří tam s ním celou dobu sedějí, takže vlastně pak můžeš říct, že loutka namalovala tvůj portrét. Na internetu najdeš i nějaký videa, vypadá to mega cool a já když si vezmu sebe, jak maluju já sám, tak ve srovnání s tím, jak to pak vidím, jak to tady týpek ovládá loutku, ještě s tím maluje obraz, no cítil jsem se trochu blbě. Každopádně ale kdyby jsem potkal takovýho týpka, tak to by bylo něco, co by mě určitě zaujalo. Takže rozhodně ještě jednou doporučuji mrknout se na to videjko, mrkni se taky na nějaký ty jeho obrazy, který ta loutka namalovala, protože to je fakt něco neskutečného. Teď už se ale vracíme zpátky k hudbě. Posloucháš Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, máme tady úterý, no a zítra už nás čeká v Praze Afterwork, což je akce od Mikea Trafika. Mike Trafik celý léto jezdil po České republice a hrál tam DJský sety společně se svýma hostama. No a zítra bude v Praze v prostorech Never Enough u Jiřího Spoděbrat a bude to i s pop-upem jeho restaurace Jam & Co, kterou teda můžeš znát taky právě z okolí Jiřáku a která slaví letos taky desetiletý výročí. Takže krom toho, že si budeš moct poslechnout super hudbu, tak si budeš moct ochutnat i nějaký delikatesy tady od Mikea Trafika. Všechny další zastávky, které nás ještě čekají, tak najdeš taky na našem webu radiospin.cz. Rozhodně na to mrkni, nejbližší zastávku kromě zítřejší Prahy tady vidím taky v pátek v Rakovníku na koupališti v Tyršáku. Tak třeba se tam společně zítra uvidíme, budu se těšit a teď už pokračujeme s hudbou Radio Spin.

0: A hej, tak tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, a to ve směru na Záběhlice, dál taky Pražský okruh v okolí Řeporí, Slivence, tak tady dávej taky bacha, a bacha potom dávej taky v Průmyslové ulici u Hloubětína. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit revizory nebo švestky, který takhle při úterním odpolední někde číhaj, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady pak budu posílat dál.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: Jsme Radio Spin.
1: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: podle tebe.
1: I dál hraju přesně podle tebe, teď už budu hrát přesně podle Ládi.
2: Tak jo, ahoj lidi, chtěl bych mít od Tupaka, cokoliv tam půjď, je to na tobě, je to pro tebe a pro všechny směry. A pro všechny řidiče a tak dále. Mějte se krásně, čau.
1: Takže samozřejmě všem jednoho Tupaka posílám, no a zároveň se tak můžeme i naladit na nadcházející den s Tupakem, který nás čeká už tenhle čtvrtek. Celý den se tam budeme věnovat právě Tupakovi. Čekají nás speciální hudební battle, speciální spin talk s Aničkou Oravcovou, kde bude řeč právě o životě Tupaka. No a nebude chybět ani deska měsíce, kde si dáme legendární desku All Eyes on Me. Takže to nás čeká tenhle čtvrtek v neděli. Je to totiž 30 let, co nás Tupak opustil.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Dneska máme 8. září, svátek tak slaví Mariana, takže samozřejmě přeju jenom to nejlepší. Nás už za pár minut tady v éteru čeká naše pravidelná hádanka 3 v jednom. Tam pro tebe opět budu mít nějaký 3 jména, který mají společný pojítko a na tobě bude tuhle společnou věc odhalit. A samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru poslat i pro ostatní spinny, můžeš ho tady naladit, buď to pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy, nebo mi cinkni přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Jdeme se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 27 stupňů, je tam krásně, slunečno, jasno, nejspíš asi poslední teplej den v tomhle roce, protože zítra vidím, že už se nám to začne zase trochu ochlazovat. Zítra tady maxima vidím na 23 stupních a taky se nám už zítra hezky zatáhne.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Posloucháš Radio Spin, máme krátce po 14:00 odpolední, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, na tobě pak je tuhle společnou věc odhalit, takže jsem zvědavej, jestli to dneska někdo z vás dá. Dneska opustíme náš rapovej svět a vrhneme se do světa herců. Dneska mě totiž zajímá, co by mohlo spojovat jména Karel Roden, Marek Vašut a taky Klára Isová. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat Karla Rodena, Marka Vašuta a taky Kláru Isovou, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak jsem zvědavej, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

Československá scéna Radio Spin. Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych chtěl artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechá

0: Ladíš Radio Spin, společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Karel Roden, Marek Vašut a taky Klára Isová. Mám tady už od vás nějaký tip, takže si to rovnou jdeme poslechnout.
1: Zdravím. Myslím si, že dnešní Hádanka 3 v jednom je film Hauři.
0: Tak, Hauři to dneska nejsou, není to dokonce ani žádný jiný film specifický, který tady dneska mám na mysli. Těmhle hercům se totiž povedlo někam se dostat. Je to něco, po čem touží asi všichni herci tady u nás, minimálně v České republice, řekl bych po celém světě, ale jenom hrstce herců z Česka se něco takhle povede. Takže to, co se povedlo týhle trojici, to je ta dnešní hledaná věc. Takže jestli už teď tušíš, kam tímhle mířím, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin. Můžeš taky volat přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Připomínám, že tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Karel Roden, Marek Vašut a taky Klára Isová. Rádio Spin!

0: ráno na rádiu Spin.
1: Andrejce Bezděkový ukradli z auta jednu botu, jednu brusli a nádržku na přenosný žehličky.
2: Takže až někde potkáš týpka s jednou botou a brusní na noze, tak máme pachatele.
1: Ale dneska ráno jsme vyzvídali, jestli vám někdo něco někdy ukradl.
3: Já jsem měl oktávku, přišel jsem k autu a auto kompletně bez světel, ksenon v háji, takže škoda asi okolo 50 tisíc na oktávce.
2: Mně všude zvláštně vždycky trpí ty auta, kámo.
1: Ale bráško, počkej, kde by auta? Tady v tom případě trpěl taky zloděj.
4: Jsem musel 3 měsíce bydlet v Hloubětíně na ubytovně. Tam byl zvykem, že si dával plný koš prostě na chodbu a ty uklízečky, co tam byly, tak ti ho prostě vyměnili. Jsem měl starý roztrhlý trenýrky, obnošený tohle, tak jsem je taky vyhodil. Dal jsem ten koš samozřejmě ven, aby ho vynesli. Druhý den ráno se probudím. Koš normálně je rozhrabošený a jediný, co zmizelo, tak ty zes***ní trenýrky.
2: Tak to je hnus, ale bacha, jsou zloději, co prostě jenom mají chutě, jo?
5: Chtěl jsem tam někde na lavičce bágl s řízkem, se všema věcma, byl tam ještě diskmen sluchátka, no a když jsme se tam vrátili zpátky, tak po ohledání místa činu jsem zjistil, že chybí jenom ten řízek.
1: Já si říkám, jestli to nebyl náhodou nějaký Krištof Švehlík, protože já jenom, že tady Krištof celý ráno brečel, že má hlad.
2: Ne, díky, ne, přitom to nejsem já, kdo z názvu vypadá, že má rád řízky.
1: Tu vole, počkej, tak pojď si to vyříkat ven a no, dáme to.
2: Pojď, jo, a jo, a my se slyšíme zase zítra, Spineři, jo, tak čus, pojď. Čau.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu Spin.

0: Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Karel Roden, Marek Vašut a taky Klára Isová. Už teda víme, že tyhle trojici se podařilo někam se dostat a je to něco, díky čemu tyhle herce můžou znát i zahraniční diváci. Karel Roden má, řekl bych, z našich herců asi nejvíc takovýchhle zářezů. Takže jestli už teď tušíš, co tady dneska hledáme, co by mohlo spojovat Karla Rodena, Marka Vašuta a taky Kláru Isovou, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš stále volat přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin na D11 u 31. kilometru. Stále vidím obousměrný zdržení. Dávej na to určitě bacha. Bacha potom dávej taky na D8. 43. kilometr hlásí taky obousměrnou štosovačku. Postojíš si i na D1 při příjezdu do Brna, kde se to začíná štosovat už od 165. kilometru. Co se regionu týče, tak ty aktuálně vypadají, že jedou bez obtíží. No a mrkneme rychle ještě na silnice v Praze, tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, a to obousměrně, jižní spojka ve směru na Barandák, i tady se to štosuje, no a štosuje se i pražský okruh v okolí Řeporí. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: Zkusám něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat jména Karel Roden, Marek Vašut a taky Klára Isová. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, kterou by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše tipy.
1: Já si myslím, že všichni si mají na sobě nějaký ten zářez z hollywoodského pijáku.
0: Tak máme tady tip, že by všichni z nich mohli mít zářez z Hollywoodu. Jdeme dál.
2: Ahoj, tady Franta a myslím si, že všichni herci měli film z Hollywoodu.
0: Franta se tady s tím názorem stotožňuje a samozřejmě je to přesně tak. Všichni tihle čeští herci tak mají na kontě nějaký film z Hollywoodu. Karel Roden, ten jich má asi nejvíc, ty nejznámější budou asi Hellboy nebo Rock'n'Rolla. Marek Vašut, tak ten si zahrál třeba v Bladeovi nebo ve Van Helsingovi. Klára Isová potom se objevila třeba ve filmu Letopisy Narnie. Takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali, je vidět, že kinematografii tady máte v malíku. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra a to krátce po 2. hodině odpolední, takže se na to budu těšit. Posloucháš Radio Spin?

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu můžeš věřit,

0: Radio Spin, Jirka za Majkem, my i dál pokračujeme v úterním Spin Extra. Máme dneska 8. září, svátek slaví Mariana, takže přeju jenom to nejlepší. My se společně už za pár minut podíváme na to, co rozděluje páry po celém světě. Můžu prozradit, že to má nějakou souvislost s novým GTAčkem, který má letos vycházet. No a samozřejmě i dál, tady taky hraju přesně podle tebe, tak tu i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdem se ještě podívat, jak to vypadá venku. Praha tahlá aktuálně 27 stupňů, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky a je krásně slunečno a jasno a nebude se to měnit do konce dne, takže dneska už nás žádný deště nepřekvapěj. Zítra tak tam vidím, že by mělo být taky bez deště, možná k večeru se lehký objevěj, každopádně se nám ale zatáhne a maxima už budou na pouhých 23 stupních.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské Dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Posloucháš Radio Spin, už tenhle rok v listopadu bude vycházet dlouho očekávaná GTA 6, hra, která se vyvíjela x let, tak se pomalu teda už dere na svůj povrch, ale našel jsem teď na internetu, že se objevuje docela dost často taky věc, že tahle hra rozděluje páry, rozděluje zadaný, protože v téhle hře budou dvě hratelné postavy, chlap a holka, a ty mezi nima můžeš budovat vztah. Může být úplně neutrální, ale samozřejmě může, když se trochu posnažíš, být i třeba milostnej. A já jsem se tady na internetu dočet, že se objevuje docela dost holek, kterým se tohle nelíbí, který vlastně tohle považují za nevěru. Já jsem docela na to koukal a vlastně by mě zajímal váš názor, jestli tohle vidíte jako nevěru, když to jsou vlastně videoherní postavy, se kterýma vy tam hrajete a ano, rozvíjíte tam s nima nějaký vztah, ale stále je to jenom v rámci té hry a nejste to vy, hrajete samozřejmě za ty postavy. Tak zajímal by mě váš názor, samozřejmě i jestli poslouchá třeba nějaká dívka, tak určitě si rád vyslechnu i tenhle pohled. Já se osobně na GTA 6 strašně, strašně moc těším, až si to zahraju, tak třeba až tady pak měsíc nebudu, až to vyjde, tak se samozřejmě není čemu divit. Radio Spin, zpátky k hudbě.

Posloucháš Radio Spin, už tuhle neděli to bude 30 let, co nás opustil legendární rapper Tupac. No a Tupacovi tady budeme věnovat speciální den, a to už tenhle čtvrtek. Samozřejmě budeme vzpomínat na jeho největší hity, samozřejmě si povíme taky o jeho životě. Čeká nás hudební battle, kde proti Tupacovi samozřejmě nemůžeme postavit nikoho jinýho než Biggieho, takže i hudební battle nás čekají. Potom ve speciálním Spin Talku, kde bude hostem Anička Oravcová, kterou tady samozřejmě můžeš znát i z pořadu Street Cypher, který tě by the way dneska od 8 opět čeká, tak ta bude mluvit o životě a odkazu Tupaca. No a v neposlední řadě v 10 hodin večer si dáme to nejlepší z desky All Eyes on Me. Takže rozhodně buď na to ready, zazpomínej s náma na Tupaca, a to už tenhle čtvrtek tady na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D11. Stále vidím velký zdržení, a to obousměrný u 27. kilometru. Je zasekaný taky příjezd do Prahy na D6, kde se to začíná štosovat už od 14. kilometru. Obousměrnou štosovačku taky vidím na D8 u 41. kiláku. Jinak ostatní dálniční tahy vypadají, že jsou ale v pohodě průjezdný. V Českých Budějovicích pak vidím zasekáno v ulici na Dlouhé Louce. No a v Praze si postojíš jak na Pražském okruhu v okolí Řeporí, tak taky na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Jižní spojka je zasekaná směrem na Barandák a táhne se to dál i přes celou Dobříšskou. V Bubenečském tunelu si pak postojíš směrem na Povltavskou. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Československé.

0: Pomalu, ale jistě se dostáváme do závěru dnešního Spin Extra. Před sebou máme už poslední track na přání, ale nemusí zoufat, potom pro tebe bude ještě dál hrát samozřejmě Mára. No ale my si teď jdeme teda poslechnout, co tam nahodíme teď.
1: Dneska bych chtěl písničku od Hektora, cokoliv výběr nechám na tobě. Pro všechny, co poslouchají.
0: Tak pro všechny, co poslouchají, stručně jasně, jeden Hektor, já to tam samozřejmě hážu. Ty užívej pohodový úterý, jestli seš čirou náhodou ještě v tuhle hodinu v práci, tak tam ať ti to hezky utíká, ať se co nejrychleji můžeš vrhnout na to zasloužený volníčko. Jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Oni nechcou s tebou trpět a poslouchat tvé potíže.
1: Stojí na cílové čáře, dívají se, kde je vítěz.
0: Řekl jsem jí, jeď ode mě daleko.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr dnešního Spin Extra, se mnou už ve studiu je tady taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: My už jsme se tady s Márou několikrát bavili o novém GTAčku.
1: Je to tak?
0: Já jsem tady teď našel takovou věc, že se holky bouřej kvůli tomu, že tam můžeš mít milostný vztah prostě mezi těma dvouma postavama. Že dokonce zakazují i to nějaký svým partnerům hrát.
1: Kluci, nenechte se, nebuďte pod pantofláci, zahrajte si hru, kterou máte rádi, tyjo, a potom třeba holce něco kupte, ale nebuďte pod pantofláci, no mé si to kupte, jako tyhle, tohle to, jako, to je, to jsou americký výmysly zase, to jsou Američanky, ne?
0: Určitě.
1: To nemůžou být Evropanky, tomu nevěřím.
0: Já tady mám ještě jeden názor od Spinera.
1: Tak to jsem zvědavej.
0: Tak pojď.
2: Zdarec, tak já už jsem veterán, já jsem hrál vlastně jedničku, když to byla ještě ta plošinovka z vrchu.
1: Okay.
2: Už se moc těším na tu šestku, vypadá to fakt hrozně dobře. A co se týče těch vztahů, tak myslím si, že pokud ty dva mají normální, zdravý vztah, tak přeci takováhle blbost je nemůže rozházet. Tak jo, mějte se. Čus, Michel.
0: Tak, to myslím, že je naprosto validní, jo. Prostě. Taky nehledě na to, že vlastně i dívky si to můžou zahrát.
1: No jasně, a můžou balit toho frajera, ne? Nebo
0: přesně,
1: můžeš
0: přesně.
1: Prostě to hrát naopak. A teď budou žádlet kluci. Hej, co ho balíš?
0: Možná jí to taky zakážu, ty moji radši.
1: Já si radši taky, kdybych nějakou měl, sakra.
0: Škoda, že ta moje to nechce, tu hru.
1: No, tak, škoda, že já nikoho nemám.
0: Tak tady s naším smutným okénkem
1: se loučíme.
0: Se loučíme, ještě se podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 27 stupňů, je tam krásně, slunečno, jasno. Podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky a dokonce dnes se nám to dneska kazit nebude, takže užívej to krásný počasí. Zítra už to bude o něco horší, tam se nám zatáhne a maxima budou na 23 stupních. Yeah. Tak užívej pohodovej zbytek dnes Márou, no a my se slyšíme zase zítra. Jirka,
1: Radio Spin.
0: Špís! Každý

0: Za 3 minuty, 4 hodiny, přesný čas na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu.

0: ticho, než zaduní bejt.
1: Čo na spinu, s tebou Mára, svátek má dneska Mariana, startuje Čo na spinu. No a za chvilku se podíváme na nový uniformy americké armády vesmírných sil. Jo, je to tak, slyšíš správně, už jim nestačí kolonizovat cizí státy, ale teďka i vesmír, ale... Ještě předtím něco trošku pozitivnějšího. Je to takový výstřel do tmy, jo, OK, vůbec nevím, jestli se to chytne, ale dneska je to 30 let od koncertu Michaela Jacksona na Letný. Já jsem tenkrát ještě nebyl naživu, tak mě zajímá, jestli tady někdo, teď kdo je u rádia, kdo poslouchá Rádio Spin, jestli tam někdo byl. Jestli by se spodělil o zážitek, nějakou kuriozitu, co si z toho dne pamatuješ, 210, 32, 30, 30, nebo mobilní aplikace Rádia Spin, hledá se někdo, kdo byl před 30 lety na koncertu Michaela Jacksona na Letný. Jsem zvědavej, jestli se někdo takovej tady najde. Čo na Spinu, s tebou Mára.

0: Ladíš Rádio Spin, s tebou Mára, Chill na Spinu, no a já jsem tady před chvilkou tak jako vystřelil do tmy, jestli byste tady našel někdo, kdo byl před 30 lety na koncertu Michaela Jacksona. Říkal jsem si, OK, tak na to asi nikdo nebude reagovat, ale naštěstí jsem se mýlil, protože Duky poslal voiceovku do naší mobilní aplikace, tak se jdeme poslechnout to, jestli byl Duky na tomhle koncertu, nebo kde vlastně byl.
1: Čau, hele, mě tenkrát bylo 12 let, pamatuju si to jako dneska, pamatuju si tu zastavenou Letnou. Na koncertě jsem teda nebyl, ale byl jsem v nemocnici na popáleninách a Michael Jackson tam byl na návštěvě. I na tom mým oddělení, wow. Ale já jsem šel na reverse o týden dřív domů, takže jsem ho nepotkal. Ale pamatuju si to.
0: Duky, ježiš, tak to mě mrzí. Potkat Michaela Jacksona, jako to by byl flex. Jako Duky, to bych se s tebou chtěl i vidět, normálně si vyfotit, protože to by bylo jako si vyfotit s Michaelem Jacksonem. Tak jestli máš podobnou storku jako Duky, ať už teda z popálenin nebo odkud jinud, tak mi dej vědět do naší mobilní aplikace Rádia Spin, případně taky volej sem ke mně do studia 210 32 30 30. Jsem zvědavej na tvoje příhody, na tvoje vzpomínky 30 let zpátky na koncert Michaela Jacksona na Letný.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to nehodou na D10 na 13. a taky 57. kiláku, obojí směrem do Prahy. 20 minut se zdržíš na D1 na příjezdu do Brna, a to pozor, z obou dvou stran. D1 po druhý, a to 293. kilák směr Brno, a je tam prosím tebe nehoda Poláků. Je to tady dokonce čtu na stránkách. Je tam napsáno: nerozumí, ale komunikují. Dle zvuku již mimo auto. Tak bacha, ať nepřejedeš na dálnici Poláky, jo, prosím tě. Chudáci vůbec nerozumí, co se děje. Každopádně, regiony, nehoda ve Varech, Jáchymovská, v Hradci se bouralo na Koutníkovi, dva borci v Brně, a to na Jihlavský, zasekaná Zvonařská, opuštěná taky v Brně, a ještě 20 minut na Rudný. Koukám ještě tady na 43, silnici u Svitav, tady to je zasekaný z obou dvou stran, nevím, co se tam stalo, ale dej na to bacha, pokud jedeš směrem Svitavy. Hlavní město, tady je crash na Pražském okruhu, 19. kilák směr D1, zdržení kolem čtvrt hodiny, nehoda na Bránický, Průmyslovce pod vlakovým nádražím. Zasekanej taky Pražský okruh, 15. kilák směr Ruzyně, taky k Barandovu, Nuselák a Belzonka směrem do centra, a 10 minut ještě na jižní spojce směr Laňák, a to kvůli tomu, že tam je olej ve vozovce. Tak bacha na to. Každopádně za chvilku Michael Jackson, 30 let od jeho koncertu, a nebudeš mi věřit, kdo mi jsem zavolal, sekuriťák, který byl tenkrát na tom koncertě, tak jestli tě tady ta storka zajímá, určitě poslouchej dál.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin Radio.

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rap.

0: Posloucháš Čo na spinu s tebou Mára, za chvilku ještě pokecáme o americké armádě, která už má připravený oblek jakožto vesmírný síly, je to docela bizár, ale ještě předtím k něčemu pozitivnímu, protože já jsem tady na začátku svého vysílání rozjel takovou debatu o tom, jestli se tady najde někdo, kdo byl na koncertu Michaela Jacksona před 30 lety na Letný. A nejenže tady mám někoho, kdo tam byl, ale mám tam někoho, kdo byl Michaelovi Jacksonovi hodně blízko, skoro až 5 metrů. Je to Radek, sekuriťák, který tenkrát tam byl. Jdem si to poslechnout.
1: Já jsem tam sekuriťáka, byl jsem přímo pod pódiem, takže tak přibližně 5 metrů od Michaela Jacksona celý koncert. A za ten večer jsem vytáhl z davu stovky, možná tisíce holek. Byl nás tam, byl tam kompletně celý náš tým, Prague Lions, americký fotbal. A musím říct, že to byla teda pořádná řehole, že jsme se pěkně zamákali. Ale po koncertě přišel nějaký přímo sekuriťák od Michaela Jacksona a poděkoval nám za skvělou práci, protože nám tam nikdo neumřel a všichni se dostali v pořádku domů.
0: Kto je?
1: Do teďka mám schovaný tyčko. Na prsou napsáno cikát Michael Jackson a na zádech security.
0: Tak jaký flex to musí být? Být 5 metrů od Michaela Jacksona, ještě mít tričko security Michael Jackson. Radku, závidím ti. Hodně ti závidím, ale přeju, musel to být teda mega koncert. Tak možná tam zajela i tady ta pecka Black or White, tak si jdem společně užít. Zaspomínáme 30 let zpátky na koncert Michaela Jacksona.

0: s tebou, Mára, máme úterý, za chvilku si dáme rap DNA, my jsme tady kecali a vzpomínali na koncert Michaela Jacksona, který byl na Letný před 30 lety, dokonce jsme tady měli i sekuriťáka, který tam tenkrát byl, ale ještě pro tebe mám krátkej kvíz, jo. To se stane, když dáš důchodci neomezenou moc, co se týká umělé inteligence, vytváření obrázků, karikatur a tak dále. Odpověď je jasná, budeš mít od babičky plnej WhatsApp, kočiček, pejsků a podobnej hovadin. Jenže americký prezident, i když tohle oslovení nevím, jestli si úplně zaslouží, ale to necháme na jindy, tak vytvořil, jak by měly vypadat uniformy vesmírných sil. Ano, slyšíš správně, vesmírných sil, jako je Star Trek, Star Wars, prostě tyhle ty hochy, tak už mají pro ně uniformy. Sice americká námořní flotila teďka málem umřela hlady na jedné misi, ale tenhle ten pán už přemýšlí nad vesmírem. Není to hezké? Já si myslím, že úplně ne. Ale jak vypadají, to ti úplně přes rádio jako nepopíšu, že jo? Ale myslím si, že jeden zvuk ti to popíše úplně přesně. Je to tak. Z Američanů se stali záporáci. Kdo to kdy tušil? Uniformy jako od Hugo Bosse pro Němce ve 39. Tak alespoň máme jasno, ne? A co my Češi? Kladěšové, ne? My jsme vždycky byli trošku kladěšové. Trošku takový jako skrčená páteř, ale uděláme nějaký odboj zase, ne? Ať máme být na co hrdý. Tak doufám, že na to nikdy nedojde. Každopádně, na co dojde, je teďka počasí. Aktuálně 30 stupňů, jasno, úplně krásně. Já si myslím, že to je dneska asi takový jeden z těch posledních letních dnů, tak si ho užij na maximum, protože zítřejší teploty rozpůlí republiku, protože na západě bude poměrně chladno, ale na východě dokonce má být i 30 stupňů, takže záleží podle toho, jaký zítra budeš mít den, podle toho, kde se nacházíš. My u nás v Praze, tak tady bude zima a dokonce by mělo i pršet. Za chvilku rap DNA, s tebou Mára.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkyriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kyriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kyriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Měli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíra.

0: Rap DNA s tvou Mára, Čuna Spinu a po páté hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera tak jsme si dali takovou připomínku Mac Millerovi, protože to bylo 8 let od toho, co nás opustil, takže jsem ti dával tenhle ten sample. A Mac Miller si vypůjčil Lord Fitnesse Hip to the Game z 95. Dokonce tam byl i soudní spor, o kterém jsme se včera bavili. Každopádně to je včerejšek Cool 8 and Frozen Pizza. To je track, který se tak jmenuje od Mac Millera. Hey, Cool 8 and Frozen Pizza. This the work of art, I ain't like a Mona Lisa. Dream of rock and crowd, see me filling. No a dneska pro tebe nemám úplně tak jako sound, jakože beat, ale je to čistě jenom slovo. A z jednoho videoklipu, který je poměrně známý, taky teďka slavil jubileum, nebo ne jubileum, ale oslavoval poměrně sympatický roky od toho, kdy vyšlo. No a jdem si to poslechnout, nebudu to dlouho zdržovat. Takhle zní dnešní ukázka a dnešní hlas, který musíš přiřadit ke správnému tracku.
1: Chtěl jsem se rozloučit, než odjedu, ale zvedáš mi telefon. Děje si něco?
0: No, zatím pro tebe mám jenom 6 sekund, ale pokud si nebudeš vidět rady, mám i další ukázky. Tak k jakému tracku to patří, tady ten hlas? Ještě jednou ti ho pustím?
1: Chtěl jsem se rozloučit, než odjedu, ale zvedáš mi telefon. Děje si něco?
0: Jsem zvědavej. Postal se, dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: Hrab DNA s tebou Mára, 17.17, to je přesný čas, to znamená, že už jsme si představili dnešní sample, takhle zní.
1: Chtěl jsem se rozloučit, než odjedu, ale zvedáš mi telefon. Děje si něco?
0: A je to z ukázky jednoho tracku od jednoho člena Milionu Plus. Zkoušel to tady před chvilkou Bobán, tak si jdeme Bobana poslechnout.
2: Máro Bobán, ahoj, zdravím tě.
3: Hele, prosím tě, Izomandias.
0: Izomandias, to není. To není, uvidíme, jestli se Boban ještě opraví. Tak třeba mu pomůže ještě delší ukázka hlasu, který dneska hledáš.
1: Chtěl jsem se rozloučit, než odjedu, ale zvedáš mi telefon. Děje si něco? Už ti volám po sedmý, dej mi vědět, jestli jsi v pořádku, jo? Halo, jsi tam? Hej.
0: No a dám ještě pár nápověd, krom toho, že to je člen labelu Milion Plus, tak pár měsíců zpátky tohle album slavilo 7 let na scéně. A moje další nápověda, v předchozí nápovědě jsem řekl název celého alba a možná i tracku. Tak co? Dával si pozor, víš, co by to mohlo být za track, dej mi vědět, 210, 32, 30, 30, nebo mobilní apka.
4: Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210, 32, 30, 30.
5: Yeah.

0: Rap DNA se s tebou Mára za chvilku půl šestá, to znamená, že si jdeme rozlousknout dnešní sample, ten zněl takhle.
1: Chtěl jsem se rozloučit, než odjedu, ale zvedáš mi telefon. Děje se něco?
0: Tak dal jsem mě nápovědy, že se jedná o člena labelu Million Plus, že hledáme tady ten hlas v nějakém hudebním videoklipu a že to je 7 let od toho, co tohle album vyšlo. Tak uvidíme, jestli jsi to nakonec dal dokupy, zkoušel to tady Bobán.
2: Rap DNA je to vlastně Nintendo a je to 7.
0: Dobře, 7 máme poprvý a myslím si, že Honza to potvrdí dost rychle.
3: Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Je to album 7 od Nintendo.
0: Pra, pra, pra, pra. Jsem možná jako sebe, utopil jsem muž. Na fitu ještě Hasan, 7. A taky stejnojmený album 7. No a nedávno na album EUP, Exit u palice, Nintendo tak trošku zrecykloval tuhletu legendární lyrics a použil to do tracku Thank You Bass God.
3: Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Číslo bytu, ve kterým jsem dal netřetí metu.
0: Naprosto skvělý album. Těším se, až mi přijde na tom vinulu. Každopádně my už si za malou chvilku pustíme Nintendo, Hasana a jejich společný banger 7. Ale ještě předtím... Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to konkrétně na příjezdu do Prahy. Po D5 to totiž tady docela vázne, kde si počkáš, tak je ještě D1, tady je nehoda na 172. směrem do Prahy, neprůjezdnej pravý jízdní pruh, nehoda taky ještě na D1, 211. směr.

Na rádiu Spin Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, za chvilku 6:15 a hlavně za chvilku 6 hodin. To znamená, že budu hrát tracky podle tebe. Celá hodina bude věnovaná jenom tvým přáním, tak doufám, že toho využiješ, protože zatím mám připravený jenom jeden jediný track.
1: A není to málo, Antone Pavloviči?
0: No to teda je, to je sakra málo, to hodinu rozhodně nenaplní, takže doufám, že se posnažíš buď to do naší mobilní apky Rádia Spin, nebo na naše číslo 210 32 30 30, kam před chvilkou volal Honza.
2: Něco od Kontrafaktu, Era, prosím tě, všem, co jsou ve stejné generaci, jak já, poslouchali to za mladá.
0: No tak jo, tak všem, pro který je tohleto dětská nebo mladá klasika, posílám Kontrafakty a jich Éru.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, chill na Spinu a už za malou chvilku odstartuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe, no a budu hrát třeba podle Maggie.
1: Čauky, tady Maggie, akorát jsem začala zase dneska v druhé práci, tak bych poprosila něco od G-Easyho, nebo extra, ten zase hraje pořád, tak já nevím, prostě něco hezkýho a bylo by to naprosto pro všechny, protože je dneska krásný počasí a mějte se všichni fajn, díky, čau.
0: Tak Maggie, na to, že máš teďka druhou práci ještě před sebou, tak zníš velmi pozitivně, potřeboval bych cokoliv, co do sebe dáváš, protože to je skvělý poslouchat a možná v budoucnu budeš taky dabérka Maggie, protože máš fakt příjemný hlas, což se jen tak nevidí, takže to je jedna zpráva, taky mi psal Matyáš, ahoj, chtěl bych zahrát nějaký track od Tlustýho Karla, výběr nechám na tobě, díky a krásný odpoledne. Matyáši, díky moc, vybral jsem tady jeho novou věc, Nová doba, ten track mě hodně oslovil, přijde mi hodně současný, hodně důležitý pro mladou generaci, tak si to ještě jednou připomeneme. Zatím víc tracků nemám, ale budu moc rád, když nějaký doplníš, buď to do mobilní apky nebo na naše číslo. Ještě se společně mrkneme na aktuální počasí, je tam opravdu nádherně, jak říkala Maggie, 30 stupňů, večer se nám ochladí na 20 a zítra by mělo pršet, ne, jak jsem říkal pár dní zpátky celý den, ale od nějakých 2 hodin, tak uvidíme, jak se to vyplní, každopádně bude chladnější. S tebou Mára, startuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe.

0: 4,5 minuty a je 6 hodin. Přesný čas a startuje hoďka, kdy hrajou podle tebe.
1: Rádio Sphere. Nejvíc repu v republice.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, 6:03, no a taky hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe, krásně se nám playlist plní, s tom mám vždycky obrovskou radost, posíláš voiceovky, píšeš zprávy, tak to má vypadat, tak se jdeme na to podívat, budu hrát určitě pro Bobana.
1: Co to můžeš dát od Oriona? Jako nejlepší by bylo, že životové hvězdách bude to pro moji drahou polovičku, co sedí tady vedle mě.
0: Bobane, já se musím omluvit. Já jsem ti říkal, že život ve hvězdách ti tam dám, já ho tady mám, ale já jsem si ho poslech a on není vycenzurovaný. Není před 10:00, nemůžu to udělat, bohužel, tady ty pravidla mě taky štvou, ale dáme si, nelituju ničeho, Orion, Maniak, spolu taky ještě s Vladimírem a Mikem Trafikem, tak doufám, že tvý polovičce to taky udělá radost. Zahrajou taky Barče.
2: Ale víš, co by si mohl bys nám tam dát, Iza.
0: Hele, Izo nám před chvilkou hrál, EUP a taky křest, na kterém Barča byla, říkala, že to strašně užila, že to bylo skvělý, že na ní byla dokonce hrdá na Iza, kdo by nebyl, tak dáme si trošku něco staršího, dáme si Mikasa, Sukasa a do třetice to bude Dan.
3: Zdarec, tady Dan, zdravím z Brna, za volantem, chtěl bych si zahrát nějaký Linkin Park, třeba Points of Authority, nebo Papercut, nebo vlastně cokoliv, co tam najde, všechno mi udělá radost. Zdravím všechny, co pořád řídí, klasicky, takhle večer a mějte se, zatím čau, díky.
0: Dan Brna z Brna v elektroautě, perfektní kombinace, doufám, že budeš posílat voiceovky častěji. Ještě Honza z Apky chtěl taky Linkin Park, tak se to hezky sešlo, hoši, takže vám zahraje Papercut. Tak jo, teďka jdeme na Oriona a jejich Nelituju ničeho.
4: Nelituju ničeho. Ničeho. Nelituju ničeho. Fakt ničeho.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu

0: Rádio Spin, s tebou Mára, 6:45, takže jsme na začátku ještě pořád hodiny, kdy hraju jenom podle tebe, ale tracky se plnějí, tak je to správně. Budu hrát pro Marka.
1: Tak klidně něco od Nintendo třeba. Pro mýho dědu, prosím.
0: Tak jo, takže zdravíme dědečka a posíláme mu Nika s Patrikem Distance. Zahraju taky Nadís.
2: Čauky, Marečku.
0: Marečku.
2: Poprosím tě, zahrál by si mi House Get Low pro tebe do studia, pro mě do práce a samozřejmě pro všechny spinnery tady na rádiu Spin. Děkuju, děkuju, mějte se krásně, čau.
0: Čau, děkuju moc a zahraju ještě pro Katku, ale dneska zprávu čtu já, protože minulý jí četla Katka, takže já jí vracím úder. Zdravím, posílám hlasovku, měj krásný den, dneska to bude Eminem, Superman pro mého páju, samozřejmě taky pro kluky, pro tebe do rádia a pro všechny spinnery, mějte se krásně. Tady ten track z The Eminem Show Superman mám fakt moc rád. Věřím, že i Pája nebo i ostatní spinneři, který pořád můžete objednávat tracky do naší mobilní apky, případně na naše číslo 210 32 30 30.

0: jednu brusli a nádržku na přenosný žehličky.
1: Takže až někde potkáš týpka s jednou botou a brusí na noze, tak máme pachatele.
0: Ale dneska ráno jsme vyzvídali, jestli vám někdo něco někdy ukradl.
2: Já jsem měl oktávku, přišel jsem k autu a auto kompletně bez světel. Xenony v háji, takže škoda asi okolo 50 tisíc na oktávce.
1: Mně všude zvláštně vždycky trpí ty auta, kámo.
0: Ale bráško, počkej, kde by auta? Tady v tom případě trpěl taky zloděj.
3: Jsem musel 3 měsíce bydlet v Hloubětíně na ubytovně. Tam byl zvykem, že si dával plný koš prostě na chodbu a ty uklízečky, co tam byly, tak ti ho prostě vyměnili. Jsem měl starý roztrhlý trenýrky, obnošený tohle, tak jsem je taky vyhodil. Dal jsem ten koš samozřejmě ven, aby ho vynesli. Druhý den ráno se probudím. Koš normálně rozhrabošený a jediný, co zmizelo, tak ty zes***ní trenýrky.
1: Tak to je hnus, ale bacha, jsou zloději, co prostě jenom mají chutě, jo?
4: Chtěl jsem tam někde na lavičce bágl s řízkem, se všema věcma, byl tam ještě diskmen sluchátka, no a když jsme se tam vrátili zpátky, tak po ohledání místa činu jsem zjistil, že chybí jenom ten řízek.
0: Já si říkám, jestli to nebyl náhodou nějaký Krištof Švehlík, protože já jenom, že tady Krištof celý ráno brečel, že má hlad.
1: Ne, díky, přitom to nejsem já, kdo z názvu vypadá, že má rád řízky.
0: Tu vole, počkej, tak pojď si to vyříkat ven a
1: no,
0: dáme to.
1: Pojď, pojď, jo, a jo, a my se slyšíme zase zítra, Spineři, jo, tak čus, pojď sem.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a tím to je všechno, protože dálnice jsou krásně průjezdný, ale vrhnu se do regionu, kde je toho docela dost. Nehoda v Plzni na Jeteční a nově taky na Dlouhý. V Táboře se boural na československý armády a v Úvalech je zdržení na 12 minut na silnici 12 směr Praha. Koukám ještě do těch Svitav, ty jsou dneska nějaký prokletý, protože na silnici 30

Letím do cizích pokojů plnejch nočních můr. Oni jsou vzůru, zatímco jejich původci spějí. Možná si v sobě mohl krotit kreatůru a nemlátit kůka, možná by teď nechtěl strachy blejt. Možná

0: chtěla jenom mít ven. Možná nečekala, že jí znásilníš kvůli tomu, že se fajn oblíkne. Možná chtěla někdy dítě, šťastně žít. Možná si smyslela, že se přitom fakt bavíte. Možná ten týpek nečekal ten výstřel. Možná si nečekal, že když ho budeš okrást, tak ukončíš jeho příběh. Možná ho teď vyhlížejí rodiče z okna a čekají, až přijde. Možná, že jsi ustihl utratit jeho peníze. Možná, že ta rodina chtěla jet jen na výlet. Možná nečekali to, že do nich autem vlítneš. Možná jsi neměla pít, možná jsi měla žízeň. Možná jsi jim zničila život a sobě víkend. Možná jsi neměl dětem říkat, nic neumíte. Možná chtěli kreslit, tancovat. Možná, že si nevěří teď. Možná, že jsi týpek. Možná tvoje dětství bylo taky plný těch debilních vítek. Možná, že jsem střítek z pohádek. Možná výkvět, fantazie těch repových dítek. Víte, možná nejsem real páč, neselím ty tila kytek. Možná jsem jen obyčejný člověk, vítej. Možná jsem jen táta, který dříme. Možná bych byl ztracený, kdybych sám sebe neobjevil v rýmech. Možná mezi náma žijou miliony příšer a dost možná jejich útok nepřijde ze skříně.
1: Rádio Spin na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
2: Ladíš čo na Spinu, s tebou Mára, přesně půl sedma. To znamená, že už jsme za půlkou hodiny, kdy hraju jenom podle tebe. No, tak si jdem poslechnout, jaký další tracky budu hrát, protože budu hrát třeba Bronzu.
3: Ahoj, ahoj, prosím tě, mohl bys zahrát H1-6 pod se mnou von pro moji drahou polovičku.
2: No, tvý drahý polovičce, dnes jsem tady nakonec vybral Nemaj stres, protože z tohohle alba mám toho docela dost, ale tady ten konkrétní track jsem nenašel. Každopádně, co přesně vím, co bude chtít hrát Alex, tak ti taky prozradím.
4: Dneska je přání na Alexe. Alexe, co by ti chtěla?
5: Taky ho.
4: A jakou?
2: Zo. Ano, Shakira, jo, tu si taky za chvilku zahrajem, ale ještě kouknu do apky, kde by psal Petr, čau spineři, prosím, zahrajte mi 50 Cent a Man Down, pokud najdeš, prosím, pouštím si spin po práci, uvaření, uvenčení a venčení, dobře, venčení a hezky do chillu, při povedený týden všem, díky moc. Petře, děkuju moc, z album Curtis jsem ti nakonec vybral Flew My Lead, ještě s Robinem, je to skvělej takovej chill song, jestli neznáš, fakt si ho dej, myslím si, že k vaření je to úplně perfektní volba. Každopádně, teďka hrajeme pro Alex jednu Shakiru.

0: Ladíš Chill na Spinu, s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, se pomalu, ale jistě blíží ke konci, ale nezoufej, ještě pár tracků stihneme, protože budu hrát ještě z naší mobilní aplikace Rádia Spin, kam mi napsal třeba Pepa, a že by si přál Balkan Paradise. Nová věc, Kellyn a Casanova Bulhar, tyhle ty dva spolu už uvařili po druhý, jestli se nepletu. Ne, to byl Dollar Prince, mě se tyhle dva pletou. Omlouvám se, pánové, Balkan Paradise, ale skvělá věc, skvělý videoklip, originální nápad se vrátí do roku 2016. No a ještě jedna zpráva, to od Patrika. Čauko, věděl by si zahrát Perfect Trip od Nick Tonda, bude to pre kamarátou a pre spinnerou. Díky, jo, no má, já jsem to zvládnul i slovensky, ale musíme ještě zahrát pro jednoho velkého frajera, a to je Michael.
1: Celý týden neposlouchal žádný písně. Normálně mám úplně absťák z toho, takže nechám výběr asi na tobě, protože víc to poslouchám, víc to mám rád. Nevím, jestli Eminem, jestli Zuta, jestli prostě něco mi tam dej.
0: OK, velká výzva, ale já vím, protože Michael se mi tady pochlubil, že byl na závodech v Rumunsku, který vůbec nebyly jednoduché rybařské závody. Já tomu teda moc nerozumím, ale jak to popisoval Michael, znělo to opravdu, opravdu náročně, ale co se mu podařilo, tak vyklepli Itálii, což byli prej mistři světa nebo co, takže prostě Česko porazilo Itálii, easy win. Takže máme skvělý reprezentanty, až tak, že jsou legendární, takže dáme si jedno legendáriou, kde se potkal Robin Zoot, taky Viktor Sheen. No a Michael, přeju ti hodně štěstí do tvých dalších rybarských závodů. Držím palce, brácho.

0: tebou Mára, teďka nás tady ten track vrátil hezky na Balkán, ale už jsme zase zpátky v Praze, v České republice, nebo odkudkoliv, kde posloucháš, no a mně už nezbývá nic jiného, než se s tebou rozloučit, čo na Spinu končí. Každopádně Radio Spin rozhodně ne, protože od 8 Anička Oravcová a na svůj pořad Street Cypher tě pozve ona sama.
1: Ahoj, zdraví tě Anička Oravcová. Dneska je úterý a to znamená, že tě čeká další díl pořadu Street Cypher. Jako hlavní téma probereme druhé studiové album Ashera, který se jmenuje My Way z roku 97. No a k tomu bude přizpůsobena i pravidelná rubrika listování rapem. Jako vždy mám pro tebe i desku týdne, tentokrát to bude Busta Rhymes, který na beaty J. Dilly udělal celé nové album, které se jmenuje Diligence. A já ti vždy před celou pošlu jeden track, nový i starý hip-hop, každé úterý od 8 na rádiu Spin.
0: Na Ashera bych byl hodně zajímavý, 16. září 1997, R&Bčko, to je album, který vyšlo a o kterém se dneska Anička Oravcová bude bavit. Tak jestli jsi rád s oldschoolem, určitě laď od 8. Každopádně, ode mě už je to dneska všechno, podíváme se ještě společně na počasí. Aktuálně 26 stupňů, večer se nám ochladí na 20 a zítřejší teploty nebudou o dost větší, pokud seš ale ze západu České republiky. Na Moravě a ve Slezsku tak bude kolem 30, takže vy si to tam užijte, my tady budeme trošku mrznout, každopádně, co je jistý, zítra se uslyšíme. Těším se na tebe, ahoj.
2: Spin Radio.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky kirití. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kirití. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
4: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Za 3 minuty, 7 hodin, přesný čas na Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Vracím se zpátky k nám.

0: 11 večer. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. Hlasuj na Rádio Spin.cz. Hitparáda Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne. Na Rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spina. Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček. Ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržení.

Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Je úterý něco po osmé a to znamená, že začíná Street Cypher, pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin. Já se jmenuji Anička a budu ti dělat společnosti jako vždy až do 11 večer. Co nás dneska čeká a nemine, takže v rámci hlavního tématu dneška a dnešního večera si dáme další z klasických desek 90. Tentokrát to bude R&Bčko a probereme Ashera a jeho druhou desku studiové album My Way z roku 97. Jelikož to je krátké album, tak se mi podaří zahrát skoro všechny skladby, každý má zajímavý příběh, jsou tam zajímavé feety, je to takový flashback, nostalgie do 90. a to je skvělý. Takže dneska spíš zaměřený na R&Bčko. Už za chvíli si dáme další díl pravidelné rubriky Listování rapem a tam probereme TLC a jejich Waterfalls. No a vždycky před celou hodinu ti posílám jeden track z desky týdne a tentokrát jsem vybrala Busta Rhymese, který udělal celé dlouhé album LPčko na BTJ Dilly. Jmenuje se to Diligence 2. Je to samozřejmě k dispozici na všech streamingových platformách. Zajímavé hosté také. Je tam snad jen pár skladeb, kde Busta Rhymes rapuje sám. Takže vždycky před celou můžeš se těšit na jednu skladbu. No ale předtím, než se vrátíme do těch 90, tak samozřejmě i nějaký novinky. Teď nám právě dohrála skladba britského producenta Montao na featu s Rakimem Presentance. Tohle je skladba, která oficiálně ještě ani nevyšla, ale my už tady ji máme. No a další skladbu novou v playlistu jsem zařadila You Warrior, což jsem zjistila, že je producentský tým z Berlína, který dělá zajímavý beaty a zajímavé tracky. A tady tenhle, který jsem vybrala, tak tam je Maxo Cream a jeho Hoopava Flow. Jmenuje se to Best Kind, takže jako novinku ti to posílám právě teď. Ty posloucháš Street Cypher na rádiu Spin. Čau.

0: Listování repem s Aničkou Oravcovou na rádiu Spin.
1: TLC neboli T-Boss, Left Eye a Chili byla americká dívčí skupina, která vznikla na začátku 90. let v Atlantě, no a patřila k nejúspěšnějším R&B i popovým uskupením celé dekády. Jejich track Waterfalls pochází z alba Crazy Sexy Cool z roku 94, jako single však vyšlo rok později v roce 95. Waterfall zdaleka není jen obyčejným popíkem. Text mluví o dealování drog a o rizikovém sexuálním chování, včetně narážek na HIV a AIDS, což bylo na mainstreamovou skladbu tehdy dost odvážné téma. Obrovský ohlas sklidili videoklip, který režíroval F. Gary Gary. Patřil mezi nejdražší natočené videoklipy své doby. Pracovalo se v něm s tehdy špičkovými počítačovými efekty, záběry pod vodou a surrealistickými obrazy, které doprovázely příběhy z textu. Waterfalls se tak stala jedním z nejúspěšnějších singlů TLC a dodnes patří k písním, které definovaly zvuk 90. let.
0: Listování repem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hip-hopu. Radio Spin.

0: Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Mariah Carey featuring ODB Fantasy, to je klasická z druhé poloviny 90. let, kdy tady Mariah Carey popovýmu mainstreamovému publiku představila člena Wu-Tangu. Legendární. No, jdeme na hlavní téma dneška, a to je Usher a jeho druhé studiové album, který se jmenuje My Way, které vyšlo v roce 97. Tomu bylo 19 let. Bylo to následně potom, co debutová deska, která mu vyšla v roce 94, pokud se nepletu, úplně neudělala to, co se předpokládalo, přestože ji celou produkoval jedním z hlavních producentů byl Sean Puffy Combs, který také si ho vzal na takzvaný Flavor Camp, o kterém Usher dodnes mluví jako nejtěžší dobu jeho života. Takže jelikož víme to, co víme o Puff Daddym, tak Bůh ví, co se tam dělo, když bylo Usherovi teprve 15, to asi bude trvat hodně ještě terapie. Každopádně tady druhá deska už měl celou na starosti L.A. Reid, Love Is Records, Arista

zahrála Asherova tehdejší přítelkyně a vykládalo to celou nějakou jako story, co se týče jako souvislosti na text You Make Me Wanna, a takže jako vzbuzuješ ve mně potřebu, to snažím nějak normálně přeložit rychle, a je to vlastně taková klasická R&B toxická skladba. Mám přítelkyni, ale vidím jinou holku a prostě ta ve mně vzbuzuje různý jiný potřeby. Každopádně ten první videoklip LA Reid zamítnul, protože se rozhodl, že chce v uvozovkách prodat Ashera jako sex symbol a nevykládat nějaký story. Takže pak se to předělalo celý. Ta první verze vlastně vůbec oficiálně nikdy nevyšla a co známe, ten videoklip, což doporučuju, go down the rabbit hole na YouTube a shledávat tady tyhle 90-kový klipy, je super. Takže stylizovaný tanec, samozřejmě skladba, která se vyšplhala až na druhou příčku Hot 100 a byla tam dokonce 7 týdnů po sobě, což bylo v té době velký, velký, velký. Takže Asher a You Make Me Wanna ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Počátkem 90. let R&B scénu, zejména co se týče mužů, ovládali Boyz II Men. Water Runs Dry je z roku 94 nebo 5, pokud se nepletu. A Boyz II Men také samozřejmě ovlivnili Ashera a jeho hudbu. A dokonce na základě toho, že zpíval skladbu End of the Road v rámci talentové soutěži Star Search, kde mimo jiné soutěžila i Beyoncé, ještě předtím, než byla Beyoncé a Destiny's Child, tak tam si ho právě všimnul Eli Reid, který pak mu dopomohl k nahrávající smlouvě. No ale Asher začal zpívat už brzo, v 9, už mu bylo 9, kdy se přidal do samozřejmě jako sboru. A pak byl také chvíli v R&B skupině, která byla v Atlantě, jmenovala se to New Beginning, ale jeho máma ho pak stáhla a řekla, že on má navíc, než být nějak člen skupiny a že má právě na solovou kariéru. No a druhá skladba, kterou si teď pustíme, tak to je ten druhý největší single, možná i ten největší single, záleží, koho se zeptáš. Nice and Slow, na background vocals tam dokonce zpívá Jagged Edge, skladba, kterou produkoval Jermaine Dupri. A můj konkrétně osobní IG Instagram mi teď v poslední době dává takový ty reelska, jakože pokud si vyrůstala v 90, tak určitě znáš tyhle skladby a tyhle věci. A jedna z takových trivia otázek je, když typek chodí a říká, co Asher dělal přesně v 7 večer, což je ta první věta, první sloky. A tam právě ty lidi, některý vědí přesně odpověď, některý nevědí, ale podle toho poznáš a guess mileniály. Takže jdeme, jo, a ještě docela zajímavá informace je, že ten videoklip režíroval Hype Williams, natáčel se v Paříži a to v únoru roku 1998, je to takový mini akční film, je tam prostě únos, výbuchy různý, samozřejmě na motorkách se tam nahánějí a hlavní roli tam hraje vedle Ashera Kimora Parkins, která se později vdala pak za Russella Simmonsa a Kimora Lee Simmons. A Russell Simmons měl značku od oblečení, možná ještě pořád má, to nevím, Fat Farm, a ona měla tu dívčí jakoby verzi Baby Fat. A dnes, když najdeš nějaký Baby Fat clothing, tak to je fakt vintage. Já mám snad jedno triko, ještě doma. Takže to je taková zajímavá informace. Asher, Nice and Slow ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: Street Cypher.
1: Tak máme pár minut před koncem první hodiny, takže jdeme na první skladbu z dnešní desky týdne a to je Busta Rhymes na bitech J Dilly. Jmenuje se to Diligence 2, je to na všech streamingových platformách. A jako první skladbu ti pošlu Kingpin, protože je to kombinace featu, které jsem úplně nečekala. Anderson .Paak a Ludacris, zajímavé. A vlastně ta z písniček z celého alba, která mě zaujala jako první. Takže Busta Rhymes, J Dilla, Anderson .Paak a Ludacris, všichni dokopy. Deska týdne, posloucháš 3 Cypher na rádiu Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Začala nám druhá hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin, ve kterém ti hrají nezávislí hip-hopa věci s tím spojené. Teď nám dorepoval Apollo Skyzoo na beatu od Apollo Brown, No Discounts, jejich nového projektu. Dneska se věnujeme jako hlavní téma klasické R&B desce z 90. a to je Usher a jeho My Way. A než se k tomu vrátíme do ty nostalgie 90. tak samozřejmě nějaká nová hudba. No a tady mám čerstvou novinku včera. Včera to vyšlo oficiálně ze Slovenska. Anita Soul a Fapes vydali single i s videoklipem Vidíme sa, vieš kde. No a samozřejmě to mám tady pro tebe jako čerstvou novinku v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.

0: Radio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Jeden z nových singlů, který ti dneska jsem pustím ještě, bože, je Shaylia a to byl beat od Kate Ranady, jmenuje se to So Good. No a teď se vracíme už k našemu hlavnímu tématu, což je Usher a jeho deska z roku 97, My Way. Je to druhá studiová deska, po tom prvním počinu, který úplně neměl velký ohlas, si vzal pod křídla tady Ushera Jermaine Dupri, který vlastně v té době měl svůj vlastní label So So Def. Spolupracoval teda, nebo vytvořil skupiny jako Criss Cross a pak samozřejmě Da Brat, jedna z jeho velkých hvězd a další. No a druhý teďko skladbu, kterou tady mám připravenou, tak ta je na albu druhá, jmenuje se to Just Like Me. A na fitu je Lil Kim, taky teda produkoval Jermaine Dupri. A ten track celý vytvořil v Atlantě, no a pak šel do New Yorku, protože chtěl, aby prostě na tom tracku měla Lil Kim svoji verse. No a myslím, že dneska už to vůbec není nějakým jako tajemstvím, že v té době veškeré texty Lil Kim psal Notorious B.I.G., a Usher právě říkal, že v momentě, když viděl Biggieho pracovat, to znamená vytvářet jako rapy bez toho, aby měl nějakou papír a tušku, prostě samozřejmě blunt připravený, tak to popsali jako ta nejúžasnější zkušenost nějakým umělcem, kterou kdy zažil. Takže Biggie tam celý vytvořil jako z paty si vytáhnul celý verse pro Lil Kim. No a pak Jermaine Dupri v rámci podcastu, který se jmenuje Drink Champs, který má Nori, který je založený celý na tom, že tam prostě chlastají. Ty podcasty mají třeba 3 hodiny, jo. A pomalu tam jako si dávají panáky jedno s druhým, takže pak z těch lidí padají zajímavé věci, pokud máš teda na to vydržet 3,5 hodinový rozhovory. No a tam se Jermaine Dupri nechal slyšet, že to bylo tak trošku jako jinak, že prý údajně. Když Biggie napsal ten text Lil Kim ke skladbě Ushera Just Like Me, tak Kim tam nějak v tom textu si odvodila, že to je o její sestře a že se strašně naštvala a začali se hádat někde tam na chodbě a prý Biggie dokonce na ní vytáhnul zbraň. A potom vlastně Lil Kim musela nahrávat ten verš a že byla jako celá z toho taková jako vykolejná trošku. Údajně, jo? je to docela jako zásadní obvinění, ale když víme, co se vlastně v těch 90. letech dělo a jaký vlastně vztah měli Notorious B.I.G. a Lil Kim, tak by to ani nebylo úplně překvapivé. Takže skladba Just Like Me není jedna z těch rádiovek, ale rozhodně zaslouží pozornost tady z desky Ushera My Way a posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

Tak, posloucháš Street Cypher, za mikrofonem Anička, teď nám dohrali Changing Faces a I Got Somebody Else. Changing Faces byla R&B skupina v 90. a myslím, že vydali dva alba a pak už moc o nich nebylo slyšet. A každopádně se vracíme k hlavnímu tématu, což je Usher a jeho deska My Way. A další skladba, kterou tady mám připravenou, ta se jmenuje Slow Jam a na featu je Monika. Usher a Monika byli vlastně už od 12 let a kamarádi z dětství a Babyface, který produkoval tu skladbu, se strašně snažil najít skladbu, kde by je mohl spojit jako hlasy. Protože v té době, když jim bylo kolem 20, tak oba měli takový ten hluboký

0: They can't see us as an equal, they not allowed.
1: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
2: Tak v době, kdy v éteru vládal samozřejmě Usher, tak také Monika, ale i Brandy. A teďko jsem ti pustila remix z jeho singlu z 96. I Wanna Be Down. To byl hit, pak byl jeden remix, to byla Queen Latifah Latifah a Jojo. A tohle to novější, to byla Erika Badu, Tiana Taylor a Her. No a další skladbu z Usherova My Way, kterou si zahrajeme, ta se jmenuje Comeback. Na featu je tam Jermaine Dupri, ten si k tomu samozřejmě jako hlavní producent napsal i trošku rapový sloky. No a vlastně jeho celou vizí pro Ashera na tom druhém albu bylo, že se snažil tak trochu udělat něco jiného, než jak to dělali všichni R&B zpěváci v té době. Takže takový ten nějaký jako model Bobbyho Browna, a právě chtěl jít tou cestou, kterou vlastně připravila Mary J. Blige, takový jako prostě míchání samplu, loopu, hip-hopu a ze soulem, všechno dokopy. No a právě skladba Comeback má tenhle jako styl představovat, a určitě budeš vědět, jaká skladba inspirovala tady tenhle track. To je úplně jasný z toho soundu. Takže Usher a Comeback, to ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: Radio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Tak, to byla klasika Dr. Dre a Tupac California Love. Už ve čtvrtek tě v éteru Rádia Spin čeká celý den věnovaný Tupacovi a od 7 konkrétně také Spin Talk se mnou a s Romanem, kde jsme se bavili právě o nějakém vzkazu a životě Tupaca. Takže to už ve čtvrtek, krátký tease, no a jelikož máme pár minut do konce druhé hodiny pořadu Street Cypher, tak si dáme druhou skladbu z desky týdne, což je Busta Rhymes a Jay Dilla a jejich Diligence, dvojka, a tato skladba, kterou jsem vybrala, to se jmenuje What We Got In Common a překvapivě je tam na featu Common a John Batiste, a takže to ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.
2: Look to the sky.
3: Yeah, yeah, yeah. Here we have the amazing John Batiste.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak, začala nám třetí a poslední hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin, který ti připravuji já, Anička. A to už od roku 2010. No a teď nám začátek hodiny je vždycky pro nové věci, takže Lucky Day a Leon Thomas Fly You Out, jako takový nová generace R&B zpěváků, kteří byli rozhodně inspirováni taky Asherem, což je naše hlavní téma dneška. No ale předtím ještě tady mám poslední novinku, a to je Brent Faiyaz vydal bonus track, který se jmenuje Suave. A jak když jsem připravovala dnešní playlist včera, tak jsem to poslouchala a úplně jsem věděla, že tam je prostě skladba, sample, který znám. A v tom momentě jsem si rychle nemohla vzpomenout, odkud. A jsem si říkala, nebudu to hned googlovat, já na to přijdu. No a nepřišla jsem na to, takže jsem to dneska googlovala. A vlastně jsem zjistila, že vlastně ten sample, co jsem si myslela, že tam použitý, tak není ten originál toho samplu. Takže ta písnička, která mi hned naskočila, byla PM Dawn, Set a Trip of Memory Bliss z roku 91. Ale tam je vlastně použít sample toho originálu a to je z roku 83 Spandau Ballet, skladba True. Nicméně, já ti pustím teda toho Brent Faiyaze a pak PM Dawn a určitě tam uvidíš, uslyšíš hlavně ten sample, o kterém teď zrovna mluvím. Takže tak, posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Tak, klasika Arrested Development, Mr. Vandal, a to je spolu s pozvánkou, protože 17. 9. vystoupí Arrested Development v pražské Lucerně. Určitě to doporučuji, to skvělý zážitek, vždycky skvělá energie, to je příští čtvrtek. No a my se vracíme k dnešnímu hlavnímu tématu, což je Usher a jeho druhá studiová deska, která se jmenuje My Way. No a teď už konečně se dostaneme k tomu debutovému titulnímu singlu My Way. Celý ten, ta idea ohledně toho alba, proč ho pojmenoval My Way, bylo proto, že jeho velkou inspirací byl Frank Sinatra a vlastně jeho tehdejší přítelkyně mu pouštěla Sinatrovu skladbu My Way z roku 1969. No a ho to prostě ovlivnilo do takové míry, že pojmenoval potom celé album. My Way byla skladba, kterou vlastně Jermaine Dupri tak nějak jako se snažil posunout prostě někam jinam, než byla ta vyšlapaná cestička, už kterou měl Bobby Brown, takže trošku jiný sound. No a tady v tomhle videu, který režíroval Paul Hunter, vlastně v 90. je jen pár velkých jmen režisérů videoklipu a Paul Hunter rozhodně patří mezi ně. Tam vlastně v tomhle videoklipu je i další zpěvák Tyrese, který teda vlastně v podstatě v poslední době se spíš proslovoval takovým jako aférami než hudbou. Nicméně jdeme na to. Titulní skladba z alba Ashera z roku 1997. Posloucháš Street Cypher na rádiu Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.
1: Tak to byla skupina Allure, která vydala desku v druhé polovině 90. let. A to byla dívčí skupina, kterou dala dokupy Mariah Carey. Tam je to slyšet i na těch background vocals, že je na téhle skladbě. Myslím, že i v tom videoklipu byla k Head Over Heels. Zná jsem, to byl pilotní single tady z té desky. A od té doby jsem o těchto holkách neslyšela. Nicméně vracíme se k našemu hlavnímu tématu, což je Usher a jeho druhé studiové album My Way, a musím říct, že za posledních těch 30 let měl Usher skvělou kariéru, každý si určitě v každé ty dekádě najde jeden minimálně single, který Usher vydal a který byl hit. Momentálně je Usher na turné, a to na velkém turné, které headlinuje spolu s Chris Brownem, což teda úplně nechápu. Já nechápu, proč ještě v roce 2026 se nechává prostor Chrisovi Brownovi, který už za ty léta prokázal, že to je prostě násilník, nemíní se změnit, nebude se měnit, a přesto prostě vyprodává haly, tak to je beyond me, ale to je jiná věc. A Usher, kterému bude příští rok 50, tak samozřejmě tam představuje svoje tanečky a svoje kožichy, pod kterými já nic nemá. A samozřejmě minulý rok už bylo hodně virálu s tím, jak přijde si vždycky vyhledat na nějakou holku a nechá jí olizovat třešně. No, ok, proti gustu žádnej disputát, ale dobrý. No a v poslední době se také objevily různé kontroverze. Je to pár týdnů, co lidi začali trošku pochybovat, jestli to je opravdu Usher, že jim přišlo, že prvních 20-30 minut celého koncertu to je nějaký doppelganger, který se na Usher ani nepodobá. Takže to bylo docela velký. No a pak se stalo i to, že vlastně on v rámci toho svého setu, tak se tam vždycky vytáhne nějakou slečnu, kterou tam přiváže na nějakou židli, a pak se o ní otírá celý spocenej. No a právě se tam takhle objevila slečna, který to nebylo úplně příjemný, a bylo to na ní vidět, že to úplně není příjemný. A Usher tak jako i stopnul ten koncert a začal jako říkat, no tak když

Tady nechceš být, tak tady, proč tady seš? A to bylo právě zajímavé, protože se vlastně zjistilo, že jí si vyhlídli nějaký prostě jeho sekuritáci nebo manažery nebo kdo. A vlastně si nikdo ani neptal, jestli na tom pódiu chce být, že se automaticky předpokládalo, že když jdeš na koncert Ashera, tak budeš omdlívat a chtít, aby tam celý uplocený se pro tobě plazil za tím, co se snaží zpívat ve 49 letech. A to byla jako mladá holka, takže no, zajímavý. Takže tohle se všechno děje kolem Ashera, mně to přijde úsměvný, některé ty příběhy, ale samozřejmě neubírá to nic na jeho talentu jako zpěvákovi. Takže další skladba z toho alba z 97. se jmenuje Bedtime. No a to ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Jako poslední skladbu z dnešní klasicky desky 90. a Share My Way, kterou jsme celý 3 hodiny probírali, je One Day You'll Be Mine a tam je použitý sample od Isley Brothers Footsteps in the Dark Part 1 and 2 z roku 1977, což je samozřejmě i ten samej sample, který použil pak Ice Cube ve skladbě It Was a Good Day. No a už máme jen pár minut do konce našeho dnešního Street Cypheru, takže několik oznámení, takže samozřejmě klasicky dnešní playlist najdeš na mém osobním Instagramu a na podtržítko Oravcová a tam samozřejmě najdeš playlisty za několik posledních let, takže se můžeš podívat, co hraju. Příští týden budeme probírat producenta, konkrétně Babyface, který kromě toho, že je producent a v podstatě vystavil kariéru lidí v 90. lidí jako Tony Braxton, Mariah Carey, Boyz II Men, tak je to také textař a teďko jsem se dozvěděla, že například napsal i pro Madonu Take a Bow a to je jedna z mých oblíbených skladeb Madony. Já mám ráda tragické love songy. To je jeden z mých playlistů na Spotify, takže už se těším, že budu tenhle playlist pro tebe na příští týden připravovat. No a kromě toho se můžeš těšit jako vždy na pravidelné rubriky, takže určitě bude listování rapem a bude deska týdne, ale ještě teď neřeknu, co to bude, protože to samé ještě nevím. To se vždycky nechám inspirovat a tak nějak o víkendu, když připravuju playlist, no a nejdřív se to dozvíš ráno v našem ranním vstupu z Viki. Takže tak, no a jako vždy se s tebou loučím dnešní třetí skladbou z dnešní desky týdne, což je Busta Rhymes a Jay Dilla a jejich společný projekt Diligence 2, který je k dispozici na všech streamingových platformách. No a jelikož dneska to bylo takový R&Bčkový, tak na to poslední jsem si nechala skladbu This Woman, kde je na featu i D'Angelo. Takže to ti posílám teď. No a my se uslyšíme zase v úterý a ty posloucháš dál Radio Spin.

0: dorostli a nádržku na přenosný žehličky.
1: Takže až někde potkáš týpka s jednou botou a bruslí na noze, tak máme pachatele.
0: Ale dneska ráno jsme vyzvídali, jestli vám někdo něco někdy ukradl.
2: Já jsem měl oktávku, že jsem k autu a auto kompletně bez světel. Xenony v háji, takže škoda asi okolo 50 tisíc na oktávce.
1: Mně všude zvláštně vždycky trpí ty auta, kámo.
0: Ale bráško, počkej, kde by auta? Tady v tom případě trpěl taky zloděj.
3: Jsem musel 3 měsíce bydlet v Hloubětíně na ubytovně. Tam bylo zvykem, že si dával plnej koš prostě na chodbu a ty uklízečky, co tam byly, tak ti ho prostě vyměnili. Jsem měl starý roztrhlý trenýrky, obnošený tohle, tak jsem je taky vyhodil. Dal jsem ten koš samozřejmě ven, aby ho vynesli. Druhý den ráno se probudím, koš normálně je rozhrabošený a jediný, co zmizelo, tak ty zeskaný trenýrky.
1: Tak to je hnus, ale bacha, jsou zloději, co prostě jenom mají chutě, jo?
4: Chal jsem tam někde na lavičce bágl s řízkem, se všema věcma, byl tam ještě Discman sluchátka, no a když jsme se tam vrátili zpátky, tak po ohledání místa činu jsem zjistil, že chybí jenom ten řízek.
0: Já si říkám, jestli to nebyl náhodou nějaký Krištof Švehlík, protože já jenom, že tady Krištof celý ráno brečel, že má hlad.
1: Ne, díky, přitom to nejsem já, kdo z názvu vypadá, že má rád řízky.
0: Tu vole, počkej, tak pojď si to vyříkat ven a
1: no,
0: dáme to.
1: Pojď, jo, a jo, a my se slyšíme ven. Zase zítra, spineři, jo, tak čus, pojď sem.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

čau. Teďkon Míře spotrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na Senoseč.

0: Open Talk.
1: Když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mm-hmm. A ona je jako celkem taková jakože chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu. A jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže je ta první Ultimate Grave vlastně s Chetou, no asi.
2: Co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
1: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě, na Hoře Křížů, je to taký poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Mm-hmm. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně tady v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý. Aspoň teda u nás mám to výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
2: Spin Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Talk rádia Spin jenom o rapu. Dneska přijal pozvání Red Z. Ten nedávno vydal novou desku. Nejen o ní bude aktuální díl Spin Talku. Počase vítej na Spinu, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
2: Tak, zeptám se tě úplně stejně jako ty mě před chviličkou na chodbě. Jak se máš?
1: Ale mám se fajn, pořád řeším promo okolo desky, pořád točíme klipy. Mm-hmm. Už jsme začali asi 4-5 klipů.
2: To je hodně, to je hodně.
1: Je to dost.
2: Na dnešní dobu.
1: Je, jako já si právě říkám, že si se v dnešní době už jako to nefunguje asi tak, jak dřív ty klipy, ale říkám si, že vždycky tomu songu dám jako prostě větší váhu, když má i vizuál, no.
2: Navíc ještě asi i tím, jak jsi vyhledávaný široko daleko po světě, tak vlastně možná se to vyplatí se prezentovat i tím klipem, ne? Je to jeden z mála vlastně marketingových nástrojů, který můžeš asi použít teď.
1: Já si myslím, že ta vizuální stránka je důležitá, no.
2: Obzvlášť u tebe vlastně. Co se změnilo jinak, kromě desky, než si začneme povídat hlavně o desce?
1: Co se změnilo? Hele, nevím, asi je to u mě pořád stejný, pořád jsem ve studiu a dělám hudbu, jezdím koncerty, takže
2: Nic nového
1: asi, prostě nová deska, no.
2: Ok. Jak dlouho jsi teda přemýšlel nad tím, že bude nová deska? Jak dlouho to trvalo, než jsi začal nahrávat?
1: Já jsem tuhle desku měl vlastně udělanou celkem rychle, mě tak nějak jako políbila muza na konci minulého roku. A v průběhu nějakých 3 měsíců jsem vlastně to album jakoby od začátku do konce udělal. Mm-hmm. Takže jako vyšlo v zápětí na to, no, vlastně v březnu.
2: Co spustilo ten proces realizace té desky?
1: Tak já začnu tak, že prostě dělám instrumentál, že? A jakoby to téma prostě a ty nápady a ta lirika prostě mě napadne tak jako až sama od sebe.
2: Ok, takže nejdřív začneš tvořit beat a následně
1: a ten mě vlastně tak jako
2: uvede
1: do toho, o čem to bude a víš?
2: Ty seš hodně drsnej, seš takovej hodně jako ostrej, byť pak ten projev vypadá, že tady naproti mě sedí úplně někdo jiný než ten, který je na desce. Tak mi řekni vlastně, jaký emoce a jaký prožitky ses rozhodl, že vpíšeš do týhletý desky? Co ta deska vlastně má říct?
1: Takhle, jsou tam vlastně jako nějaký dvě polohy, že? Já taky jako vstřídám jinak nějaký ten tvrdý rap a pak jako ty melancholický rockový songy. Takže takhle, jako každý člověk mám nějaký jako frustrace, že? Takže se v těch nasraných songách se z toho vypíšu a
2: stačí ti to?
1: Hele, tak jako určitě se nasírám i normálně samozřejmě, že? Ale no, tak jako stačí ti to, aspoň nějakým způsobem to ventiluju, že?
2: A co mě teda zajímalo, to je docela dobrý téma, jo? Tak samozřejmě mohl bys chodit na terapie, ale možná to nepotřebuješ chodit na terapie, protože jedna fáze vlastně je vepsat se z těch věcí, které tě štvou vlastně na tu desku, a druhá je, že ty to pak vlastně prožiješ ještě několikrát na těch koncertech, ne? Má to pak ten terapeutický účinek i na tom koncertě, když vlastně ten text, který jsi zpracoval a který něco ventiloval, pak předvedeš naživo?
1: Asi nad tím takhle už jako nepřemýšlím. Spíš na stage se soustředím, aby to znělo dobře, abych jako zpíval čistě aby to lidi bavilo, no, takže...
2: OK, takže tam, tam už se nestane, že bys nějakou frázi prostě prožil ještě jednou.
1: Asi ne, asi
2: OK,
1: ne.
2: Dobře, dobře. Tak jo, jak jsi přemýšlel nad hostama vlastně tentokrát, protože na desce se objevil mimo jiné třeba Gleb a taky Vypsaná fixa, což je zajímavý kombo.
1: To bylo na minulý desce.
2: To bylo na minulý desce?
1: Yes.
2: OK, tak teda doufám, že zbytek otázek už půjde k nový desce.
1: No, na téhle desce jsou právě že Američani jenom.
2: OK, dobře.
1: Já jsem tam na ty minulý, na téhle jsou jenom Američani. Je tam Četa, Eliozy, a musím vzpomenout, Četa, Eliozy, to vlastně snad asi teďka nespomenu, ale jsou tam teďka jenom jakoby ze zahraničí, no.
2: OK, proč jenom zahraniční hosti teda?
1: Chtěl jsem udělat vyloženě prostě zahraniční desku a tak jako já vždycky, když dělám ten beat nebo instrumentál, tak a narepuju tam vlastně tu svoji část, tak jako mě tak jako
2: napadne.
1: Samo přijde, jako kdo by se tam hodil a... Mm-hmm. Teďka to prostě byli amici, no.
2: OK, dobře, dobře. Tebe poslouchej hodně, co jsem četl, v Americe a v Rusku. Stane se, že budeš mít nějaký Rusáka někdy na tracku? Nebo už jsem možná...
1: Ale je to dost možný. V Rusku právě jako tvrdý rap nebo jako undergroundový rap jako taky jede hodně. Takže jako jsem otevřený tomu udělat i jako... s ruským interpretem.
2: Takže zasadilo to teďka prostě takový jako nápad do hlavy, že to možná jednou bude.
1: Ne, my jsme to vlastně dokonce měli rozjednaný i na tuhle desku, nakonec to nedopadlo. Je takový artist, jmenuje se True47 a mě jako celkem baví jako jeho zvuk a takže jako je možný, že to ještě s ním dopadne, no.
2: Tak to by bylo zajímavé, minimálně tohleto kombo slyšet v tvém podání. Co jsi na tom albu vlastně vyzkoušel úplně nově?
1: Spíš jsem na tomhle albu, než k tomu metalu, asi inklinoval k tomu rapu, protože právě to ty osobné kromence, který jsi zmínil předtím, to, tak bylo hodně jako rockový, hodně kytarový a teďka jsem prostě poslouchal víc rap a tak jsem dělal modernější rap, no třeba ta skladba Ultimate Grave, vlastně první na tom albu je ještě takový styl, který jsem úplně nedělal, takovej jako hodně současný jako zvuk, no.
2: To znamená, že když tvoříš, tak vlastně hodně tě ovlivňuje ta muzika, kterou v tu chvíli jakoby posloucháš?
1: Určitě, já si myslím, že to tak má většina.
2: Nemá.
1: Artist asi.
2: Nemá.
1: Myslíš, že ne?
2: Hele, hodně lidí, kteří sem jako vždycky přijdou, tak řeknou, že vlastně ve chvíli, kdy se třeba rozhodnou, že začnou tvořit novou muziku, takže vlastně chtějí absolutně jako klid. Někdo tvrdí, že hodně poslouchá a tak jako nasosává prostě nějaký vibe, ale hodně umělců vlastně je spíš takovým jako vzduchoprázdnu, aby přišly ty myšlenky prostě o hudbě sami.
1: Taky podle mě záleží, jestli jsou to zpěváci, rapeři nebo dělají instrumentály.
2: Z velký většiny
1: jsou vyloženě rapeři.
2: Přemýšlíš?
1: No, dobrý.
2: dobře. Když se podíváš na tu desku, tak který z těch singlů podle tebe je tvůj největší favorit a kterýmu singlu se třeba nejvíc daří?
1: Tak lidi mi asi jako, když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. A ona je jako celkem taková, jako že chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu a jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže ta první Ultimate Grave vlastně s Četou, no asi.
2: Potřebuješ toho za sebe hodně dostat, ne. Takže máš radši tvrdší věci, OK, dobře. Který z těch singlů, až jednou prostě úplně nějaká doba, a na tu desku sedne prach, což ještě bude trvat nějakou dobu, tak bude tu desku zpětně definovat? Jakože někde se řekne, jo, jasně.
1: No, asi možná ten Angels on Earth, pak tam mám ještě Werewolf, což je takový klasický boom bap, co podle mě jako fanoušci mají, ze kterým mě vlastně fanoušci mají spojenýho asi nejvíc, takový jako mystický boom bap, takže možná ten Werewolf, no.
2: OK, když se na tu desku podíváš jako na komplet, tak mi řekni, co bych já jako posluchač, na co bych se tam měl nejvíc fokusovat, kromě toho teda, že jsou tam dvě části, jedna drsná, druhá melancholická, na co bych se měl fokusovat, abych to nepřehlíd, nepřeslech.
1: Já si myslím, že by si to měl poslechnout celý asi jenom, no, jako...
2: Já jsem poslouchal na přiběhání.
1: Jo, a poslouchal si tuhle, nebo tu předtím?
2: Poslouchal se, jsi jedovatý, jsi zlej, máš na to právo prostě, když se ze sebe někdo udělá osla na začátku rozhovoru, tak je potřeba mu to zandat. Tuhle jsem poslouchal a neměl jsem upřímně asi ani tak jako pocit toho rozdělení na tu drsnou a melancholickou část. Mm. Jenom se mu toho vlastně dobře běhalo. Aha. A to bych asi řekl, že tím bych to jako shrnul.
1: Tak. Dobře, tak jo.
2: Dobře, tak co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
1: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě, mm-hmm, na Hoře Křížů, je to taky poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Mm-hmm. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně i v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý.
2: Jako minus 25 je minus 25.
1: No.
2: Promítl se pak ten vizuál i do těch klipů, nebo nějakým způsobem propojuješ to, jak vypadá vizuál desky s tím, jak vypadají pak následně klipy?
1: Já si myslím, že jako jsem tak chtěl spíš jako znázornit celý ten vibe té desky, no, nebo jako takový nějaký jako spirituální, nebo no.
2: Ty jsi říkal, že k pěti trkům si teďka v tuhletu chvíli udělal klip, přibudou ještě nějaký další klipy a podle čeho vlastně se rozhoduješ, k čemu bude klip?
1: Tak rozhoduju se podle toho, jestli vlastně si to k tomu jednak dokážu představit vůbec, protože jsou i songy, ke kterým si vlastně ani ten vizuál moc představit nedokážu a nechci udělat jako něco jenom na sílu. A druhá, mě to musí prostě hodně bavit.
2: Okay. To znamená, že přemýšlení o tom, kdy k čemu bude klip, vzniká, až když ta deska je hotová, nebo už jakoby v průběhu, kdy vlastně tvoříš a říkáš si, tady to bude dobrý.
1: Já už to většinou vím, jako no. Že to dělám, no.
2: Když tvoříš, tak kolik procent těch tracků vlastně skončí v koši a co se s nima pak děje, jestli se k ním třeba někdy vracíš, nebo...
1: No, to...
2: A v jakou fázi se rozhodneš, že to skončí v koši?
1: To právě, když se mě někdo právě ptá, jestli nemám nějaký instrumentály, že by někdo chtěl ode mě moje instrumentály, tak právě vždycky říkám, že já, když vlastně už při té tvorbě, vlastně při té hudbě necítím, že by z toho mohl být jako song, tak to ani nedopracuju, že jako, že většinou dělám, když už je to hotový, tak je to většinou song, za kterým jako si stojím a který vlastně vydám. A pokud je to beat, který mě jako nedá nějaký impuls k tomu něco udělat, tak vlastně nemám ani jako potřebu to posílat někomu jinému. No,
2: to znamená, že to skončí vlastně fakt jako někde úplně brzo v prvotní fázi, kdy se z toho ještě nic nestane.
1: Jo.
2: Dobře. Tak hrál jsi tu desku už někde celou naživo, nebo jakým způsobem přistupuješ vlastně k implementaci těch tracků z nový desky do svých show?
1: Tak my to většinou míváme, že zkusíme jít tam dát ze začátku co nejvíc a postupem času zjistíme, co lidi baví a co tam... Teďka vlastně, já už vlastně na turné, co jsme jeli v zimě, tak už jsem jako něco z toho týzoval vlastně. A teďka jakože jsme měli snad jako od toho alba stávku v Plzni a tam jsme hráli třeba 5 věcí z toho a plánujeme vlastně křesty. Jeden je v Brně 17. června a druhý je vlastně o týden dřív v Praze, myslím, že 11. června v Krosu.
2: Dobře. Jaký to je hrát před lidma svůj novej song? Vždycky. Je tam nějaká tréma, je tam nějaká prostě obava. Co se děje v tobě, když máš připravenou novou desku, jdeš před lidi? Je takhle, tam nějaký strach?
1: Asi ani úplně ne. Já vzhledem k tomu, že to jako tu písničku slyším milionkrát, když ji zvučím, tak vlastně i ten text jako mám v paměti jako úplně jako 100%, takže asi ani úplně ne, no.
2: Okay. A vypadávají ti pak texty nějakých starších věcí?
1: To jo, to se mi děje, no. Jo. Když lidi chtějí jako třeba přídavek, něco z roku 2018-19, tak to mě vypadává hodně. No.
2: Jo. A máš nějaký speciální jako fígl? Třeba když jsem tady měl před lety Marpa, tak Marpa vždycky říká, no tak mě když vypadne text, tak se otočím prostě zády k lidem a otočím se zpátky zase ve chvíli, kdy mi to naskočí.
1: Ale já mám, aspoň teda u nás mám tu výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne. Jako.
2: Ok, takže možná proto děláš muziku v angličtině. No a co ty cizinci? Ty si toho nevšimnou?
1: Zrovna když jsme hráli v Anglii,
2: tak si repoval česky.
1: Tak jsem repoval česky, to bylo dobrý. To bylo dobrý. Tak jsem právě hrozně jako začal overthinkovat to, že nějaký ty starší vlastně songy, co mám, tak tam mám spoustu vět, jakoby, co nejsou gramaticky správně. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, jak jsem hrál jako v té Anglii, kde prostě vyložení lidi jako mluví anglicky a slyší to vlastně tak, jak já si představuju, že někdo slyší český song, tak jsem právě přemýšlel nad tím, jestli oni jako tam ty chyby slyší nebo ne. A schválně jsem se jako ptal těch fanoušků a oni mi říkali, že jakoby, že je to vůbec ani nenapadlo, že jim vlastně přišlo, že to tam jakoby má být.
2: Ale já si myslím, že to je vlastně výhoda hudby, že vlastně člověk kolikrát prostě tu věc prostě přijme a vlastně ti ani nenapadne, že to může být jako blbě, že vlastně jdeš po tom beatu, jdeš po té náladě, jdeš po tom, jestli prostě z toho máš třeba husí kůži a jestli je tam chyba nebo není, tak jako nejsme prostě učitelky.
1: Jasně,
2: u té hudby vlastně furt sleduješ ještě něco jiného, než jenom to, jestli to je správně. Ale to je docela dobrý, že jsi to vyzkoušel minimálně na tom dotazu s těma Anglánama. Jsi nejúspěšnější český interpret poslouchaný v zahraničí, tak čím si to vysvětluješ? A už to trvá docela dlouhou dobu.
1: No, čím si to vysvětluju? Ale jako asi dělám nějaký styl, který si prostě našla nějaký jako fanbases po celém světě a nějak se snažím to udržovat, no.
2: No, protože hodně vlastně Čechů, kteří začnou dělat muziku v angličtině, tak vlastně moc jako neobstojí. Tak myslíš si, že to je ten žánr, ten jakoby rockovo-rapovej sound, který třeba může chybět? Nebo čím si vysvětluješ, že to je, že se to podařilo právě tobě?
1: Já si myslím, že mě i dost pomohlo, že jsem jako vychytal dobu asi, že vlastně jako když jsem to začal dělat, tak jako přicházel z Ameriky tady ten tvrdej, temnej rap a já jsem si to jakoby snažil dělat jako podobně, ale zase jakoby po svým. Takže
2: nedostatečná poptávka. Respektive nedostatečná nabídka, tak.
1: No, asi jsem jako, no jasně, no, a taky asi, že to lidi baví, no.
2: Ok, sleduješ nějak detailně tu analytiku, kde tě lidi poslouchají hodně?
1: Sleduju to, je to nejvíc je to teďka Amerika, to už je dlouho, vlastně předtím, než to tak bylo, tak vlastně ještě před válkou, tak to bylo dlouho Rusko a ti vlastně teďka, to se vlastně bavíme o Spotify a ti teďka místo vlastně Spotify musí používat Yandex, Yandex Music anebo VKontakte, to jsou vlastně taky nějaký dvě platformy hlavní, co oni používají a tam vlastně jako to je zvláštní, že jako v poměru třeba, já tam mám teďka 1,1 na Spotify v celém světě, vlastně kromě Ruska a jenom v tom samotném Rusku mám 1 000 000 na Yandexu třeba.
2: No. To je třeba takže hustý, ne?
1: Je to hustý, no.
2: Hele, a čím si vysvětluješ to Rusko?
1: Já si myslím, že to dává smysl, nebo tak Rusko, jako i třeba Metallica a tyhle kapely, tak říkali, že jako v Rusku prostě se jim hraje dobře, že asi, nevím, asi je to pro ty lidi jako vzácný, že tam můžou jako poslouchat
2: jasně.
1: takovou hudbu.
2: Okay.
1: A nevím, asi to tak sedí jako i k té jako takové trošku ponurější atmosféře, víš?
2: Která tam je, ok. Měl jsi někdy koncert v Rusku, nebo ta příležitost nebyla?
1: Já jsem měl potom nabídky vlastně, až ta válka začala, tak jsem měl nabídky jako hrát v Moskvě a ještě v nějakých městech, ale prostě už to jakoby nešlo, no, jako.
2: Zajímá mě ještě jedna věc u tohoto kontrastu Amerika versus Rusko. Jestli ten ruský posluchač poslouchá jiný tvoje věci než americký, anebo jestli tam je průnik a ty největší hity, který máš, tak jsou největší hity jak v Americe, tak v Rusku.
1: No, hele, takhle jako dopodrobna jsem to úplně nestudoval.
2: Okay, okay. To je možná škoda, to mě docela vlastně jako by zajímalo. Možná třeba na příkladu týhletý desky, jestli povede ta melancholičtější část, tak se potvrdí i to tvrzení, který jsi tady říkal pár minut zpátky.
1: A já hlavně to vnímám, že třeba u nás v Česku, tak mě poslouchají jako i starší generace, že vidím na koncertech i lidi jako i 50+. A mám jako v Česku velkou základnu, která má ráda ty moje rockové věci, ty moje kytarovky. A právě co zas třeba v US, jako v Americe, je úplně minimálně, že tam prostě jedou hlavně rap, nebo aspoň jako mám takový zkušenost.
2: Tak ono je možná i to daný tím, že ta česká společnost je taková hodně rocková, ne?
1: Taková.
2: Takže pravděpodobně jako proto brnkáš tady na tu rockovější notu v Česku asi. Píšeš si se zahraničníma fanouškama?
1: Já jsem to dřív jsem se snažil, ale nevím, pak mi začalo jako připadat, že bych dělal jenom to, no, kdybych odepisoval a...
2: Ptal jsem se na to spíš proto, jestli s tebou třeba řeší jiný témata nebo jiný otázky než čeští fandové. Co třeba jsou ty oblasti, nebo jestli se to takhle dá říct, nebo jestli ti jenom napíšou čau, díky, skvělá nová deska a tím to hasne, nebo jako jestli je to v něčem jiný vlastně ten český fanda.
1: Tak jako většinou píšou, že come to Switzerland, come to tohle, tak to tam jako by mám, no, ale jinak... Jinak asi většinou prostě komentujou, jestli je ta hudba baví nebo ne, no.
2: Ok, ok. Překvapila tě nějaká třeba destinace z těch, kde tě poslouchají? Jakože jsi řekl, tak to je hustý, tohle jsem nečekal.
1: jak to myslíš, jako v jakým odvětví?
2: Kdyby ses podíval prostě na to, kde tě poslouchají, na tu mapu, kde ti to vysvětne a teď najednou k tomu udíš třeba Antarktida. Tak si řekneš, hustý.
1: No... jsou tam určitě jako nějaký státy, který bych jako vůbec asi nečekal. Vlastně teďka domluváme booking v Istanbulu.
2: Ok, takže to by mě taky nenapadlo.
1: To by mě taky nenapadlo.
2: Ustý.
1: Jakože země, který tuhle hudbu vlastně jako třeba jedou úplně na zas naopak jako minimálně, tak je třeba Španělsko a Itálie, no tam mně přijde, že buď vládne jakoby úplně jiný rap, anebo spíš taneční hudba, no.
2: On ten rap italský a francouzský je takový výrazně víc jako zpěvnej, a řekl bych, že docela vlastně i vkusnej, ale je jiný, je takový jemnější. A ten italský mi přijde takový, jak kdyby přijala pouť. Nechci někoho jakoby urazit, možná jsem toho slyšel příliš.
1: Vím, co myslíš, no.
2: Příliš málo, ale když jsem byl v Itálii a poslouchal jsem italský rap, tak jsem si říkal, kdyby Michal David dělal rap, vypadá to zhruba takhle. Prostě. Tak ty jsi teda říkal, že v přípravě je tour, v přípravě jsou teda ty dva křesty, brněnský 17.6. a pražský 11.6. Tak jak plánuješ pojmout tour, kdy začínáte, kdy končíte, kolik bude zastávek, podle čeho se rozhoduješ, kolik bude zastávek?
1: Teďka myslíš vlastně tu evropskou tour. Jo. Tak tu děláme vlastně teďka poprvé s bookingovou agenturou. Že dřív jsme buď jakoby jeli tím způsobem, že se nás někdo zabukoval, anebo některé vlastně zastávky jsme si udělali jakoby sami na sebe, teďka to zkoušíme jako s tou agenturou. Takže vybíráme tam jednak města, co už vlastně nám jakoby lidi psali, že nás tam chcou jako promotéři, a nebo zkoušíme úplně jako nový, no, takže mělo by tam být, myslím si, že nějakých 10 zastávek třeba.
2: Jsou tam i nějaký festivaly, nebo jsou to jenom jakoby čistě tvoje koncerty?
1: Ono, to budou vyloženě jako moje koncerty, no, jako maximálně s nějakým supportem místním.
2: Okay.
1: Plánujeme to na říjen, listopad, tohle roku.
2: Jak se odhaduje takhle kapacita koncertu třeba v zahraničí? Pro kolik lidí vystoupit? To ti řekne ten promotér z té země? Myslím si, že sem nalákáš tolik a tolik lidí, nebo...
1: Je to takový hit or miss, no. Nikdy nevíš prostě.
2: To je jasný. Jak tu tour máš v plánu vlastně pojmout? Jak bude vypadat stage design, nebo jakým způsobem se na to zaměříš?
1: Tak ještě vlastně jsme tohle úplně jako do detailu neprobírali, ale vlastně na téhle tource, co jsem jsem měl jakoby tuhle zimu, tak jsem měl takový Lilith Mike Stand, což je taková jakoby vlastně čertice, taková socha, ze který vlastně jakoby vycházel mikrofon, takže to si já se na to tu do sebou vezmu a nějak, uděláme nějaký jako projekce a tohle, ale ono vlastně na ty zahraniční shows je těžký tahat něco většího, no.
2: Chystáš nějakou tour tady po Čechách s novou deskou?
1: Je to možný, no, je to možný, že vlastně na začátku příštího roku jsme si to zase objeli.
2: OK. Když hraješ v zahraničí, stejská se ti po něčem, co třeba jako máš na koncertech v Česku? Nebo ten zahraniční divák tě přijímá úplně stejně jako ten český? Když si říkáš, koda, ty Češi na mě reagují víc, nevím, citlivě, protože jsem prostě jejich.
1: Je to asi jako stát od státu, no. Já jsem vždycky říkal, že v té Skandinávii nebo v tom Finsku jsem jako se cítil asi jako, že nejlíp, nebo cítil jsem takovou největší vřelost těch fanoušků. Naopak třeba jako v Anglii mi přišli asi jako chladnější, nebo já nevím.
2: A čím si to vysvětluješ?
1: Vůbec nedokážu říct, možná vypadám jako sebeřan, jsem si říkal.
2: OK, možná, jako nějaký troll.
1: Nebo.
2: Jako proč ne? Jak se teda vlastně pozná vřelej divák a chladný divák?
1: No tak jako, že to měli naposlouchaný, prostě znali jako slova, když jsem vlastně, jak taková ta pauze DJ, dáš mikrofon do lidí, tak vlastně ví, co tam je v tom songu, takže to asi takhle to poznáš, no.
2: Dobře, tak je něco, co by si z těch zážitků, který máš ze zahraničí, přenesl rád do Čech? Jakože, aby to český publikum se nějak chovalo, aby si to třeba taky líp užilo?
1: No. Ale já nevím, asi jako líbí se mě, když jako znají ty texty, což asi jako nechci nutit Čechy, aby se to učili naspaměť, ale je to takový je to takový hezký prostě, když samozřejmě, že je to asi složitější, než jako učit se texty jako český interpreta tady, že?
2: OK. Řekni mi, sleduješ i jinak jakoby českou scénu, českou rapovou scénu, která teďka se tady vyskytuje?
1: Jako sleduju, no jako nejsem jako vyloženě posluchač českýho rapu asi, ale jako nějak vím jako obecně, no.
2: Jo, a oslovilo tě třeba v poslední době nějaký jméno, u kterého jsi řekl, to je zajímavý, roste nám tady talent?
1: Ale takhle, já to, nebo já mám tak asi pocit, že to už jako je delší dobu takový konstantní, že se vlastně drží ty jména tak jako stejně, ne? Nepřijde ti?
2: Že máš pocit, že prostě nic novýho, co by stálo za poslech, nevzniká.
1: To už možná, zase asi to nechci už nějak jako někoho tady
2: jo, tak já si myslím,
1: asi,
2: že
1: asi to nesleduju do takové míry, no.
2: Myslím si, že letos se právě objevily takový jakoby nový jména, třeba nevím, kluci z Gufrau mi přijdou fakt jako velmi šikovný, Mary April je velmi šikovná.
1: Gufrau, jasně, no.
2: A najednou se jakoby začínají takový, jako přijde mi, že letošní rok začal trošičku jakoby v tom rapu nebo poprepu měnit nádech a směr a že se to trošku jako chová jinak, než třeba těch, já nevím, 4 roky předtím, kdy jsem taky měl pocit, že vlastně všechno jde takovým soundem, a to s veškerým respektem k Viktoru Šínovi, se soundem Viktora Šína. A teď si myslím, že najednou se tady objevily tady tyhle ty rarášci nový a začínají s tím trochu hejbat a přeju jim, aby se jim to dařilo, protože si myslím, že vlastně teď dělají docela zajímavou práci na té hudební scéně. No tak jo, blížíme se do finále, tak mám tady pár posledních otázek, tak pojďme na to. Představ si, že bys založil nějaký absurdní hnutí, tak co by to bylo za absurdní hnutí?
1: Ale tady ty otázky mi dávají, ty vole. Dávaj mi zabrat, já to vždycky hrozně overthinku. Kdyby založil nějaký hnutí.
2: Absurdní.
1: Absurdní hnutí. Hele, já nevím, já nechci říct sračku, nevím, co tě to mám říct.
2: Dobře, tak mi zkus říct něco jiného. Zavolá tě Kanye West, že tě chce na feed. Tak co bys mu řekl?
1: Hele, jako těžko říct v lepší době, že? Samozřejmě, jakože jako hudebník je jako pořád dobrý.
2: Tak co pak bys mu řekl?
1: Co pak bych mu řekl? Hele, asi jako asi jako ne, no. Nebo já nevím, je to prostě těžko říct, takhle bych ti to řekl zpaty.
2: Dobře. Jedna věc, kterou bys na světě hnedka povolil.
1: Já říkám, hele, tohle prostě je, no.
2: Je někdo, komu bys nejradši zakázal veřejně vystupovat?
1: Ale já mně tohle nejde. Prostě já jsem na tohle, vole, hroznej.
2: Dobře, tak poslední věc.
1: Musíte tam být tohle?
2: No, tak mám to tam docela rád, tady tyhle ty otázky.
1: No a mě to právě, že vždycky totálně vykolejíte.
2: a nechceš vypadat takový kolonej, dobře. Klidně to můžeme uzavřít.
1: Dobře.
2: Tak jo, tak moc ti děkuju za návštěvu, držím ti pěsti, doufám, že se povede jak brněnský, tak pražský křest, mm-hmm. No a budu se těšit, že potkáme někdy příště a já se podívám prostě na jiný cover než na ten starý. Tak ještě jednou moc díky za návštěvu ve Spin Talku.
1: Taky moc díky za pozvání.
2: Hostem na rádiu Spin byl dneska večer Rezet. Od Magiku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: liter lihu, lifruje li hodu li bije.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: skvělý run jako Celeste Buckingham.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: jedno brusly a nádržku na přenosný žehličky.
1: Takže až někde potkáš týpka s jednou botou a bruslí na noze, tak máme pachatové.
0: Ale dneska ráno jsme vyzvídali, jestli vám někdo něco někdy ukradl.
2: Já jsem měl oktávku, že jsem k autu a auto kompletně bez světel. Xeno nevháje, takže škoda asi okolo 50 000 na oktávce.
1: Mně všude zvláštně vždycky trpí ty auta, kámo.
0: Ale bráško, počkej, kde by auta? Tady v tom případě trpěl taky zloděj.
3: Jsem musel 3 měsíce bydlet v Hloubětíně na ubytovně. Tam bylo zvykem, že si dával plný koš prostě na chodbu a ty uklízečky, co tam byly, tak ti ho prostě vyměnili. Jsem měl starý roztrhlý trenýrky, obnošený tohle, tak jsem je taky vyhodil. Dal jsem ten koš samozřejmě ven, aby ho vynesli. Druhý den ráno se probudím. Koš normálně je rozhrabošený a jediný, co zmizelo, tak ty zes***ný trenýrky.
1: Tak to je hnus, ale bacha, jsou zloději, co prostě jenom mají chutě, jo?
4: Chal jsem tam někde na lavičce bágl s řízkem, se všema věcma, byl tam ještě diskmen sluchátka, no a když jsme se tam vrátili zpátky, tak po ohledání místa činu jsem zjistil, že chybí jenom ten řízek.
0: Já si říkám, jestli to nebyl náhodou nějaký Krištof Švehlík, protože já jenom, že tady Krištof celý ráno brečel, že má hlad.
1: Ne, díky, ne, přitom to nejsem já, kdo z názvu vypadá, že má rád řízky.
0: Tu vole, počkej, tak pojď si to vyříkat ven a no, dáme to.
1: Pojď, jo, a jo, a my se slyšíme zase zítra, Spineři, jo, tak čus, pojď.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 10.